Přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí, už nikdo nedělá.

0: večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: a to je vlastně všechno to solidní, co jsme vám mohli dneska nabídnout.
1: To je mi právě hrozně líto, protože když pořád začíná mít spát, tak abychom se rozcházeli, každý jde za svým koníčkem, za svojí zábavou.
2: Ano, tak Jirko, máme ještě svý programy v televizi.
0: Já sice v divadle taky rád hraju, ale sem se vejde málo lidí, to není ono.
1: Tak to mám přesně spočítaný. Sem se vejde asi 370 diváků,
2: 380.
1: Když to v televizi tě najednou vidí zhruba tak 2 miliony. A to ještě řada přijímačů není přihlášených. Ty občany napomínám.
2: Správně děláš, ano, správně.
1: A kdyby si chtěl, aby tě tady v divadle viděli 2 miliony, tak bys musel hrát nepřetržitě 15 let a 7 měsíců.
0: To jsem spočítal. To je pravda, nehledě k tomu, že se mi ještě nestalo, abych třeba v papírnictví kupoval pastelky a prodavač mi řekl, vás znám ze semaforu. Ale už se mi stalo, že říkal, tebe znám z televize.
1: No, to se mi taky stává, to je hezký a co má být?
0: No tady se dostáváme k jadérku věci. Ještě hezčí by bylo, kdyby říkal, tebe znám z televize a...
1: Ze semaforu.
0: A sem se vejde málo lidí, teď jsem to říkal. Z televize a z ro?
1: Z románů.
2: No, z románů.
1: Malý prosím. Bobeš a jiné. To není o tobě?
0: Ne, ne, to není o mě. Z televize a z roz?
1: Hledny.
0: Hledny, tak aspoň odezíre, jo? Z televize, dívej se. A z rozhla?
1: Odkaď?
0: Z rozhla.
1: Z rozhla? Takový slovo není. Od tam tak tě nemůžou znát.
0: Z rozhlasu.
1: A jo, z rádia. Ano, to by bylo výborný. Rozhlas má obrovské výhody. Tam člověk může vystupovat s oteklým okem, nevoholené.
2: No pozor, nevoholené, aby ti vousy nešustili o papír.
0: To mikrofony berou, kamaráde, já byl ve studiu.
1: No berou, neberou, nám to nakonec může být jedno, protože my stejně žádný program pro rozhlas nemáme.
2: Jak to nemáme? Máme svoji ošatku, humoru a melodii.
0: Tu můžeme dotvořit a nabídnout.
1: Jedně dotvořit, řádně ošatku.
0: Vzhůru do rozhlasu.
1: Prosím.

0: Hlásí se Ošatka humoru a melodii.
1: Hlásí se vaši oblíbenci Šimek a Grossman. A na začátek trochu hudby. Je to melodie. Mihár. Počkej, teď to musím. Je to melodie anglická.
0: Režie Mihár.
1: Že bych to nepřečetl.
2: Do lesíka.
1: Ježišmarja, zaražte, to není Mihár.
0: To není Mihár. Já to omluvím. No, vážení posluchači, to nebyla ta melodie, jak hlásil Mihár. Kamarád, a proto se mi utnul. No. Jo, a po celou dobu vašeho oblíbeného pořadu nám můžete volat na číslo 1188 0808. Ozve se centrála, žádáte linku 88 0808. Opakuji, číslo 1188 0808. Centrála, linka 88 0808. Telefon. 1-1-8-8-0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Blbec. Oba jsme blbci. Seš také blbec. Vážení posluchači, právě volal občan z Prahy 6 a děkoval Šimkovi a Grossmanovi za úvodní skladbu.
1: Pink! Houbařská poradna. Úvodem houbařské poradny bych odpověděl na dopis a balíček Láďovi Havlíčkovi z Dobronic. Tak, Ládíku, jestli si skutečně snědl ty houby, jejíž ukázku si nám zaslal, tak dnešní pořad je už určen jiným posluchačům než tobě. Jednalo se o muchomůrku citronovou, obrovskou a ještě k tomu zapařenou. Jestliže si houby snědl a přesto nás posloucháš, pak se jednalo o hřib pravý, obrovský, ovšem silně zapařený. Pink!
0: A nyní recept na neděli, kuchařský grádiu. Dělej hudbu, nemůžu najít kuchařku. To je trapa. To je
1: krásnější hvězdy hoří ve skvitu. Hledej, nemám repertoár.
0: Hledám, no. Snad zvlášť nějaký melodie, tak hraju, no. Když hledám.
1: Stál se svým na břehu Niagary.
0: Sám mě měníš rytmu. Z toho budu mít skoro.
1: Zavoláš srdce tvé.
0: Dobrý, mám to, můžeš utkumovat. No jo, už to ne, prosím tě. Prostě se zbláznil, veď, no. Tak, vážení posluchači, před recepty jste se vyslechli populární melodii v podání Jiřího Grossmana. Byla to melodie, co to bylo za melodie?
1: Ježišmarja, nejkrásnější. Zavoláš srdce tvé.
0: No, do vytracena, no. Byla to melodie Hoří Malta. A nyní už vám představuji stále hosta našich pořadů, kuchaře Osvalda Obrtela. Tak, Osvalde, co doporučujete našim posluchačům pro tuto příští neděli?
3: Tady na rozdíl od minulé neděle, kdy jsme si pochutnávali na šoulet, máme tady dnes galantinu z kruty.
1: Tu já mám rád, Osvalde. Zrovna minulou neděli jsme ji s maminkou měli.
0: Grossman, minulou neděli jste s maminkou měli dlaba čoule. Ticho, říkám recept na neděli. Na galantinu z kruty. Připravujeme ji stejně jako galantinu z kachny. Ovšem pozor, změna z kruty. A výhodou galantiny z kruty je, že se můžeš Grossman dojídat chlebem.
1: Pozor, úsporná diskotéka a net chvilka pro pop music. Šesti vylosovaným posíláme pozdrav, zdravíčko, a skladby, které si vybrali. A jak už bývá v Ošatce zvykem, všem najednou.
0: Režie. Tak, ne pro vás, vy mladí. Poslouchejte, mladí, zhubá mikrofon, protože my potřebujeme, mladí, abyste poslouchali náš pořad, naši Ošatku, a to je pro vás. Myslíme na vás, mladí, a vy myslete na nás. Dobrý, to vám stačí, mladí. Mladí, přijeli.
1: Doufám, že každý rozpoznal tu skvělou skladbu a užil si.
0: Já jsem ji poznal.
1: Tak a...
0: A teďka, co máme, teďka, co bysme... A teď tady vítáme příležitost pro začínající umělce. My jsme vám přivedli nadaného kytaristu a zpěváka, který se jmenuje, má takové jemné jméno. Jak se jmenuješ, chlapče?
4: Jilí je jícháno,
0: já vím, já jsem tě jenom zkoušel.
4: Jil Zílového.
0: Jindřich Jil Zílového, Jiloviště vám zaspívá.
4: Máme na zahradě Jilmy.
0: Jiří Jilma Zílového Jilmy. Vám zaspívá. Co mi to říkáš vůbec?
4: Jste takový zemědělský typ, pane.
0: Dobře, Jícha, tak zpívej. Mám rád svoji třídní učitelku. Tak se jmenuje jeho skladba, co složil Jícha pod Jilmy.
5: Když přichází jaro vlídný, Zpívám o své učitelce třídní.
0: Pěkné, pěkné, pěkné. Škoda, škoda, že s námi nemůžete být ve studiu. Viděli byste, že Jícha je, zpívá ústy.
5: Elegantní je.
0: Pěkné, Jícho.
5: Spravedlivá je.
0: Vyznamenává, Jícho. Já jsem tě
5: A Jílí miluje, oje. A Jílí miluje.
0: No, dobré posluchači, stahujeme to do vytracená. Do vytracená, vytratíme se ze studia.
5: Já nemůžu zastavit.
0: Nerad bych tě vyhazoval.
5: Já jsem
0: no, Jícho, pojedeme, no, Jícho, jedeme pryč. Jícho.
5: Ty jsi blbej.
0: Trapná věc tady ve studiu, Jícha nám tady uklouz na Jílu. A já vám ještě zarecituji báseň Václava Krále. Václav Král je lékárník, amatér. Dost, Jícho! Poslal nám báseň, mám rád svůj rodný kraj. Prostorná je louka, široký je les. Bažant na to kouká, kde by vejce snes? Kéž ta kraj krása vydrží nám věky a má duše hlásá. Občani, neplýtvejte léky. Ping, ping, ping.
5: A závěrem ošatky tu máme poradnu pro všechny, kdož potřebují pomoci.
0: To jsem já.
5: Poradnu vede známý poustevník a bylinkář Jarda Žíně. Blum, blum, blum, blum, blum.
0: Ale to už ostatně blum, slyšíme blum, blum, jeho znělku.
5: Blum, blum, blum. Blum, blum, blum, blum, blum. Blum, blum,
0: blum. No dos už bloumání, Jardo. Radši raď.
5: Úvodem dnešní relace bych, milé posluchačky a posluchači, zodpověděl tento milý dopis. Milá Žíně, obracím se k tomu jako k poslední instanci a naději. Nemohu to už doma vydržet. Rodiče mi zakazují hrát si s dětmi, chodit na pískoviště a dětská hřiště. Mé trápení vyvrcholilo minulý týden, když mi dět Erazim rozlomil mrkací panenku. Mám odejít z domova, Jardo, poraďte mi. Marie Kobourová, 29 let. Milá Maruško, rada pro tvůj netypický případ je celkem snadná. Vdej se a odejdi z domova. Nejlepším druhem do života bude pro tebe prodávat hračkářství. A dále bych zodpověděl jeden sportovní dotaz, který dosedl na můj stůl, zní takto. Žíně. To jsem já. Žíně. Jsem fotbalista amatér. Mám hrát v kopačkách značky Puma nebo Adidas. Břetislav Břeh. Zábřeh. Milý Břehu. Ze zábřehu. Kopej bos. A pobírej peníze za reklamu od firmy vyrábějící masti na kuří oka.
0: Znělkou Jardy Žíněho se s vámi ošatka humoru a melodii loučí. Pište nám, těšíme se na vaše dopisy. Naschledanou za hodinu. Pí!

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

háčík na rozloučenou nám zní.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Tak teďka vám řeknu něco, co opravdu já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak aby jsme se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec, tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabit nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu, do toho domu zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní. A pozvala mě dál, já pán moje úcta, ona pán taky moje úcta. Já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady čet v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem pán, no to já uvidím, no tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojíček byl hezký, moc se mi to líbilo, já jsem pán, ano, já si to pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No, když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let. No a tak jsem se po ní díval. Ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou a no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, jestli zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla se upejpala, já už jsem se tak neupejpal. No tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře. No a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak Petík, taky v nejlepších letech, najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si jí můj otec vzal za manželku. A já muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž mý ženy. Já už je v tom teď. A v tom se ale narodil taky mě. Totiž co povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej, ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on,
jakožto můj otec je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda svůj vlastní dědeček.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlým, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

0: nade všechno je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají.

se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetiskový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 14. července si společně s Jaroslavem Čvančarou připomeneme životní příběh malíře Zdeňka Buriana.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

0: Pokol Kaužila. Obtěhoz. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den.
1: Jaké máte přání?
0: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já. Posaďte se.
0: Děkuju, já jsem Hlustvisiák. Hlustvisiák mé jméno.
1: Mě.
0: Tak to jste vy, Černý pirát.
1: No.
0: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
1: Co pak jste nám přines?
0: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
0: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
0: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
0: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
0: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
0: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
0: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
0: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
0: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
0: Ano,
1: no tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
0: Jo, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
0: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
0: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
0: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
0: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: Proč by chodili na váhu?
0: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
0: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
0: No jak takhle, helejte,
1: no,
0: takhle.
1: Počkejte, no, co to děláte?
0: No vidíte, jak no, mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No.
0: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera mé přítelkyně.
0: A tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
0: tohle,
1: no, já nevím.
0: Safra,
1: a patrně, porte. Ano.
0: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Pošte. Ale dovolte, to je na pláži. V Rumunsku, no, na pláži.
0: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: Ne. To jsem přece já.
0: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
0: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
0: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivej?
1: No, taky se stávají takové případy.
0: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
0: Ano.
1: Pán se patřičně setne,
0: no.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
0: No, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynik z té horší stránky.
1: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
0: ano.
1: Koho pustit dovnitř.
0: Ano.
1: Přijdou k vám cizinci.
0: Jo.
1: Poznáte podle toho, že...
0: Že mají peníze.
1: Ale ne, že...
0: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
1: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
0: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
1: No, vidíte.
0: U nás.
1: Tak podívejte se, přijde tak, třeba takhle.
2: Bonsoir, monsieur.
0: A je, to je Francouz.
1: No,
0: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, mesie, foj, ase je na kole, no a nastavím ruku.
1: A co když přijde s dámou?
0: Tak nastavím 2.
1: No tak dál.
0: Ano.
2: Good evening.
0: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
1: No, Angličan, no.
0: Angličan, nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
1: No.
0: Hello, Dolly. Koukej, bejt, OK. A nastavím ruku.
1: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bueno, sera, signore, avete un tavolino libero?
0: A je, znám, libere. Znám. A? Jak jste řekl, sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
1: No, prosím.
0: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
1: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
0: Ja, kisti hat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
1: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
0: Ano.
1: A co když k vám přijde Čechoslovák?
0: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
1: No jo, ale co když přijde takhle? Maristojabaruško, hrajte šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
0: Jo, bylo šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
1: Výborně, dál. Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
0: Poženu svinským krokem.
1: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
0: Jo, ještě. V tom případě, pardon.
1: Ne.
0: A kdybyste chtěl, tak...
1: Ne, já to nechám úplně na vás.
0: Výborně, tak jsem přijatej.
1: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
0: Ano.
1: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
0: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Helejte, s tím propitným jo, jako co vyšacuju,
1: jo,
0: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
1: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
0: Děkuju, otcivě, děkuju. Okay.

Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

na váš dům. Zívám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

sám a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci bez sankcí. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Tak to schválil Senát. Padělky za asi 3 miliony 580 tisíc korun odhalila kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace, zbytek úřady zlikvidují. Ve Škodovce se slaví. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto si letos připomíná 125 let motorsportu. Cyklistický závod Tour de France odstartoval po 113. a pojede se až do 26. července. Automobilka podporuje podnik jako hlavní partner již 23. rokem a diváci poprvé vidí v konvoji nové modely vůz Škoda Epic a také velký vrcholný model Peak. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Jaká je kvalita vody na jihu Moravy, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Tenisový sen prožívá ve Wimbledonu i Linda Nosková. Linda suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Kostyukovou 2x6-4 a proti Karolíně Muchové si v sobotu odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak první písnička dnešního ranního vysílání s Kačkou a se mnou, tedy s Kačkou a s Vláďou, aby byl úplně přesný.
1: Nebo já můžu říct s Kačkou a s Vláďou.
0: Ano, no ty to řekni.
1: Nebo se mnou a s Vláďou.
0: A nebo s náma dvěma. Tak, je za námi samozřejmě tedy ta první písnička, o které tu padla řeč. Před námi je dnešní páteční vysílání, k tomu se vztahuje datum v kalendáři, které říká, že je 10. červen. A pak, když patříte ku příkladu mezi příznivce a milovníky tenisu, tak včera jsme zažili velké drama.
1: Ježiš, ale obrovské to ještě, počkej, ale to ještě bude
0: no to,
1: drama.
0: To
1: jako, tohle to nebylo nic oproti tomu, co nás teprve čeká.
0: Ano, no tak včera jako naše hráčky zahrály zcela excelentně a z toho vyplývá jednoznačně, že budou hrát, a to je jako v podstatě, dalo by se říci, zázrak. Budou hrát Wimbledon proti sobě, že jo, Karolina Muchová s Lindou Noskovou, no to bude prostě paráda.
1: No, jako já vlastně nevím, komu fandit, jo, takhle, no. když je to prostě nějaký zahraniční proti českému, nebo dva zahraniční, tak si někoho vybereš, prostě většinou fandíš teda tomu Čechovi, že jo, ale teď co? Teď
0: no,
1: jako
0: tak
1: komu fandit?
0: Fandit oběma, tak...
1: Té mladší nebo té starší, zkušenější?
0: Třeba vyhrají obě.
1: Myslíš, že vyhrají obě? Jo, tak to tahle varianta mě nenapadla, myslím, že ani nikoho jiného.
0: Tak mě jo, to, my antisportovci jako... Ne, samozřejmě držíme palce, nechceme to bagatelizovat, protože je to opravdu velká paráda a myslím si, že to je záležitost, která se snad ještě ani nepovedla.
1: No, třeba už se ani nikdy nepovede. Tak. Takže fanděte i vy, kteří jste dosud nefandili a kteří jste ani dosud o tenisu neměli vůbec žádné
0: ponětí. Což je můj případ, teda, ale tohle mě taky nazvedlo včera samozřejmě, protože všichni kamarádi známí volali a říkali, sledoval jste. Já jsem říkal, ne, jako co, teď mi to všechno vysvětlí. Já říkám, to je paráda.
1: On se hrál nějaký Wimbledon, aha, no tak to jo.
0: No, tak,
1: no, tak vidíte, prostě jak je někdo velmi úspěšný, tak se to dotkne i Vládi. A to už je teda co říct.
0: To je co říct. Takže nezapomeňte pak, když byste chtěli aktuálně sledovat toto zítřejší tenisové klání ve Wimbledonu, tak zítra odpoledne, tedy v sobotu v odpolední hodinách, tuj, fanděte a držme palce.
1: Takže žádný koupák, jo? Žádný koupák, žádná chata, nic, prostě sledujeme Wimbledon. Teď ano. Ale posloucháme muziku ve vysílání Country Rádia. Přejeme vám krásný páteční den, je 10. července, ha, výplata.
0: Jo.
1: Dneska.
0: A jo. Once there

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Já úplně cítím ty voňavé housky, ty právě upečené, jak stojíš v té frontě a čekáš, až otevřou to pekařství, aby jsi si mohl vzít tu první housku a ti ji dají do toho papírového pytlíku.
1: Já vidím...
0: Jo, a už to s tím máslíčkem, víš, už to vidím.
1: Já to vidím taky, spíš teda ale relativně a pragmaticky vidím toho pekaře, jak má ty kruhy pod očima a tu strádající manželku, že jo, jako tomu zpívala vlastně Naděja Urbánková.
0: Ale já myslím, že dneska pekaři už nemusí tolik strádat, dneska ne? Už prostě nemusí pekařky. Třeba všichni pekaři a pekařky vstávat prostě brzy
1: musí,
0: ráno.
1: Musí, jasně. No,
0: všichni nemusí, protože dneska je to vlastně jako téměř 24-hodinový provoz. Víš, ano. V některých pekárnách prostě se jede durch, takže jako někdo vstávat vůbec nemusí.
1: To vlastně pravda,
0: ráno.
1: Se může pít třeba odpoledne.
0: No jasně,
1: takže kdo má
0: jo.
1: Odpolední, tak si ráno pěkně pospí.
0: No jasně, že jo. Tak zdravíme všechny pekaři, co si dneska pospali a stávají až teď v 6.14.
1: No a jak to vypadá, tak pokud pojedete autem a pojedete na D7, tak si dávejte dobrý pozor, protože u Panenského Týnce, kde končí v podstatě dálnice a jsou tam nějaké opravy, došlo k dopravní nehodě. Je to tam u té stavby, srazilo se osobní vozidlo s vozidlem nákladním a tahle dálnice je v tomto místě, tedy u Panenského Týna, neprůjezdná v obou dvou pruzích směrech.
0: Aha, takže tam končí dálnice a opravují.
1: Tam se něco opravuje, ano, a přesně v tom konci tě opravy došlo k této dopravní nehodě.
0: Tak konec dálnice bych vůbec neopravovala, já bych pokračovala prostě s tou
1: dálnicí. Konec opravy na dálnici.
0: Dobře, jak to vypadá s teplotami? 8 až 10 stupňů Celsia, tak je frišno, ale já třeba mám ráda takováto letní rána, která jsou taková trošku jako studenější, ale ono se to vyšvihne. Nebojte, ty teploty dneska budou poměrně vysoko.
1: Určitě takové ráno má rád třeba i Michal Tučný, když zpívá o sněžném muži, jo, tak respektive ten sněžný muž by tyto ranní teploty kvitoval s povděkem.
0: Určitě, to se nám na remě hodí, tak si ho teď pustíme v našem vysílání.
1: V 6.15.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Dneska 10. července sluníčko vyšlo v 5 hodin a 2 minuty a zapadat nám bude v 21 hodin a 8 minut. Já myslím, že po ránu už je docela, kdo stává hodně brzy ráno, tak už je znát, že se ty dny zkracují. Už je takové šero po ránu, ale jako, myslím si, že je hodně jako brzy, jo, kdo stává třeba kolem 4. nebo 4:30, tak tam už to je jako docela znát.
2: Je to pravda, že to je znatelné, je to čitelné na obloze, zvláště pak vstávali pekaři nebo my, kteří takhle často z rána jezdíme do vysílacího studia Country Radio, tak to vidíme na první dobrou. No, prostě je to tak, jak to je, ale pořád je to paráda. Rekordní teploty v Klementinu naměřené. Nejchladněji bylo v roce 1948 pouhých 8,5 stupně Celsia, 34,9 stupňů Celsia. Pěkné dusno, vedro bylo v roce 2010.
1: Tak máme tady informace o tom, jak to vypadá teď po venku. Jak jsme říkali, je docela zima, nebo jako zima, tak je léto a je prostě sluníčko venku, takže je celkem fajn. Teploty 10-12 stupňů Celsia, vůbec jako nejnižší teplota v tuto chvíli na Kvilně, no tak tam mají kolem nuly.
2: Jako vážně?
1: To je prostě ne. No tak ale víš co.
2: A co třeba, severka?
1: No tak počkej, jaká severka? Jizerka.
2: Jizerka.
1: Tak třeba ale včera v Tatrách sněžilo, jo, takže jako se není čemu divit, že na Kvilně je nula. Možná, že tam bude taky sněžit brzy. Tak co Jizerka? Ptáš se na Jizerku, tak Jizerka aktuálně, no schválně, souboj Jizerka, Kvilda.
2: Tak Vilda vyhrává dneska, co se týká nejnižších teplot.
1: Je jo, to tak? Vyhrává, protože prostě Jizerka má 5 stupňů.
2: Mm-hmm. Kam se hrabe?
1: Kam se hrabe Jizerka? Na Kvildu.
2: Dnešní nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, k tomu bude jasno až polojasno.
1: No, mrkneme se taky na sobotu, ta by měla být převážně slunečná, tak to na ten tenis bude parádní počasí. Jasno až polojasno, teploty 25 až 30, tak to už bude celkem horko na tenis.
2: O jeden stupínek nám to klesne v neděli, protože to teploty dosáhnou maxima 29 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno, takže krásný slunný víkend nás čeká.
1: Je, to bude úplně parádní víkend, já si myslím, že každý milovník sluníčka zajasa.
2: Teď už si dáme další muziku a ještě bychom si mohli říct nějakou pranostiku, která se týká 10. července. Jaká povětrnost na 7 bratří, taková po 7 týdnů patří.
1: Ale prosím tě, máme nějakou univerzální,
2: máme.
1: Tak ještě ji stihneme. Slunce peče, déšť poteče.
3: Tak si říkám někdy asi, co se ti zdá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A začínáme relativně radostnou zprávou, no relativně na 100% radostnou zprávou, která se týká komunikace v rámci pražského metra. Tady od 4. července do dnešního dne, tedy do pátku 10. července, došlo k dočasnému přerušení provozu metra v úseku nádraží Holešovice Pražské povstání. Ode dneška by to mělo zase frčet, svištět, takže to je paráda. Když jsme u těch kolejí, tedy zatím alespoň v metru, tak se podíváme na nějaké ty vlakové výluky Lysá nad Labem, Milovice. Další radostná zpráva, tady bude končit výluka 12.7., to znamená v neděli. O něco delší výluka do 28., tedy alespoň co se týká vlakových spojů na trase Bránice Tábor. Co silnice, nehoda D0 25,5 km ve směru na D1, tady se havarovalo, no a již zmíněna D7 na 35. km ve směru na Prahu je uzavřena v obou směrech. Tak my vám přejeme i navzdory tomu šťastnou cestu s Country rádiem, teď si dáme počasí a zprávy s Tomášem Adamcem, no a krátce po půl, tak koukneme do kalendáře a zmíníme dnešního slavence. Šťastnou cestu a krásné ráno.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Tatry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25 000 korun. Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Neznámá chemikálie pravděpodobně poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočáru. Před 30 lety se začal v Česku měnit život. Mobilní služby se díky nástupu mobilní sítě standardu GSM, kterou 1. července v roce 1996 spustil tehdejší Eurotel, staly dostupnějšími a mezi lidmi se začaly rychle rozšiřovat mobilní telefony. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: jak to vypadá s tím dneškem v kalendáři? Toť samozřejmě otázka. Tak my se podíváme na dnešní oslavence a podíváme se nejprve do mysliveckého kalendáře, co nám nabízí. Nejstarší jeleni vytloukají paroží, tak to je aktuální informace, která se týká alespoň tedy dneška 10. července. Je pátek a svátek slaví Libuše a také Amálie. No a to jsou dvě krásná ženská jména, o kterých určitě budeme hovořit a bez pochyby si zaslouží obrovskou pozornost.
1: Určitě, já si myslím, že drahuškám jsme se věnovali včera, dneska to jsou libušky, tak zase prostě Eš tam hraje významnou roli. A když se tak dívám do dalších dnů v kalendáři, tak tam vidím ještě jednoho, Izajáše, takže zase další Š. Takže pokud i vy máte ve jméně Š, tak byste dneska nebo tento týden mohli taky něco slavit. Mm-hmm. Tak co s těma libuškama, máme tam o nich nějakou zmínku někde?
0: Určitě, ale já jsem si teda, když volíš, vybral Amálie, protože Amálka je nádherné jméno. Jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá. Tedy může znamenat práci nebo nějakou činnost. Tak to vám moc nezávidíme, kdybyste dnešní svátek měli oslovat třeba prací, ale zase na druhou stranu práce šlechtí, takže konec konců proč ne. No a cizojazyčná varianta Amálie je Amáleis nebo Amalias. No a těch Amálek v České republice žije přes 6000, takže milé Amálky, přejeme ještě jednou všechno nejlepší.
1: A plus jedna víla.
0: Plus víla Amálka Večerníčková.
1: No jasně. Ano. Tak se mrkneme i na ty libušky, protože libuška je ženské křestní jméno. Jehož původ je odvozován od slova liba, příjemná nebo milá. Obdobami tohoto jména je Ljuba a Liběna a mezi mužská jména odvozená od slova libí patří Lubomír, Lubomír, Lubor a Libor. Jo?
0: Jsou všichni libí, že?
1: Jsou všichni libí a milí, prostě jsou to milí lidé. Tak přejeme všem.

nemusím se smrti bát. Ta přijde až po levý nadšení z toho, že jsme k sobě stvořeni.

0: And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Johnny Cash, minutu po 6:45 dozněl a před námi jsou pozitivní a taky trošku negativní zprávy. Tak začneme těmi pozitivními.
2: Co? Jestli tady můžu, já bych si ta pozitivní data vzal teďka trošičku.
1: Nemůžeš, musíš začít počasím.
2: Pojď. No právě, a to je pozitivní.
1: No?
2: No. Takže, když se dívám na mapu České republiky, tak všude máme s malou výjimkou 13 stupňů a jasnou oblohu. No a tu výjimku tvoří Liberec, Liberecký kraj, kde je 10 stupňů a sluníčko nám vykukuje spoza takového malého mráčku.
1: Jenom jeden mráček tam je.
2: Jenom jeden mráček.
1: Fakt, ty jsi se byl jel podívat.
2: No tady to vidím na mapce.
1: Jeden mráček tam je jenom, no. Jo. Dejte nám vědět z Liberce, jestli tam fakt máte jenom jeden mráček. Mrkněte na tu oblohu. Tak pokračujeme s tou méně příznivou zprávou. Ta se týká D7. U Panenského Týnce jsme to tam měli zablokované v obou směrech. Je to D7 Chomutov Praha. Tak ta kolona už se rozjela, ale pozor, jenom ve směru na Chomutov. Na Prahu od Panenského Týnce je to pořád na 20 minut a je to spíše takové, jako takové courání. Jako, tak počítejte se zdržením.
2: Tak my už jdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia. Čeká nás výlet do Kalifornie díky kapele Pavěrky.
1: No a za chvilku budeme taky někoho probouzet, tak nám držte palce, ať se dovoláme.
2: Hezké ráno.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: Za 9 minut bude 7 hodina raní, což je ten správný čas, kdy tady máme vytočené 9-místné telefonní číslo. To znamená, že nevoláme nikam za hranice?
2: Určitě, voláme dnešní oslavenkyni Jitce.
3: Prosím, Urbánková.
1: Dobré ráno, tady je Country Radio, Katka s Vláďou. Moc vás zdravíme, Jitko.
2: Dobrý den.
3: Sakra, no dobré.
1: Sakra. A všechno nejlepší rovnou přejeme.
3: No to pěkně děkuju.
1: No, nemáte vůbec pěkně zač.
2: My jsme o vás mimo jiné slyšeli, že když se začnete smát, tak to nebere konce. Tak teď jsme se o tom mohli přesvědčit.
1: No počkejte, ale musíte nám dovolit vám něco říct, jo? Protože my vám nevoláme jen tak, protože máte teda ty narosky, tak na vás někdo myslí. Kdo si myslíte, že na vás myslí?
3: Kdo mě mohl bandnout?
1: No.
3: Buď manžel.
2: Ano, nebo...
3: Nebo nějaký dobrák z tenisu.
2: Ano.
1: No, možná těch dobráků bude víc.
3: A sakra práce.
1: No, možná nebude jenom jeden, protože my tady víme o nějaké tenisové partě, jejíž jste součástí.
3: Jo. No, to je pravda.
2: A my o vás mimo jiné také víme, že máte přezdívku Ju a váš spoluhráč manžel má přezdívku Hele. Jo. Takže vy jste takový jako Juheláci. Já si pamatuju, když jsi dávno byl v televizi, to si pamatuju, Studio Kamarád.
1: A to je podle mě ještě pořád, to je.
2: A ten byli ty Ju a Hele, že
1: a vy ten tenis hrajete v těch oblacích takových, jako měli oni, jak měli takový ty punčocháče.
3: No, to bychom nedali.
1: A mohli byste to někdy zkusit, ale podle mě teda.
3: Dobrý nápad, určitě to zkusíme zrealizovat.
2: No, samozřejmě tenisová parta vám navíc, ten váš smích je opravdu na každý, se budeme tady s Kačkou smát celý dnešní den. O vás píše, že máte stále dobrou náladu. Jen těch prasat v tenise by mohlo být míň.
3: Ježišmarja, ty mají nápady, to je tak něco krásného.
2: Počkej, vyhrajete někde ve vepříně, nebo?
1: A vy to tam máte nějaký rozrytý, nebo to, podle mě na Černém mostě tam strašně jakoby je těch prasat, oni to tam vždycky rozrejí.
2: A jak to
1: a
2: je
1: v tom
2: teda?
1: Hrajete, jo?
2: Teď už nedostaneme si Ju ani slovo, hele, dávej bacha. Ne, to nevadí. Tak písnička nebyla specifikována, ale my jsme si tady s Kačenkou dali práci a řekli jsme si, co bychom mohli
1: nějakou
2: pustit.
1: Fotbalovou dáme.
2: Jsme vybrali, původně jsme chtěli Žába Půk od Ivana Mládka, jako jo.
1: Pak jsme si říkali, že tam musí být ale ten balón nějaký.
2: Ano.
3: Já bych vůbec věděla, ale nechám to na vás, no.
2: Tak jestli se schválně trefíme, jo. Vybrali jsme pro vás Ivo Jahelku a Mirka Palečka v písni Tenisová akademie.
3: Ježiš, no super.
2: No že jo, ale.
1: To si myslím, že je naprosto přiléhavá píseň právě k vám a k vaší tenisové partě, ale myslím si, že i k vašim narozeninám.
3: Ježiš, no moc krát děkuju, to je nádhera.
2: Že jo, ale pozdravujte vaši tenisovou partu a pozdravujte také Heláka, jo?
3: Zítra jim to všem vyřídím.
2: No hlavně
3: zítra
2: to...
3: máme Wimbledon totiž.
1: No, takhle, jo, a vy budete všichni asi fandit dohromady, ne?
3: No my si napřed ten Wimbledon zahrajeme.
2: Ano.
3: A pak budeme fandit.
1: Jo, takhle, máte to perfektně vymyšlený. No tak mějte se moc krásně, my vás moc zdravíme.
3: Děkuju.
1: Přejeme všechno nejlepší.
3: Moc,
1: ať se vydaří oslava i váš Wimbledon a i ten samozřejmě ten velký Wimbledon.
3: Ten velký, no jasně, ten je nejdůležitější.
2: A všechny je poražte zítra. A my vám schvalujeme ta prasata, jo? Buďte v pohodě. Pošlete nám když tak nějaký záznam. To je skvělý, tady je písnička. Hezký den.
3: Děkuju moc, díky.

0: tak já se směju ještě teď, protože to dnešní probouzení opravdu bylo skvělé, nemělo to vůbec žádnou chybu. Tak kdyby se to vždycky povedlo, tak, ale zase na druhou stranu z těch posluchačů moc toho nedostaneme, že jo? Ty něco řekneš a oni se okamžitě jako dají do té dobré nálady a jenom se smějí.
1: No ale to je super, já myslím, že tenhle ten smích byl extrémně nakažlivý. Ano. Takže myslím si, že většině našich posluchačů udělal velkou radost a možná je dostal do té dobré nálady, která třeba po ránu někde chyběla.
0: Tak my věříme, že dobrá nálada vám nebude chybět ani díky hudební nabídce, která nás čeká ku příkladu hned v příští hodině.
1: Protože po zprávách a počasí se pustíme kapelu Rangers a dáme si jich Krajinu oblých kopců.
0: No a teď už za chviličku počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. Krásné ráno a nerušený poslech přeje Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Buďte opatrní, protože v Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. Na jedné z českých nejpopulárnějších řek Sázavě někdo přehradil jez traverzou. Řada vodáků tak musí lodě přenášet. Případem už se zabývají příslušné orgány. Tomu, kdo na jez traverzu umístil, hrozí přestupkové řízení. O jedné dobročinné akci teď Luboš Dvořák.
2: Tradiční hudební dobročinnost pod širým nebem se vrací po roce opět na Česko-Lipsko. V sobotu 1. srpna bude u zámku Zahrádky již 28. ročník benefičního koncertu Noc s hvězdami. Finanční výtěžek organizátoři předají večer rodičům 11-letého handicapovaného Adama Číže z Dubé na léčbu. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Tip na výlet má Luděk Savana Urbánek.
3: Historická žachta svatého Jiří na vrchu Rudný Výhlavě se po několikaletém průzkumu záchranných pracích a zabezpečení otevírá veřejnosti. Návštěvníci se poprvé dostanou až k ústí jednoho z nejvýznamnějších důlních děl na Jihlavsku, kde odborníci odkryli unikátní pozůstatky historické těžby. Samotná odvodňovací štola ale zůstane přístupná pouze při komentovaných prohlídkách. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech ale nepřekoná. V roce 1994 byl dokonce průměr na jeden zápas 68 991 diváků a už před čtvrtfinále je jisté, že na letošním turnaji bude nižší. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: 7 hodin a 6 minut posloucháte Country Radio a my se dneska budeme věnovat strašně moc filmu. Já třeba nevím jak ty, ale znáš Petra Šulhofa?
1: No jasně, samozřejmě.
0: Tak to je člověk, který by dneska slavil své narozeniny. Jo, narodil se tedy roku 1922, takže dneska by mu bylo 104 let. Více si o něm dneska budeme určitě povídat v Datech datech, což je rubrika, která nás čeká zhruba za 10 minut. Ale já si musím přiznat, že já včera, jak jsem vlastně se dozvěděla, že Petr Šulhof by slavil narozeniny, tak mi to nedalo a pustila jsem si včera jeden film.
1: Tak to mě zajímalo, jaký.
0: Tak schválně, který si myslíš, že z těch nejznámějších vůbec, které natočil, jsem si tak mohla pustit?
1: No, mně se líbí všechny.
0: Protože v podstatě, v podstatě všechny české komedie, které byly natočené v 80. letech, tak on měl na svědomí, jo? Takže tam se moc nemůžeš splést.
1: Já už budu hodný dědečku.
0: Jo, ale jo. Tak musím říct, že to byl vlastně jako druhý film, který jsem si chtěla pustit, ale já jsem si dala Zítra to roztočíme, Drahoušku.
1: Ano.
0: Ale to jsou prostě, to je jedna hláška za druhý a to se směješ tak, že vlastně ti unikne ta další hláška, takže o těchto legendárních snímcích si dneska budeme hodně povídat.
1: Ano, je to člověk, který určitě stojí za pozornost, stejně jako muzika, kterou vám v této hodině nabízíme. V těch nejbližších chvílích to bude Mirek Paleček a jeho Fialka.
0: No a dáme si i Kennyho Rogersa a písničku Losil. Přejeme vám krásný páteční den.
1: Tady je Kačka a Vláďa. Dobré ráno.
2: Kněžná fialinko,

0: Kenny Rogers a písnička Lucille, tak Vladě říkal, že to je valčík, že to je...
1: Raz, dva, tři.
0: Tak jste si mohli zatančit takhle po ránu, co by ne, v 7 hodin a 13 minut. Tak se mrkneme na počasí a taky na dopravu a začneme dopravou.
1: Ano, začneme dopravou, protože tady je důležitá informace z D1, můžete očekávat překážku za Měřínem, je to z Brna na Prahu exit 126,5. Tady stojí v pravém jízdním pruhu porouchané vozidlo, takže se do toho dojíždí s velkou opatrností. Dávejte si v tomto místě velký pozor.
0: Teď aktuálně se chystáte ven nebo za malý okamžik, tak vězte, že ty teploty jsou kolem 10, maximálně 13 stupňů Celsia a ty maximáty očekávejte spíše v nížinách anebo na Moravě, protože tam je vždycky maličko lépe. Jako zcela výjimečně to bývá obráceně.
1: Ano, tak ať jste kdekoliv, přejeme vám nejenom šťastnou cestu, ale i dobrou garderobu na dnešní den. Teď si dáme muziku, o tu se postará Marta Kubišová, pak už, jak Kačka naznačila, pohled do historie.
0: Budou tady data v datech, tak hezké ráno.

0: Data v datech a nep významné události dnešního dne.
1: Tak jaké ty významné události se napříč historii udály 10. července? Začínáme v Brně. Psal se rok 1091, kdy padla první písemná zmínka v Kosmově kronice právě o městě Brno.
2: No to znamená, že dneska teda slaví 935 let od nějaké první písemné zmínky.
1: Ano, písemné zmínky v Kosmově kronice.
2: Ty, brzy to bude 1000 let.
1: Takže zdravíme do Brna a užijte si ten dnešní den. Všechno nejlepší přejeme.
2: Všechno nejlepší do Brna. Kde to je? Ne, tak to byla taková legrace. Tak podíváme se do Česka do roku 1922. Tehdy se narodil Petr Šulhov, český režisér a scénárista, který režíroval celou řadu zásadních snímků české kinematografie. Třeba Hodíme se k sobě, miláčku, Zítra to roztočíme, drahoušku. Nebo třeba Co je doma, to se počítá, pánové.
1: V roce 1856 se narodil Nikola Tesla, americký fyzik srbského původu, což byl vynálezce, fyzik a konstruktor elektrických strojů, zařízení a přístrojů.
2: Rok 1913, toho dnešního dne, tedy 10. červencového, zemřel Mikoláš Aleš. Český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností takzvané generace Národního divadla, klasik českého umění 19. století.
1: To byla dnešní data v datech, končí v 7 hodin 19 minut ve vysílání Country Rádia.

ona se smála, on držel to, GPS v hlavě plný neřestí.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tu dopravní servis a my tu máme první problém, který se nám vyskytl na D5. Je to konkrétně ve Zlichovském tunelu. Tady došlo k nějaké dopravní nehodě. Děčíně tady se havarovalo pro změnu v ulici Teplické. V Českých Budějovicích je hlášena dopravní nehoda z ulici Boršovská. No a jak to vypadá na kolejích? U Pořiny, Radejčín, Dolní Poustevna, Bad Schandau nebo také Vsetín, Půchov. To jsou dlouhodobější vlakové výluky, tak jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu z Country rádiem. No a teď už si dáme počasí a zprávy s Tomášem Adamcem, no a pak se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu a krásné ráno.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: rádio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Rádio.
1: Krátké zprávy v půl.
3: Hezké ráno. Senát opět zamítl už čtvrtý pokus zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. S návrhem přišlo 20 senátorů. Poblíž kostela a hřbitova v pardubické části Pardubičky vzniká nový park. Úpravy obecního pozemku začaly letos v květnu a hotové jsou už nové cesty. V létě přibude také altán nebo griloviště a na podzim nové stromy a keře. Twitter už několik měsíců čistí svou síť. Při analýze odhalil i několik tisíc účtů, které spolupracovaly na ovlivňování veřejného mínění. Jinými slovy, Twitter bojuje například proti trolům z Ruska a Iránu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme pro vás měli dětské téma, takové dětsko-dospělácké téma. Dalo by se říci, možná až trošku jako seniorní v rámci té dospělosti. Protože ano, člověk, když stárne, začíná být seniorní a vrací se do těch dětských let, kdy je pro změnu zase zasypán těmi hračkami a hraje si a všechno to zkoumá a tak dále. No a v tom starším věku, pokročilém věku, si vzpomene na to dětství, pokud si tedy vzpomene na to dětství ještě, ono je to otázkou, kolik to bylo let, a říká si, safra práce, vrátil bych se k takovým těm svým oblíbeným hrám a hračkám.
2: No, možná, že si vzpomínáte na ten váš oblíbený vláček, oblíbené autíčko.
1: Ano.
2: Protože dneska samozřejmě třeba děti si myslím, že mají mnohem víc hraček, než třeba potřebují a než jsme měli my. Jo? Takže my jsme měli těch hraček méně a tím pádem na ně máme takové, bych řekla, jakoby, možná jakoby větší vzpomínky, ano. Protože jich bylo málo, takže jsme je měli jako oblíbené, ať už byly jakékoliv. Že? Když si vzpomenu, tak prostě jakože mít oblíbenou hračku, já jsem měla třeba takovou plyšovou želvu. Jako, jo. A to za mě byla prostě jako. Vlastně vůbec nevím, jako jak jsem si s ní hrála, ale vím, že jsem jí měla hrozně oblíbeno, ale to byl, protože to byl jeden jediný můj jako zásadní plyšák, jako, jo? A proto byl oblíbený, jo? Tam vlastně nezáleželo ani moc na tom tak. Vzhledu. Možná, že máte taky nějakou takovouhle zásadní hračku. A my jsme se vás včera ptali, jakou hračku z dětství byste si nejradši pořídili i dnes.
1: Ty jsi zmínila tu plyšovou želvičku, tady napsala třeba Alena, také píše od podobné hračce, pro změnu plyšovou opičku s banánem v klapce. By si přála.
2: No,
1: otázku, jestli ten banán byl také plyšový, nebo jestli z toho dětství třeba i ten banán tam ještě vydržel.
2: Myslím, že byl plyšový, protože tehdy banány moc nebyly. Takové podpultové zboží. Ano. Viktor napsal, je mi 75 a Tatru Hanzelky a Zikmunda mám stále. Merkura už si asi nekoupím a na elektrické vláčky a modelové kolejiště už bych asi z důchodu neušetřil, ale ušetřil. A já myslím, že i toho Merkura byste si mohl koupit, abyste si udělal radost. Nebo víte co? Napište Ježíškovi.
1: Libor nám napsal, modrá plyšová loutka s plochými ušima, napsal.
2: S plochými ušima napsal,
1: doslova do písmene cituju. Tak já znám akorát teda ploché nohy, ty mi zůstaly u dětství, ale ploché uši jsem ještě nikdy neslyšel.
2: No
1: ale...
2: jako placaté přece.
1: Jo, placaté. Aha,
2: no
1: jo,
2: jasně, Vláďo.
1: Tak
2: Pavel napsal Citroen DS19, výrobce Kovodružstvo Náchod. Začátkem 70. let moje nejoblíbenější. Dnes v mých 60. to ve mně pořád přetrvává. Tehdy za 9 korun, dnes v dobrém stavu s krabičkou i 100 násobek původní ceny. A poslal nám tady nějakou sbírku, nevím jestli jeho vlastní nebo nějakou vyfocenou někde, možná v nějakém muzeu. Každopádně můžete si ji prohlídnout na Facebooku Country Radio.
1: Ano, tak co jde napříč generacemi, tak to samozřejmě je třeba Merkur. A o tom Merkuru se nám zmiňuje Petr, protože ten Merkur přetrvává věky a je to dobře, protože to je naprosto úžasná stavebnice, která nemá konkurenci, ten napsal. Merkur, jako malej jsem ho nedocenil, ale byla to super stavebnice a dnes bych se k ní nejraději ještě jednou vrátil.
2: Teď o to Vichtrle vlastně na základě této stavebnice sestrojil ten strojek, kde vyrobil tu vlastně oční čočku, že? Díky které prostě lidé ten uvidí i bez brýlí.
1: No, tak třeba i vy něco vyrobíte, když si na stará kolínka sebou vemete nějakou stavebnici třeba na chalupu o víkendu a můžete třeba sestrojovat nějaké nové věci a pak se stanete stejně slavnými.
2: Jo, teď jsme vás inspirovali a vy nám po víkendu dáte vědět, co jste sestrojili.
1: Ano, teď už nás čeká Bob Dylan ve vysílání Country Radio. Hezký poslech, překačka Vláďa.

0: Za minutu 7:45, posloucháte Country Radio, my vám přejeme krásný pátek.
1: Ano, a samozřejmě i pátku se týká aktuálně počasí, notabene dvojnásobně aktuálně, protože před námi je víkend a vy se všichni na ten víkend těšíte a říkáte si, jak asi bude. Když s tím počasím začneme v tuto chvíli, tedy po ránu, tak zjišťujeme, že teploty jsou na území České republiky kolem 13 stupňů, neustále nám vzrůstají, nakonec kolem Brna už se nám teploty vyšplhaly na nějakých 16 a během dne by měly splňovat krásná kritéria téměř tropického počasí.
0: No, to znamená, blížíme se ke třicítce.
1: Blížíme se ke třicítce, ano, 29 stupňů by mělo být maximum.
0: No teda, paráda. Tak najděte si nějaký dobrý úkryt, jo, kde budete poslouchat Country Radio. Tak ještě nějaká ta drobnost z dopravy, bouralo se na Průmyslové v Praze, což je celkem jakoby zásadní silnice tady v Praze. Srazila se tam dodávka s osobákem, je to ve směru na Hloubětín, tak tam dávejte pozor.
1: Pozdní sběr, buď na mě opatrná, to už je hudební téma ve vysílání Country Radio a příjemný poslech této písně vám přeje Kačka s Vláďou.
0: Hezký den.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ani dnes to nebude nic složitého. Ani dnes si myslím, nebudete váhat, protože při pěti otázkách
2: budete.
1: A pěti odpovědích vám, myslím, už z kraje bude jasné, o jaké...
2: Nebude.
1: Nebude. Proč jsi negativní?
2: Ne, já nejsem negativní, já si jenom myslím, že to není na první dobrou.
1: Aha, tak to bude na druhou dobrou, tím jsem nechtěl říct, že to bude v rámci druhé otázky a druhé odpovědi, ale my to rozklíčujeme, my to díky těm pěti otázkám a pětím odpovědím rozklíčujeme a kdo se trefí jako první a zavolá nám na 210-323-333, tak od nás získává deštník.
2: No, tak my vám samozřejmě držíme palce, ale nemůže to být prostě vždycky jednoduché. Nemůže to být vždycky prostě úplně na první dobrou. Musíme to střídat. Prostě někdy je to jednoduché, někdy je to složitější, někdy je to velmi náročné. Jo, a jako třeba to, u Fantomase.
1: Ano, a někdy je to nenáročné.
2: A někdy je tak. To prostě už víte od první otázky, od první odpovědi a už voláte.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne tedy dnes. První otázka. Kolik vám je let?
2: 45.
1: Jste vdaná nebo ženatý?
2: Jsem ženatý, už.
1: Jste vdaná nebo ženatý?
2: Jsem ženatý, už po třetí.
1: A je.

0: soutěžila jako finalistka.
1: Mě napadá, nebyli jste náhodou letos společně na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech?
0: Ano, ale tam byl asi kdekdo.
1: Jo, no tak. Pravdou je, že to fakt nebylo vůbec jednoduché. Tak uvidíme, jak se s tím popasuje dnešní první volající. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, já typuju Libora Boučka.
1: Vy typujete Libora Boučka.
0: A podle čeho typujete zrovna Libora Boučka?
2: No, ty tři manželství a byli ve Varech.
1: No jasně.
0: Jo, málo kdo je v 45 po třetí ženatý, to je pravda.
1: Ne, jste skvělá prostě. Vidíte to a já jsem vkládal na to, že to naši posluchači uhádnou. Takže my moc krát gratulujeme samozřejmě a získáváte od nás Deštník Country Rádia. Jste úžasná, děkujeme.
2: Děkuji.
1: Nemáte vůbec za co. Takže děkujeme, vidíš to, ty jsi byla taková skeptická, já jsem byla...
0: Nebyla, ne? Já jsem jenom říkala, že to nebude úplně jednoduché, je to prostě vyloženě pro znalce, takže cena zasloužená. Mýho k

0: Dáša jedla cukroví, Ivan Mládek.
1: Já bych si taky dala cukroví. Proč ne? 10. července, proč si nedat? Já si myslím, že spousta lidí má ještě nějaké zásoby v mrazáku.
0: Jo, to je vlastně taky dobrý téma. O tom jsme, myslím, hovořili samozřejmě. Tak je to škoda. Pokud nemáte slepičky, tak si to dáte do mrazáku a můžete to vytáhnout. Třeba takový putovní cukroví z roku na rok zase, že?
1: No, ale já myslím, že to už jako samozřejmě ten tuk trošku degraduje, takže to už asi nebude úplně ideální. I když kdo ví, kdo ví.
0: Michal Tučný, to je nejbližší hudební nabídka po zprávách a po počasí, které vám samozřejmě velmi rád sdělí kolega Tomáš Adamec.
1: No a taky Terka Jendová, tak přejeme pěkné ráno.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci bez sankcí. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Tak to schválil Senát. Padělky za asi 3 miliony 580 tisíc korun odhalila kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace, zbytek úřady zlikvidují. Ve Škodovce se slaví. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto si letos připomíná 125 let motorsportu. Cyklistický závod Tour de France odstartoval po 113. a pojede se až do 26. července. Automobilka podporuje podnik jako hlavní partner již 23. rokem a diváci poprvé vidí v konvoji nové modely vůz Škoda Epic a také velký vrcholný model Peak. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Jaká je kvalita vody na jihu Moravy, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američankou Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Tenisový sen prožívá ve Wimbledonu i Linda Nosková. Linda suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4 a proti Karolíně Muchové si v sobotu odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Michal Tučný, v uličkách města Bakersfield, tam jste se ocitli, i když už jste třeba v práci, nebo sedíte doma u kávičky, teď tam aktuálně koukáte z okna, říkáte si, jak pak dneska bude, tak ať jste kde jste, tak jste byli v Bakersfieldu.
1: Výhodou písniček v country rádu je to, že si můžete pocestovat po celém světě, aniž byste opustili své pracovní pozice, aniž byste dopili nebo nedopili svou oblíbenou ranní kávu. Zkrátka ta hudební nabídka v rámci toho světového rozptylu stran toho, kam se můžete podívat, je v našem portfoliu obrovská.
0: Stačí prostě jenom zavřít oči. Ano. A jestli nechcete cestovat a jenom poslouchat, tak prostě mějte oči otevřené. Takhle jednoduché to je. Prostě to je jednoduché pravidlo při poslechu country rádia. Tak vám přejeme krásný pátek. Je 10. července, svůj svátek slaví Libušky a Amálky.
1: Za chviličku tu budeme mít pořád pod lupou, tady poodhrneme roušku tajemství jedné významné osobnosti.
0: Jo. Mhm. Ty budeš odhrnovat roušku nebo já?
1: Oba dva.
0: Oba dva najednou. Těšte se na to.

0: Sám se svou kytarou Karel Zich. Krásná romantická píseň. Doufám, že tu příjemnou romantiku nezhaníme třeba pohledem na silnice.
1: Trošku jo. Já se omlouvám, ale já za to teda nemůžu úplně. Ta D7 prostě od rána, tam prostě to máme teda celé pozlobené. Naštěstí už u toho Panenského Týnce, kde byla ta vážná dopravní nehoda, tak tam už projedete volně. Ovšem D7 za sjezdem na Středokluky, to znamená ve směru na Prahu na 4. kilometru, tam se zase zdržíte, protože tam se zase kolona vytvořila. Je to aktuálně na 10 minut, tak snad to nebude na déle.
0: 29, 30, 29, tak to
1: ale to jsou špatné míry.
0: Milí posluchači, žádné míry lepých dívek, to jsou maximální teploty, které nás čekají dnes a o víkendu. No a ty současné teploty v rozmezí od 10 do 15 stupňů Celsia.
1: Tak já nevím, jestli nějaká dívka má kolem boku 30 cm, možná nějaká Barbie.
0: Twiggy.
1: To už dneska nefrčí.
0: Já vím. Tak tolik informace o počasí, o dopravě, teď už od informace o muzice, čeká nás kapela The Beach Boys.
1: Sloop John B. ve vysílání Country Rádia. Hezký den.

0: pod lupou.
1: Mnohými zbožňovaný Petr Šulhov dneska v pořadu Pod lupou. Šlo o českého režiséra a scénáristu. Dneska by slavil své narozeniny, bohužel už řadu let není mezi námi. Pustil nás v roce 86, tak si pojďme připomenout jeho díla, protože těch byla celá řada.
2: No a my se vrátíme do jeho dětství, konkrétně již jako 11letý si poprvé zahrál ve filmu Vladislava Vančury Na sluneční straně, což bylo v roce 1933.
1: U filmu ale začal pracovat hned po skončení války jako asistent režie v Barrandovském filmovém studiu.
2: Do poloviny 70. let Petr Šulhov natáčel převážně detektivní filmy, občas s nádechem mírně ironického humoru. Z jedné detektivní novely Eduarda Fickera přijal postavu kriminalisty Kalaše, která procházela filmovými detektivkami Petra Šulhova. Tu strávil Rudolf Rušinský, takové filmy jako Vrah skrývá tvář nebo Po stopách krve či Diagnóza smrti.
1: Tam musíš dát takový to Vrah skrývá tvář. Jo, musíš ano. Tam dát takový to tajemno.
2: Fantomas.
1: Petr Šulhov natočil i řadu dalších detektivních filmů, postupně však v jeho tvorbě začaly převažovat komedie.
2: Přeznamenáním Šulhofovy komediální tvorby byla legendární televizní mikrokomedie Bohouš s Vladimírem Menčíkem a Jiřím Sovákem, to si pamatuju, dnes vždycky to dávali na Silvestra nějak po půlnoci. V tomto hereckém koncertu o nesnasytném turistovi a hostinském a konec konců i nenasytném Bernardinu Bohoušovi, po kterém je snímek pojmenován.
1: Já mám pocit, že se i ten pejsek skutečně jmenoval Bohouš.
2: Ano, ano, jmenoval.
1: Že byl
2: tak
1: v titulkách, viď? Mm-hmm. První komedie Hodíme se k sobě, miláčku z roku 74 byla holdem herecké a manželské dvojici Vlastimil Brodský, Jana Brejchová.
2: O dva roky později začal raketový nástup do dnes populárních komedií Zítra to roztočíme, drahoušku, anebo na ní volně navázanou komedii Co je doma, to se počítá, pánové.
1: Petr Šulhov dále točil mimo jiné další komedie Já to tedy beru, šéfe, s tehdy populární semaforskou dvojicí Sobota nárožný, nebo Já už budu hodný dědečku, opět s Milošem Kopeckým, Ladislavem Peškem v roli dědečka a Alenou Vránovou, která stvárnila Kopeckého manželku, jak mu tam ukazovala, že on si tam vlastně chodil převlíkat to. Pamatuješ to?
2: Jo, pamatuju si to, ano.
1: To pyžamo, jak si převlíkal před těma lidma.
2: No a co je důležité vědět, že náměty a scénáře komedii si psal většinou sám.
1: To byla tady připomínka Petra Šulhofa a jeho skvělých komedií, zejména tedy.
2: Teď už Schovanky a Applejack ve vysílání Country Rádia.
1: Tak přejeme krásný pátek.
3: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Život je sladko-kyselej nálev, musíš se spokojit i s málem, až se mě jednou zeptáš.
1: Až se mě jednou zeptáš, skupina Epidemie. Marty Stewart nás čeká v nejbližších chvílích.
2: To bude písnička Tempted a o půl už si dáme dopravní servis na Country Radio. Pokud máte nějakou informaci ze cest, 210 323 333, telefon k nám do studia.
1: Hezký poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme podívat, jak nám to jezdí, respektive nejezdí. Nezůstáváme pouze u těchto informací, co se týká vlakových spojů, ale koukneme se samozřejmě také na silnice, protože i ty nám bohužel v těchto chvílích přináší trošku nějaké mírnější komplikace. No a když už jsem zvolil ty silnice, tak si pojďme říct, že je celá řada dopravních kolizí a nejenom to, ale také dopravních uzavírek. Jak to vypadá? D7 pořád je tady trošičku problém, samozřejmě na tom exitu 126,5 je to uměřená, no a další problém, ten se nám vyskytl na Praze 2 na Jiráskově mostě. Prostějov tady nám hlásí, je dopravní problém v ulici u stadionu. No a co se týká těch vlakových výluk, tak tu máme Františkovy Lázně, Hranice v Čechách, anebo také Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří. Tolik tedy doprava, přejeme vám šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25 000 korun. Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Neznámá chemikálie pravděpodobně poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočáru. Před 30 lety se začal v Česku měnit život. Mobilní služby se díky nástupu mobilní sítě standardu GSM, kterou 1. července v roce 1996 spustil tehdejší Eurotel, staly dostupnějšími a mezi lidmi se začaly rychle rozšiřovat mobilní telefony. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 21 až 24. Slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Já nevím, protože mi tady přijde komická celá řada informací, které se vztahují právě k tomu dnešnímu dni. Jo.
2: Ty se snad chceš posmívat libuškám?
1: Ne, to v žádném případě, ale mě teda nadchlo, že třeba mají v Chile den knihovnictví.
2: Jo, no to je teda. A co je na tom tak smíchu?
1: Nevím.
2: Myslíš si, že v Chile nemají knihy?
1: No to určitě, ale nějak, mě to nějak nesecvaklo, jsem si vždycky myslel jenom, že čili papričky třeba jako víš a tak.
2: Jo, jo, že tam mají třeba jenom knihy o čili papričkách.
1: Ano, no.
2: Dobře, tak mají tam určitě i jiné, když tam mají den knihovnictví, ale my zůstaneme nejdříve v Česku, protože my se musíme podívat do našeho krásného kalendáře, ano. Který je myslivecký a píšou tady, že dneska slaví Libuše a Amálie, tak jdeme na Libušky, protože dámy mají jméno, které má slovanský původ, pochází ze slovanského slova ljub, které se překládá jako libá, milá, milovaná, příjemná, báječná, nejlepší, fantastická žena. Jo? Domácími podobami jména jsou Líba, Libča, Libka, Libuna, Libuška a také Libuša. Jo? To se užívá zejména tady na Slovensku. Německá verze jména je Libusa, psáno s dvěma S. A také holandská, to se taky píše Libusa. No a třeba v srbochorvačtině je to Ljubuša.
1: No a líbí se mi, že toto jméno, i když zní archaicky, já si pamatuju, moje babička byla třeba Libuška a teta, tak je jich více než 53 tisíc. Takže milé Libušky, přejeme všechno nejlepší. Amálie, to je další jméno, které máme vepsáno v kalendáři k dnešnímu dni, je staré jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá.
2: Ale ano. Pracovité ženy, předtím krásné, libé, milé, no tak ještě tady máme jedno, Ludoslava, ženské křestní jméno slovanského původu a význam tohoto jména je ten, kdo slaví lid a nebo je slavný lidem. To moc nechápu, slavný lidem.
1: No, lidé si ho zvolí jako modlu a tím pádem je pro ty lidi slavný.
2: Jo, takhle, možná.
1: Dnes máme také den Nikola Tesly. Právě Nikola Tesla se toho dnešního 10. července v roce 1856 narodil. Šlo o vynálezce, fyzika a konstruktéra elektronických strojů a zařízení.
2: No takže dneska bychom měli oslavovat veškerou elektroniku, kterou kolem sebe máme. Tu funkční i možná tu nefunkční,
1: tak,
2: ne?
1: Přesně tak.
2: Jinak taky dneska začíná týden Baltského moře.
1: Ano.
2: No.
1: No a v Albánii třeba mají den armády.
2: No, vidíš to. Tak všude něco slaví a my jsme vám teď řekli, co můžete slavit spolu s nimi.
1: My si teď můžeme na oslavu v rámci všech těch jmenovaných informací vychutnat kapelu Hobous a jejich krásnou píseň. Odjíždím.
2: Dáme si i Jaroslava Samsona Lenka už za chvilku v našem vysílání Country Rádia.

0: vonavou trávou.
1: Prošli jsme se vonavou trávou a tráva nejvíc voní, víš kdy, Váďo?
2: Ráno, když rosa.
1: Když se poseká.
2: Jo, když se poseká.
1: Když se poseká.
2: Ráno, když je rosa, když se poseká. Ano.
1: No, když je takový ten krásný golfový trávník, když večer posekáš, předtím, než je rosa, a potom ráno se můžeš procházet a u toho upíjet to kafíčko. Já to úplně vidím, teď krásně svítí sluníčko a jestli si užíváte takovéhle pěkné ráno, k tomu posloucháte Country Radio, tak vám přejeme jen ten nejbáječnější den, ale samozřejmě i vám všem ostatním, kteří třeba jste v práci a tohle si nemůžete dovolit, tak vám aspoň řekneme, jak to aktuálně teď po venku vypadá s teplotami. Tak už se nám teda pěkně vyšvihly nahoru, kolem 16 až 18 stupňů, na té jižní Moravě tam už je až 21.
2: No a vonivé trávy si asi neužíváte na průjezdu Libercem, pokud jedete automobilem, protože pod 35 z Děčína do Turnova za tunelem se tvoří kolona. Je to asi na 15 minut, můžete očekávat tohle zdržení.
1: No, tolik tedy informace, které se vám možná snad hodily. A za chviličku už dospíváš to, tak pokud jste s námi ještě nespívali, rádi byste to zkusili, jestli to umíte, jestli to zvládnete, jestli jste tak dobrý, zavolejte.
2: Právě teď.
0: Můj

0: Dospíváš to?
1: 8 hodin 50 minut, to znamená za 10, 9. Tak teď už bychom mohli mít někoho na lince, ne? Někoho, ano. Kdo by chtěl zpívat. Kdo to umí, jo? Kdo prostě to dneska všem natře, takzvaně. Jitko, je to tak?
2: Ano, ano, ahoj, všichni zdravím.
3: Ahoj, Jituš.
2: Zkusím to.
1: Zkusíš to, tak Jitko, co si myslíš, že jsme si pro tebe připravili za písničku? Bude složitá, těžká, česká, zahraniční?
2: No, doufám, že česká.
3: Bude česká a je to velmi jednoduché, takže Jituško, my pustíme ukázku, skončíme to a ty budeš pokračovat, ano?
2: Dobře.
3: Připravena?
2: Můžeme.
3: 3, 2, 1, teď.

0: naprosto exkluzivní a já si myslím, že tam jde hlavně o to, že takové to, ten moment toho to překvapení, jak se prostě jako říkáš, že co to bude za písničko, že zvládnu to a teď to dozní a teď si říkáš, jak jsou ty slova a teď to přijde a teď to prostě vystřihneš parádně. Bylo to skvělý, děkujem.
1: Tak a pokud se tobě a našim posluchačům, co páci líbí, tak si tuhle tu písničku pustíme pěkně celou. Ještě jednou, Vítko, velké gratulace.
2: Děkuju, díky.
0: Bylo to skvělý, těším se na duet se mnou.
1: Jo.

0: Hello Heart, George Jones ve vysílání Country Rádia. Nám se přiblížila nezadržitelně 9. hodina. No a po 9. už krásně vklouzneme do toho pátečního dopoledne. A to ne sami, bude tu muzika.
1: Bude tady Pavel Bobek, taky Lucka Vondráčková a docela určitě se dočkáte i tématu, které pro vás chystáme při pátku, co se vám vybaví, když se řekne jedno slovo. A my už ho známe, vy zatím ne, tak poslouchejte dál.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Vyrazíme na třešně. Na stromech podél silnic zdrají třešně a zájem o ně je veliký. Nevždy je ale jejich trhání legální. Stromy mají svého majitele. Pokud někoho silničáři nachytají při nelegálním sběru, dojde k domluvě nebo doporučení obrátit se příště na cestmistra. Například jen na Vysočině roste podél silnic na 200 000 stromů. Zhruba polovina z toho je ovocných. Můžeme se těšit na víkend, protože bude slunečný, nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude. Srážky se objeví jen sporadicky. Takový je odhad meteorologů. Je doba dovolených a jak je to v nemocnici v Mladé Boleslavi, to ví Luboš Dvořák.
2: I zdravotníci čerpají své zasloužené dovolené. Proto pacienti, kteří se během letních měsíců chystají na návštěvu Klaudiánovy nemocnice, musí počítat s omezením provozu. Zatímco většina ambulancí bude otevřena jen několikrát za celé prázdniny, tak v červenci a srpnu předem určené nebudou ordinovat vůbec. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: Nelegální herny stále existují. Tady je důkaz.
3: Celníci z Brna a Ostravy v květnu a v červnu zadrželi v 10 nelegálních hernách v Brně, Ostravě a Karviné celkem 50 nelegálních výherních automatů a také hotovost přesahující 100 000 korun. Nelegálním provozovatelům hazardních her podle celní správy hrozí pokuta až 50 milionů korun. Jejich jednání může naplnit i skutkovou podstatu trestného činu, za který hrozí 3 roky vězení. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Jeden z klíčových mužů posledních dvou sezon odchází ze Sparty. Novou posilou italských Benátek, které si v minulé sezóně vybojovali postup do fotbalové série A, se stal kosovský útočník Albion Rahmani. S nováčkem nejvyšší italské soutěže podepsal smlouvu do června roku 2029. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Lucka Vondráčková, Jedou vozy prérií. No a dneska po deváté tedy Lucka Vondráčková a po sedmé hodině její tatínek ve vysílání Country Rádia. Jirka Vondráček bude hostem, nebo hostem, on si v podstatě pozve další hosty do své karavany, která se bude zaobírat jubilejním 60. ročníkem festivalu Porta už dneska od 19 hodin.
1: Tak to bude velmi zajímavé, samozřejmě nejenom v těch večerních hodinách, té 19., ale v průběhu celého dne se bez pochyby máte na co těšit. Abychom byli s Kačenkou konkrétní, tak teď mezi 9. a 10. tu budeme mít rubriku, o které už jsme hovořili, máme tu jedno slovo, co se vám vybaví, když se řekne, no a u toho nezůstaneme, protože tu bude samozřejmě spousta parádní muziky.
0: Chris Christopherson, ještě jednou, Chris Christopherson, Petr Novák nebo Mirek Hofman, tak to je nabídka, kterou tu pro vás máme pro tuto chvíli.
1: Mně se líbilo ten Chris Christopherson, jak si to řekla, s takovým tím americkým
0: Chris Christopherson.
1: Tak, tady je Chris Christopherson.

0: Co se vám vybaví, když se řekne jelen?
1: Ano, slyšíte dobře. Dal by si říct si na první dobrou takové obyčejné slovo, ale je to neobyčejné zvíře. Ale pozor, teď se k tomu dostáváme, nemusí se jednat pouze o zvíře.
2: Ano, mě teď zrovna v tuhle chvíli mě napadlo, jsem z toho jelen.
1: Ano, jsem z toho jelen.
2: To se prostě říká, proč se to říká? Co pak ten jelen je nějaký prostě tululum nebo?
1: Ne, určitě ne, ale je to takové vznosné, ušlechtilé zvíře.
2: Takže to je jako pozitivní,
1: je to, myslíš? Já si myslím, že je to pozitivní.
2: Fakt?
1: No, není to pozitivní, ale snažil jsem se to nějakým způsobem prostě zaobalit tak, aby to nevyznělo nějak negativně, že jo. Ovšem, když se veme nebo řekne jelen, tak se jedná v podstatě, abychom byli trošičku jako konkrétnější.
2: Řekni nám prosím, co je
1: ano,
2: to jelen.
1: Jedná se o české rodové jméno pro velkou spárkovou zvěř šeledí jelenovití. A co je zajímavé, jelen je ten, který má parohy, jeho protějšek je laň, ta parohy nikdy nemá a mají pak spolu mláďátko a to se jmenuje kolouch nebo koloušek.
2: A ten má taky parohy nebo ne?
1: Malý koloušek ještě nemá parohy.
2: Jo, pak mu vyrostou, ale když je to holka, tak ne.
1: No, já jsem jednou potkal dvě holky.
2: My jsme takový dva myslivci.
1: Ano, a ta jedna říkala, člověče, Moniko, včera jsem viděl takového pěkného kolouška. Jo, a, ano, a teď asi nebyla v lese, že?
2: Jo, a teď jsme zase u těch jelenů no. Zpátky, tak vidíte, co těch jelenů existuje, to je prostě, je to taková zapeklitá věc, řeknete si jelen, no to je přesně ten kluk z toho lesa, že, čtyřnohý, ale ejhle, může to být i někdo, kdo je nakreslený třeba na nějakém alkoholu, že?
1: No taky, anebo samozřejmě v hygienických prostředcích se používalo, alespoň dřív, nevím, jestli je to dneska třeba.
2: Takže se s ním někdo umýval s jelenem.
1: Mýdlo s jelenem se s
2: tím právě. Jo, takhle, mýdlo s jelenem, ale víte co, proč jsme zvolili tohleto téma, já jsem včera jela tramvají a mě tam teda úplně jako padl do oka takový starší pán, který měl takové úplně krátké kraťásky, takové strakaté a měl černé boty a v těch botách měl vysoké ponožky, tmavě zelené a měl na nich obrovskýho jelena. Hmm. Jako, a fakt jako velikýho jelena na vysokých ponožkách a mě to jako fascinovalo a byla jsem vlastně jako, přišlo mi to hrozně jako legrační, tak jsem si říkala, že dneska, když ještě navíc nejstarší jeleni vytloukají paroží podle mysliveckého kalendáře, že toho jelena prostě musíme dát.
1: No tak vydat. Tak, co se vám vybaví, když se řekne jelen, téma dnešního ranního hádání.
2: Pořadu.
1: Co se vám vybaví? Tak těšíme se na vaše odpovědi.
2: Tady už je Kamelot, Země tvých dlaní a my se těšíme na vaše odpovědi, které můžete psát SMS-kou, e-mailem. Můžete taky zvolit Facebook anebo aplikaci.
1: Kapela Jelen ještě vlastně mě napadla.
2: Jasně, taky, no vidíš.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak tu máme další dnešní dopravu, ta se týká 9. hodiny a 31. minuty. Jak nám to kde jezdí a jaké jsou vlakové výluky, řekneme si právě teď. Branice Tábor, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín a nebo také Vsetín Půchov. To jsou dlouhodobější a vlakové výluky. Z těch krátkodobějších se nesvezete na trase třeba Lysá nad Labem, Milovice. Tahle ta výluka končí v neděli 12. července. Nehoda se stala na jedničce na 339. kilometru ve směru na Ostravu, no a ještě jedna dopravní nehoda, ta je hlášena z Prahy, z ulici Štůrova. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a hezký den.
2: Country rádio.
0: Polední jmény Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
3: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
4: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední jmény Country rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country rádiu.
2: Country rádio.
0: To fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
6: Do fousu píchnu redko,
5: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
5: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když na měl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

zahradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, když Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

0: zpíval Johnny Cash.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: jelen? Jelen, jedno takové obyčejné slovo a co to sebou přináší v rámci vašich příspěvků. A píšete hojně a píšete vtipně.
2: Vy nám píšete hodně o tom, že vám vlastně připomíná slovo jelen, takové ty obrazy na stěnách, jo? Třeba které jsme viděli v různých seriálech nebo filmech, třeba Slunce, seno, jahody, Vesničková středisková nebo Kulový blesk. Já už si teda musím říct, že úplně přesně nevybavím, ale taky mám pocit, že možná i v Chalupářích byl.
1: Tam byly zase ty laně, jak tam malovali samozřejmě pro toho jejich všeuměla pana Kemra, že ho chtěli dát nějaký dárek a tam namalovali ty laně a on se na to potom díval. Ten dotyčný říká, pojď, ale ty jsi udělal všechny nohy stejný. A on říká, ne, já už nemám často přijímat, tak tam, víš, udělej tam nějakou jako páru, jak jde z toho vlaku a schovej to do té páry. Takže asi tak nějak. No a pak ty sochy s jelenem, že jo, samozřejmě to dřív bývalo na těch vesnicích, jako na televizi byla taková ta poduška, že jo, babičky, a na tom byla ta socha s tím jelenem.
2: Nebo to bylo sochy v těch vitrínách, ano, a dávalo se to jako svatební dary vlastně, i tak, víš, a pak, já si myslím, že po čase už všichni jako mají doma s uraženými rohy, víš, protože jako čas prostě ano. I rohy otupí.
1: No, na zábavách, v tombolách, že jo, prostě různě hasičský, myslivecký ples prostě byly, ano, jo, sochy s jelenem.
2: To se, jako fakt se to tady objevuje velmi často. Děkujeme za tyhle ty vzpomínky, to už my jsme ani vlastně vůbec nedomysleli, nechali jsme to čistě na vás. Tomáše napadl jelení guláš.
1: Ano, tak samozřejmě proč ne, že napsal nám třeba Vladimír, když slyším jelen, vzpomínu si na kolegu. Byli jsme na škole v přírodě a on šel připravovat do lesa hru. Našel v roští zaklíněného jelena. Jel se ho vysvobozovat a když se mu to podařilo, vystresovaný jelen vyrazil vpřed, srazil kolegu na zem a přeběhl přes něj. Kolega se vrátil s několika šrámy po celém těle a doslova s velkými modřinami. Nyní na to vzpomínáme jen již s úsměvem, i když v ten okamžik nám do smíchu moc nebylo.
2: No, někdy je dobrý skutek po zásluze potrestán, samozřejmě.
1: Já si pamatuju, já jsem jednou takhle v lese a sbíral jsem houby, šel jsem tam s tím košíčkem jako malý chlapec, teď rozhrnu křoví a za tím rozhrnutým křovím proti mě stála obrovská kráva s ještě obrovštějšíma parohama a byl to jelen. Koukal na mě a měl takový opravdu velmi nebezpečný výraz ve tváři. Tak jsem říkal, jelene, já se ti, to se fakt stalo, nekecám. Omlouvám, zahrnul jsem zase to křoví a dal jsem se na útěk. Jelen naštěstí za mnou.
2: Ale furt lepší, když se v křoví našel jelena, než někoho, jak tam dřepí třeba.
1: No.
2: Tak, napsal nám Karkulka, hnusný porcelánový s obrovskými gulkami. Měla ho babka v sekretáři.
1: Jaroslav nám napsal, dobrý den, to jsem z toho jelen napsal. Jelen, než vyjde z nepřehlédnutelného lesa do prostoru, kde je větší rozhled, tak se pečlivě rozhlíží. A to vypadá, jako když tam stojí a teď si říká, tak nevím, mám jít dál či ne. Prostě to jsem z toho jelen.
2: Samozřejmě vybavila se vám kapela Jelena, no to se v našem vysílání taky objevuje. A ještě tady je nějaký příspěvek od Honzy. Já si myslím, že jelen má tu výhodu, že parohy může sám od sebe schodit. Co já vím, tak někteří známí o nich ani neví a taky ani nemůžou schodit.
1: Tak zase si ušetříme tu práci, že? Tím pádem.
2: Ušetříme?
1: Tu práci se schazováním parohů.
2: Jo, dobře, no. Mluvíš o sobě i?
1: Ano.
2: Jo, tak Honzo, vyhrál jste u nás, zavolejte nám. Děkujeme za všechny vaše jelení příběhy i příhody, i obrázky a všechno, co s jeleny souvisí.
1: Teď už Vladimír Mišík ve vysílání Country Rádia a překrásná písnička, která se jmenuje Jednou.
2: A dáme si ji jenom jednou.
1: Právě teď.

bojů pod vlajkou Spojených států. Po pěti letech válek, hrůzy a vraždění hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řečí. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev. Malý ubrečený děvčátko z kmene Čejna.

0: pozdravuj dívku z Čejn, pozdravuj dívku z Čejn, pozdravuj.
1: Vladě řekl, že se toho ujme, viď? Že no, bude no, pozdravovat dívku tak, z Čejn.
2: Když potkám nějakou dívku z Čejn, tak ji určitě od Pepi Zocha vyřídím celou řadu krásných pozdravů. Konec konců krásně nám to zpíval v těch předcházejících 5 minutách ve vysílání Country Rádia. Když jsme u toho času, tak se nám nezávratně přiblížila 10. hodina dopolední.
1: No, už je tady. Už jde úplně do závratí.

0: desátá. Tak aby nám tady neomdlela, tak ji za chvilku tak odbijeme, jo, bude tady takový gong, který oznámí 10 hodin, taky tady budou zprávy, počasí, no a po desáté Milan Schmidt, který tu spolu s vámi bude až do 15. hodiny a možná, že dneska si to taky trošku protáhne.
1: My vám přejeme krásný víkend s Kačkou a s Vláďou. Tedy to vám přejeme, ne, že byste s náma měli strávit víkend.
0: Takhle, můžete s námi strávit víkend, třeba se někde potkáme, někde po venku.
1: A v pondělí úderem 6. se na vás budeme těšit opět naslyšenou.
0: Tak hezký víkend, parádní den.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 22 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Buďte opatrní, protože v Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. Na jedné z českých nejpopulárnějších řek Sázavě někdo přehradil jez traverzou. Řada vodáků tak musí lodě přenášet. Případem už se zabývají příslušné orgány. Tomu, kdo na jez traverzu umístil, hrozí přestupkové řízení. O jedné dobročinné akci teď Luboš Dvořák.
2: Tradiční hudební dobročinnost pod širým nebem se vrací po roce opět na Česko-Lipsko. V sobotu 1. srpna bude u zámku Zahrádky již 28. ročník benefičního koncertu Noc s hvězdami. Finanční výtěžek organizátoři předají večer rodičům 11-letého handicapovaného Adama Číže z Dubé na léčbu. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Tip na výlet má Luděk Savana Urbánek.
3: Historická žachta svatého Jiří na vrchu Rudný Výhlavě se po několikaletém průzkumu záchranných pracích a zabezpečení otevírá veřejnosti. Návštěvníci se poprvé dostanou až k ústí jednoho z nejvýznamnějších důlních děl na Jihlavsku, kde odborníci odkryli unikátní pozůstatky historické těžby. Samotná odvodňovací štola ale zůstane přístupná pouze při komentovaných prohlídkách. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech ale nepřekoná. V roce 1994 byl dokonce průměr na jeden zápas 68 991 diváků a už před čtvrtfinále je jisté, že na letošním turnaji bude nižší. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tak dobrý den, přátelé, přeji vám krásné dopoledne po 10. hodině, je s vámi Milan Schmidt, dnes je 10. července a Brontosauři zpívali večerku, no tak to ani náhodou, to nepřipadá v úvahu, spíše druhý budíček bychom uvítali, no a pak Malina Brothers s tím Staré řeky, to už byla parádička a pohoda, možná, že se vypravíme během dnešního dne k vodě také s vodáckým zpravodajstvím, to ovšem není případ ještě téhleté hodinky, v téhleté hodině vás opět pozvu, ale na vodní hrad do Budyně nad Ohří a sice na Keltský kruh. Budeme mít tuláckou stezku, no a z muziky Vlasta Redl nebo třeba Rangers a Petr Spálený. Přeji vám krásný den a pojďme pátek zvládnout, jak to nejlépe půjde, ať na víkend odcházíme s naprosto čistou hlavou.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na parádní muziku, kterou máme rádi, protože na telefonu je Pavel Zajíc. Pavel, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A když spolu mluvíme, tak je jasné, že je to buď to Budyňský poutník, anebo Keltský kruh. Takže kam nás pozveš?
2: Tak tentokrát vás pozvu na Budyňský vodní hrad, na festival Keltský kruh.
1: Ano, tradiční akce. Na co se můžeme letos těšit?
2: Už po druhé vlastně je festival koncipován jako rodinný, to znamená, že je tam samozřejmě program pro dospělé, ale máme tam i program pro děti od, řekněme, školkového věku až do nějakých střední školy. Děti můžou absolvovat stezku malého Kelta, kde budou plnit různé úkoly a na konci je čeká pěkná medaile.
1: A hodně vzrušení a dobrodružství samozřejmě.
2: Rozhodně.
1: No a pro ty dospěláky to tam máte pochystaný tak. Tak jsme v rádiu, takže půjde především o hudební program.
2: Hudební program máme zaměřený trošičku do Irska, ale jak říkám, jenom trošičku, protože tam samozřejmě máme kapely, které hrají i trošku jiný žánr, ale v podstatě všechno se to točí okolo té irsko-keltské muziky. Začne nám kapela z Roudnické základní městské školy Hambiem, ta tam hraje každoročně. Pak přijedou brněnští Tempus, plzeňští Potín, potom Cheeky Cheep, Korchen, Malém Irish a finišovat bude České srdce.
1: Takže to je sestava pro milovníky keltské muziky hodně jako atraktivní. Neřekli jsme zásadní věc, a sice kdy a v kolik máme kde být.
2: Festival začíná v sobotu 11. července na nádvoří vodního hradu Burní nad Ohří. Areál hradu je otevřen od 10 hodin, od 11 potom už začínají jednak ty programy pro děti, to znamená stezka malýho Kelta s dílničkama, se zkouškama žonglování, se siláckými aktivitami a tak dále. A samozřejmě v tu dobu, v těch 11 hodin, začíná i program v Keltské vesnici, kterou tam máme každoročně, a kde si i dospěláci potom můžou vyzkoušet, jak vlastně ty Kelti kdysi žili, co všechno uměli. Budeme tam mít tentokrát i Římany, takže vlastně můžou srovnávat tu kulturu keltskou s tou římskou, včetně kuchyně. Jo? Takže vlastně budou tam i ukázky, jak tenkrát i jedli. V podstatě mezi časy, kdy kapely budou přezvučovat, tak máme vyplněny například školou irského tance, Poškem, významná pražská škola irského tance, budou tam i ukázky sokolnictví. Vystoupí Toky a Groove Army, což je výborná bubenická show, kteří si potom lidi odvedou i na svůj workshop. Jo, samozřejmě nás čeká i druidský obřad, kdy bude druid prosit o zachování dobrých vztahů s bohy.
1: Ano.
2: A samozřejmě nás čeká nakonec vždy je ohnivá show, kterou letos obstarají dívčí skupina Vox Luminas.
1: Jasně, takže všechno, co patří ke keltskému večeru v Budyni nad Ohří na Vodním hradě, a ještě jednou opakujme, 11. července v podstatě od 10 hodin dopoledne.
2: Ano, přesně tak.
1: Děkujeme.
2: Všechny srdečně zveme.
1: Díky za pozvání, měj se hezky, Pavle, ahoj.
2: Taky se měj hezky, ahoj a nashledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak je tady páteční dopoledne, začneme zvolna s tou dopravou, nejprve polodenní výluky. Znojmorec a Opava východ Štítina, to jsou místa, kde během dnešního dne v rámci polodenních výluk musíte přesedat na autobusy. No a co se dálnic týče, tak samozřejmě budeme sledovat vývoj dopravy, ale jisté je, že dnes určitě opět budou kritická místa před 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Tam se nám pokaždé tvoří kolona vozidel a pátek by neměl být jiný, takže počítejte s tím, že zhruba od 170. do 196. kilometru tímto směrem se časem trošku zpomalí a podobná situace určitě bude i na posledních 5 až 10 kilometrech dálnice D5 na připojení na Pražský okruh. To jsou taková kritická místa, která budeme zejména sledovat a budeme vás o tom informovat. Přeji vám klidný den a šťastnou cestu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes zamíříme na rozhlednu na svatém Hostýnu u Bystřice pod Hostýnem v Zlínském kraji. Na poutním místě moravského Hostýna s výškou 735 metrů nad mořem stojí nejen bazilika na Nebevzetí Panny Marie, ale i rozhledna císaře Františka Josefa I., v jejímž přízemí je kaple svatého kříže. Stavba rozhledny začala v roce 1897, kdy v Bystřici pod Hostýnem navštívil císař František Josef I. Otevřena byla v září 1898. Tato akce se ale musela obejít bez velké slávy. Zem byla těsně po smrti panovníkovy manželky Alžběty. Původně měl objekt výšku až 27 metrů. V roce 1915 ale byl z bezpečnostních důvodů snížen. Dnešní výška rozhledny je tedy 15 metrů. K vyhlídkové plošině ve výšce 12 metrů se dostanete po 63 schodech. Půdorys rozhledny tvoří dva nestejně velké kruhy zdiva z tvrdého hostýnského kamene. Vnější půdorys má průměr kolem 7 metrů, menší asi 3 metry. Tloušťka zdiva je od 70 cm až po 1 metr. Vchod na rozhlednu je ze severní strany. Tam je umístěno točité železné schodiště vedoucí do místnosti prvního hostýnského muzea a dále na vyhlídkovou terasu s dalekohledem, to je v těch 12 metrech. Pod rozhlednou v přízemí je kaple svatého kříže. Vchod z jižní strany tvoří ručně kované železné dveře, které jsou dílem uměleckého kováře, pana Skřehoty z Bystřice pod Hostýnem. Uvnitř, naproti dveřím, stojí oltář a nad ním pískovcová socha Panny Marie Bolestné a mramorový kříž. Zhotovil jej mistr Ferdinand Neumann z Kroměříže a osadil na místo v červnu 1898. Okroulá okna s klomalbou vyzdobil známý Benedikt Škarda z Brna. Více informací o rozhledně na svatém Hostýnu u Bystřice pod Hostýnem najdete například na webu kudyznudy.cz. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Za malou chviličku už bude 11 hodin, když jsem v úvodu hodiny říkal, že pojďme se připravit na víkend, ať odcházíme s čistou hlavou, tak to platí, ale zároveň pojďme se také připravit na víkend, ať si něco užijeme. Možná, že inspiraci v kulturních pozvánkách můžete najít už teď po 11. hodině. Takže dobře poslouchejte, co má Tereska pro vás připraveno. Předtím ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 29. Na severu a severovýchodě území naměříme kolem 22 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká.

0: No tak paráda, tak jsme se dostali za 11. hodinu. Mirek Hofman a Kateřina Marie Tichá nám zaspívali. A co máte vybráno? V minulé hodině jsme vás zvali na Keltský kruh do Budyně nad Ohří. Teď jste měli celý kulturní servis, tak možná, že jste si vybrali. Nevybrali ještě? No tak co s tím? Tak co takhle třeba pohádka pro vás a pro děti na krásném místě? V Kukátku Country Rádia zjistíte více. No a co můžeme poslouchat? Bude nám zpívat Glen Campbell, nebo taky Epidemie, John Lennon třeba a taky Ladislav Vodička. Tak příjemný poslech a hezký pátek vám přeji i teď v poslední dopolední hodince.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Radkem Country Rádia.
1: Hledáte-li rozptýlení pro vaše děti a pro vás, pak si poslechněte, kam vás pozve Martina Hrušková na Hezké pohádky.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnci nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například do 12.7. se můžou děti u nás podívat na pohádku Bářina toulavého divadla, jak Zlatník ke štěstí přišel. Další pohádky odehráváme 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf. Obě tyto pohádky začnou pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin. A poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: polární září v ledničce.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Pojďme se podívat na dopravní informace i teď mezi 11. a 12. hodinou. Začínáme konec konců tak, jako vždy na kolejích, takže co se děje, máme tam nějaké výluky, máme tam nějaké neplánované mimořádné události, například se to týká trati 010 Kolín Česká Třebová, kde v úseku Kolín Záboří nad Labem je překážka na trati. Je tam silniční nehoda na trase náhradní autobusové dopravy, takže tam počítejte s tím, že autobusy náhradní dopravy při této plánované výluce, kde už byla teda ta autobusová náhradní doprava zavedena, nebudou, respektive budou jezdit po objízdné trase a nebudou tím pádem obsluhovat zastávku Starý Kolín. Tak to je takové opatření, které je doufám krátkodobé a budeme vás když tak informovat o vývoji, ale teď se pojďme podívat také ještě na dálnice, jak to vypadá teď před polednem na D1. Tak na 21. kilometru ve směru na Prahu je nějaký předmět na vozovce, počítejte se zdržením, D1 znovu, 194,5 km ve směru na Ostravu, neprůjezdná zpevněná krajnice, je tam nákladní osobní auto po dopravní nehodě. A dálnice D1 do Třetice, 105. až 106. km ve směru na Brno, pneumatika leží na vozovce, objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
3: Country Radio.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Pokud jste poslouchali včera Country Radio pozorně, tak jsem říkal, že dnes budeme rovnou dvakrát soutěžit o vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti a tady máme tedy první kolo této soutěže pro dnešní den, takže můžou se připravit ti, kteří rádi chodí do divadla, mohou se připravit ti, kteří mají zájem o to vyhrát dvě vstupenky na 21. července na Pražský hrad, protože právě tam můžete shlédnout komedii Williama Shakespearea, jak se vám líbí. Jinak, pokud neradi soutěžíte, tak ta možnost vidět tento kus je pochopitelně mnohem širší. 20., 21., 22., 23. a 24. července můžete tuto komedii shlédnout právě v nejvyšším purkrabství na Pražském hradě. Dále potom 31. července a 1. srpna můžete komedii, jak se vám líbí, vidět také v Brně na Špilberku. Ale teď v tuto chvíli můžete získat dvě vstupenky zcela zdarma na tento unikátní podnik, tedy na tuto unikátní podívanou, protože budeme soutěžit. Soutěžní otázka je připravena, já jen řeknu, o co vlastně v té komedii, na kterou můžete jít, jde, protože les je v této komedii zázračným místem, v němž se lze snadno ztratit, ale i náhle najít. A každý v něm může nalézt odpověď na své trápení či melancholii. Ta odpověď je jednoduchá a obvykle se nazývá láska. A právě ve jménu lásky se v této Shakespeareově komedii dějí opravdu nečekané věci. Nečekané věci. No a pobavit se u toho můžete, pokud mi správně odpovíte na otázku, kterou vám za chviličku položím, a pak už můžete vyrazit 21. právě na tento kus v obsazení s Romanem Zachem, Jakubem Žáčkem, Jaromírem Noskem, Václavem Rašilovem nebo třeba Pavlou Tomicovou, Lenkou Vavro-Zahradnickou, Markétou Jirgelovou a dalšími herci a herečkami, které máte jistě rádi. Takže telefon s číslem 210 323 je odblokován a zkusíme to, jestli hned na poprvé někdo dá správnou odpověď na mou otázku. Já už vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, Václav.
0: Dobrý den, Václave, zdravím vás, odkud voláte?
1: Ze Stodůlek jenom.
0: Ze Stodůlek, no takže to byste měla hrát kousíček v podstatě, takže určitě pokud vyhrajete, tak vám přeji, ať si užijete tenhle ten skvělý kus. Jinak orientační délka tohoto představení je zhruba 2 hodiny 10 minut s malou přestávkou, takže myslím si, že je to opravdu pořádná dávka krásné hodnotné zábavy. Tak a moje soutěžní otázka je tato. Říkal jsem o tom, že soutěžíme o vstupenku na hru Jak se vám líbí. Co v této komedii je obvyklou odpovědí na trápení? A dám vám tři možnosti. Je to za A láska, za B bohatství a za C jídlo. Co myslíte?
1: Láska, že by to měla být.
0: Láska, ano, já jsem to i říkal přesně tak. Odpověď jednoduchá, obvykle se nazývá láska na trápení či melancholii. Právě o tom pojednává tato komedie, na které budete i vy, tak já vám gratuluji, vydržte mi chviličku na telefonu a řeknu vám více, ano?
1: Vydržím, děkuju.
0: Taky děkuju. Přátelé, my budeme soutěžit samozřejmě dnes ještě jednou a pak myslím, že zhruba za týden budeme pokračovat v této soutěži zase o lístky na jiný kus, ale pokud byste chtěli tedy vyrazit právě na komedii Jak se vám líbí, tak ještě jednou opakuji, tady u nás v Praze můžete vidět 20., 21., 22., 23. a 24. července tuto komedii na Pražském hradě a potom v Brně 31. července a 1. srpna. Tak, to je pozvánka pro vás, pro všechny a my jdeme za další muzikou v Country Rádiu.

0: Dozněla další skvělá píseň Johnny Cash a Bob Dylan, nám zaspívali Dívku ze severu, mám moc rád tohleto provedení, mám moc rád tuhletu melodii a těším se třeba i na písničky na přání, ve kterých opět dnes mezi 17. a 18. hodinou budeme hrát tak, jak si přejete vy. Ano, zůstávám tu i dnes až do večerních hodin a to proto, že Miloš má dovolenou. Má to své pozitiva, má to i svoje negativa samozřejmě. Ta pozitiva vidím v tom, že Miloš si odpočine a bude moci zase zaskočit za mě, až já budu potřebovat volno. Ta negativa vidím v tom, že ne všechno mám zmáknuté tak jako Miloš a tak se mi stala velmi nepříjemná věc a teprve dnes jsem našel v poště dopis, který nám poslala paní Eva z Plzně, ve kterém si přála písničku na včerejší den. Tak se omlouvám, že jsem to včera nezahrál a samozřejmě napravím to dnes v písničkách na přání, tedy doufám, že to napravím, doufám, že paní Eva a všichni příbuzní budou poslouchat. Jinak teď v poledním menu pochopitelně bude opět soutěž, takže po zprávách nikam daleko neodcházejte a zkuste vyhrát zase další deštník Country Rádia. Od příštího týdne totiž budeme soutěžit o něco trošičku jiného. Já to zatím nechci prozradit, ale prostě od příštího týdne bude v soutěži v poledním menu úplně jiná cena.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno.

0: a teploty stejně jako dnes 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Haló, jsem ztracen a bloudím.
2: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci bez sankcí. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Tak to schválil Senát. Padělky za asi 3 miliony 580 tisíc korun odhalila kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace, zbytek úřady zlikvidují. Ve Škodovce se slaví. Blíže náš kolega Luboš Dvořák.
2: Škoda Auto si letos připomíná 125 let motorsportu. Cyklistický závod Tour de France odstartoval po 113. a pojede se až do 26. července. Automobilka podporuje podnik jako hlavní partner již 23. rokem a diváci poprvé vidí v konvoji nové modely vůz Škoda Epic a také velký vrcholný model Peak. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Jaká je kvalita vody na jihu Moravy, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Tenisový sen prožívá ve Wimbledonu i Linda Nosková. Linda suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Kostyukovou 2x6-4 a proti Karolíně Muchové si v sobotu odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Pan Jaroslav Uhlíř, mám nejhoršího koně, hezká písnička, možná jste si prospěvovali společně s ním, já tedy ano, já jsem si broukal, ale teď končí všechna sranda, teď přichází obrovský napětí, protože před námi je soutěž, no tak obrovský napětí, ona to je soutěž jednoduchá celkem, řekl bych, a hlavně zábavná, tak doufám, že kromě napětí ne až tak obrovského přichází i dobrá nálada a hobousáci Vladimír Hrubec s Hankou Lounovou a Karel Efa vám zaspívají tři písničky, ve kterých zase je ukryté nějaké tajemství. Ukryl ho tam náš hudební dramaturg. Já mohu dát nějakou nápovědu, je ten pátek, každý už je unavený, tak to, co dneska hledáme, může přinést neskutečné potěšení, ale také neskutečnou bolest. Tak to je taková nápověda ode mě, no a vy už si s tím nějak poraďte a poslouchejte a pak, až dozní třetí písnička, kterou zpívá Karel Efa, tak volejte na 210 323 333, no a pokud budete znát odpověď, čeká vás drobná cena. Dnes to je stále ještě Deštník Country Rádia.
1: Víš, proč chodí láska pozdě spát? Víš, kdo chodí do tvých snů si hrát? Víš, kde zůstávají vlaky stát? Víš, proč sníh ti padá na kabát?

proč může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může obít.

0: Bam, bam. Tak, je to tak. A taky je odblokovaný telefon s číslem 210 323 333 a to je jenom proto, aby někdo z vás mohl správně odpovědět na to, co je tam společným tématem. Moje nápověda zněla, to, co dnes hledáme, může přinést neskutečnou radost, ale také neskutečnou bolest. Tak schválně, kdo na to zareaguje, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Zdravím, Milane, ahoj, zdravím celý rádio.
0: Taky, a kdo pak se dovolal, ahoj?
1: Pavel ze Šumavy.
0: Pavel, Pavle ze Šumavy, zdravím tě. Tak co ty tam vidíš jako společné téma?
1: Buď jsou to struny, anebo láska.
0: Tak jsou to struny, předně ti musím zatleskat, jo. Protože je to pravda, že i láska by mohla přinést neskutečnou radost i neskutečnou bolest, ale to struny taky, nevím, jestli to má vyzkoušený, ale takový začátek na kytaru, to jsou panečku radosti.
1: No, jasný, přetržený struny, to no,
0: jasný. Dobrý, prosím tě, takže v tuto chvíli Deštník je tvůj, už jsi někdy vyhrál v téhleté soutěži nějakou cenu?
1: No jasný, několik.
0: Vážně? A co třeba? Povídej, přeháněj.
1: Trička, kalendář loni, aha, jeden deštník od kolegy tvýho, když aha, jsi měl ono.
0: Jo. Tak dobře,
1: no,
0: tak... No tak ty jsi sběratel vysloveně, no tak no, dobře, ale to se vždycky hodí,
1: hele.
0: Jasně, a deštník se vždycky hodí, to si nemusíme nic namlouvat, takže vydrž, já ti řeknu, jak ti dorazí a to je celé, ano?
1: Jasně, děkuju, mějte
0: taky,
1: hezky,
0: taky, ahoj. Taky, ahoj. Přátelé, jdeme dál, máme tady polední meny, co to znamená? Pavel Bobek, Marien, Mirek Hofman, Rangers, Nezmaři, Valdemar Matuška, slyšíte to? Samá česká jména, ano, přesně o tom to bude. I zbytek této hodinky bude s českou muzikou, respektive tedy s muzikou, kterou zpívají Češi česky, a pak také o dobrém jídle, takže příjemný poslech a dobrou chuť.
2: Polední meny na Country Radio.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Také dnes mám připravenou hezkou písničku pro dnešního oslavence a protože je 10. července, bude následující písnička patřit všem Libuškám a také Amálím, které dnes slaví svůj svátek. Libuška byla moje maminka, takže tam nahoru posílám taky přáníčko a hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně. Sprušlí.

Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům. Nechte vanu vanou, ať si přeteče.

V poledním menu jsme si poslechli hezkou folkovku, Pavel Dobeš, něco o lásce, moc krásná melodie, romantický text. Jestli máte rádi folk, pak pro vás mám dobrou zprávu, a sice, že když s námi zůstanete do 19. hodiny, můžete si poslechnout Karavanu, kterou pro vás připravil Jirka Vondráček a Denisa Marková. A právě tento pořad je úplně plný folku, takže příjemný poslech.

0: Páteční polední menu dospělo do svého konce, před námi je 13. hodina, tedy předpověď počasí a další zprávy Country Rádia a já jen dodávám, tak jako skoro každý den, přeji dobrou chuť všem, kteří ještě teď ve 13 hodin obědvají.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno. A teploty stejně jako dnes 25 až 29 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Buďte opatrní, protože v Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. Na jedné z českých nejpopulárnějších řek Sázavě někdo přehradil jez traverzou. Řada vodáků tak musí lodě přenášet. Případem už se zabývají příslušné orgány. Tomu, kdo na jez traverzu umístil, hrozí přestupkové řízení. O jedné dobročinné akci teď Luboš Dvořák.
2: Tradiční hudební dobročinnost pod širým nebem se vrací po roce opět na Českolipsko. V sobotu 1. srpna bude u zámku Zahrádky již 28. ročník benefičního koncertu Noc s hvězdami. Finanční výtěžek organizátoři předají večer rodičům 11-letého handicapovaného Adama Číže z Dubé na léčbu. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Tip na výlet má Luděk Savana Urbánek.
3: Historická žachta svatého Jiří na vrchu Rudný Výhlavě se po několikaletém průzkumu záchranných pracích a zabezpečení otevírá veřejnosti. Návštěvníci se poprvé dostanou až k ústí jednoho z nejvýznamnějších důlních děl na Jihlavsku, kde odborníci odkryli unikátní pozůstatky historické těžby. Samotná odvodňovací štola ale zůstane přístupná pouze při komentovaných prohlídkách. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu ve Spojených státech ale nepřekoná. V roce 1994 byl dokonce průměr na jeden zápas 68 991 diváků a už před čtvrtfinále je jisté, že na letošním turnaji bude nižší. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Hodinu po 13. jsme si zahájili trochu country a trochu folku. Michal Tučný, já světem táh jen tak s Celtou a Kamelot Duně. No a co nás čeká dál? Vojta Kyďák Tomáško, Karel Kahovec a Flamengo, Pavlína Jíšová a druhá tráva, ale také třeba Copáci nebo Taylor Swift a nebo třeba Martin Javůrek. No a máme před sebou i pozvánku zase na nějakou pěknou akci. Už zítra je parádní festival v Třepsíně, velmi tradiční. Já se tam těším s kapelou St. Johnny, tam hrajeme poprvé v Třepsíně, takže určitě si to moc užijeme a budou tam i další skvělé kapely. Jaké, to se dovíte právě v Kukátku Country Rádia teď mezi 13. a 14. hodinou. Takže příjemný poslech a kdo ví, třeba se zítra potkáme.
1: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku v rámci Kukátka Country Rádia. Tentokrát se vypravíme do Třepsína, protože na telefonu mám právě Helču z Třepsína. Helčo, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj všichni, zdravím všechny.
1: Takže chystá se další akce u Třepsínské zvoničky a mě teď zajímá, kolikátý už je to vlastně ročník?
2: No, neuvěřitelný, je to 21. ročník,
1: aha.
2: Takže už máme za sebou ledacos. Pěkný počasí, špatný počasí, dešťový počasí. Takže jsme nachystaný v podstatě na všechno.
1: Na všechno. No Helčo, jaký nás čeká program letos teda? Je to teda 11. července? 11. července.
2: A na co se můžeme těšit? 13 hodin. Celý festival začne teda zvoněním na naši zvoničku. To je takový už pravidlo. Kluci zahrajou hymnu, Trempskou hymnu.
1: Ano.
2: No a tím se otevře celý festival a ano. Pak to jede prostě od těch 13 až do půlnoci a máme tam skupinu dříve Forget. To je vlastně člen skupiny Forget je mladý Třebický, který celý ten festival i uvádí.
1: Aha, ano.
2: Pak přijdou Gledly SV, ano. To jsou takový, ty už tady taky u nás byly, mají moc hezký písničky, takový jako taky trampský. Pak máme Bezva kapelu Epidemie,
1: ano.
2: Na tu se moc těšíme, ta je tady poprvé. Zrovna tak jsou tady poprvé Poutníci, na ty se taky moc těšíme. Po Poutnících přijde Bomba, KTO, ty jsou tady skoro každý rok. No a pak nemůže na našem festivalu chybět Rosťa Fischer, Michal Tučný, protože tady ty lidi vlastně taky z těch hospod, co se tady hraje, tak to jsou víceméně hodně písničky od Tučňáka. No,
1: no jasně.
2: Takže ten má vždycky největší úspěch teda.
1: Rozumím, rozumím.
2: A pak jste vy,
1: ano,
2: St. Johnny.
1: Tentokrát s kapelou St. Johnny, teda minule jsem tam byl s Frantou Kaslem, tentokrát jsme tam se St. Johnny.
2: Na vás se taky těšíme. A celý to končí, kapela zakončuje Vomaklí. Tak ty jsou tady taky poprvé.
1: Jo, jo.
2: No a celý festival vlastně zase končí tím, že se zaspívá taková ta písnička na trubku jako večerka,
1: jo. Aha, jasně.
2: A potom zase zacinkají zvony a pohádky je konec.
1: A my se moc těšíme. 11.7. u Třepsínské zvoničky se všichni potkáme. Měj se hezky a ahoj.
2: Jo, ahoj a děkuju.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Teď mezi 13. a 14. hodinou připomínám výluky, které jsou aktuální pro dnešní den, a to až do 16. hodiny. Týká se to úseku Znojmorec a Opava východ Štítina. Počítejte prosím s tím. Pohled na dálnice mi říká, že na D1 máme problém na 55. až 56. kilometru ve směru na Brno. Jsou tam v sobě 4 osobní auta, tvoří se kolony, neprůjezdlivý jízdní pruh, je tam nebezpečí dopravního kolapsu. Složitá situace je i na D5 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu, i tam se stala havárie, jsou tam v sobě 2 nákladňáky a 1 dodávka, komunikace je tam dočasně uzavřena. I tady počítejte tedy s velkým zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Hodně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Je právě 13 hodin 44 minuty a myslím, že to je nejlepší čas na další soutěž a sice soutěžíme opět o dvě vstupenky na Shakespeareovské slavnosti pro letošní rok. Program Shakespeareovských slavností je velmi pestrý, ale my teď hovoříme primárně o komedii Jak se vám líbí, kterou můžete navštívit 20., 21., 22., 23. a 24. července v Praze na Pražském hradě a nebo pak 31. července a 1. srpna v Brně na Špilberku. Tak to je pozvánka pro ty, kteří by tam chtěli vyrazit třeba tak jako i bez toho, že by vyhráli u nás vstupenku, ale teď máme možnost, aby někdo z vás jednu vstupenku vyhrál. Znovu připomínám tedy, že soutěžíme o vstupenky na představení Jak se vám líbí, které můžete zhlédnout a ty vstupenky jsou právě na ten den 21. července tady v Praze. Jinak samotná hra nebo samotná komedie má tento děj ve jménu lásky, se v této Shakespeareově komedii dějí opravdu nečekané věci, postavy si různě a často mění identitu, kde kdo by si mohl splést děvče s chlapcem, mnozí trápení náhlými záchvaty vášně se ztrácejí a zase nachází v lese, v němž na stromech podezřele přibývá milostné poezie. No a bratři zjišťují, že nepřekonatelné rozpory, které je ženou až na okraj nenávisti, je možné ve skutečnosti řízením osudu překlenout, a ženy si zase celkem nečekaně koupí ovčín. To je takový zajímavý zvrat, který tedy by mohl být pro vás také lákadlem. A snad lákadlem bude také obsazení, které je v skutku hvězdné. Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, Václav Rašilov, Václav Matějovský, Denny Ratajský, dále potom třeba Petr Motloch, nebo řekněme Lucie Štěpánková, Markéta Děrgilová, Lenka Vavro-Zahradnická, Pavla Tomicová nebo Kristýna Frejová. Takový je vlastně jednak obsah tedy té komedie a jednak tedy o obsazení této komedie. No a já už mám poslední otázku pro tento týden, tak pojďme na to. 210 323 333 je telefon, na které můžete vstupenky na tuto opravdu přenádhernou akci získat, pokud správně odpovíte. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den. Ježíš, to není, ale je tu Milan.
1: Mě to tak překvapilo, že jsem koukala jako plásen.
0: No jo, tak helejte, to se stane, no prostě jste se dovolala a dokonce možná budete překvapená ještě víc, protože možná získáte ty stupenky. Tak já se zeptám nejprve, kdo se, jak si dovolal?
1: Jana z Prahy.
0: Jana z Prahy, takže byste to měla kousek. Tak Jano, jak jste na tom z hlediska tedy her Williama Shakespearea?
1: No já je mám ráda.
0: Máte je ráda.
1: Chodím na hrad na tohle, ale letos jsem se ještě nerozhodla, na co půjdu.
0: Aha, tak teď už možná, že vám v tom pomůžou lístky na komedii, jak se vám líbí, ale nejprve mi musíte odpovědět na otázku, ano, která se týká právě Williama Shakespeara. A já se ptám, kterou z těchto her nenapsal Shakespeare, ano? Kterou nenapsal.
1: Ano.
0: A dám vám tři možnosti. Král Lear, Macbeth, anebo Ivanhoe.
1: Ivanhoe, samozřejmě.
0: Samozřejmě, napsal jí Walter Scott, takže je to správná odpověď a já vám můžu zatleskat velmi správně a jsem rád, že lístky půjdou k někomu, kdo se orientuje a náležitě si celou akci užije. Takže mi vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu více, ano?
1: Dobře, děkuju.
0: Taky, není vůbec zač. No a my pokračujeme dál, budeme pokračovat i v soutěži, ale jak jsem říkal, ne příští týden, ale až ten další. Pro tento týden všechno. Data, která jsem uvedl, platí, to znamená od toho 21. prakticky až do 1. srpna můžete vyrazit ať už v Praze nebo v Brně právě na komedii Jak se vám líbí. No a teď už pojďme za další muzikou, když jsme byli v té Praze. No dáme si s tím Katedrál.

0: Tak to byl Ivan Mládek a jeho další, nebo je další písnička o fotbalovém soudci. My jsme včera hodnotili vlastně písničku Rozhodčí od kapely Crossband, tak teď jsme si dali další podobnou. Tak ono se nám to hodí venku. Je tam fotbálek venku, že jo, koukáme na mistrovství světa, tak jestli to sledujete, tak vás možná i tahle ta píseň nadchla a potěšila. I další písně pro vás mohou být zajímavé. Mirek Hofman, Tony Joch, Vítek Tučný, Marie Rotrová, Brontosauri, nebo třeba Willy Nelson nám budou zpívat v té příští hodině, ale než se k tomu dostaneme, tak předpověď počasí. Vypadá to, že ten víkend, na který se připravujeme, bude opravdu pěkný. Koukal jsem teď na předpověď a mělo by to vyjít opravdu moc, moc hezky. Takže bylo by asi dobré třeba vyrazit někam ven mezi lidi a to už vám poslouží k tomu jako inspirace, kultura, kterou můžete očekávat po 14. hodině, tedy kulturní pozvánky, které pro vás má Tereska připraveny. Takže příjemný poslech a vybírejte dobře.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno. A teploty stejně jako dnes 25 až 29 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

No já mám tohle chlapa strašně rád. Tony Joch, Tvář starého muže, to je prostě skvělá muzika. Tak jeden z talentů country rádia, už je to pár let samozřejmě, ale stal se nedílnou součástí našeho vysílání a také nedílnou součástí festivalů. Já myslím, že v nabídce, kterou vám říkala Tereska, jste mohli najít něco, co by vás mohlo zajímat třeba o nadcházejícím víkendu. Pokud ne, tak už za chviličku k fulkátku country rádia pro vás mám vodácké zpravodajství. Jak znám Mílu Pražáka, tak tam taky k tomu připojí určitě nějakou pozvánku na nějaké pěkné místo na hezkou akci, takže si to poslechněte. Jinak Tulácká stezka, pochopitelně, mezi 14. a 15. No a muzika. Jitka Vrbová, Willy Nilsson, Brontosauri, Marie Rotrová, Vítek Tučný, zkrátka dobrá společnost.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Ani dnes vás neochudíme o vodácké zpravodajství, to znamená, že na telefonu je momentálně Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak jak to vypadá, prosím tě, s vodou? Případně máme nějakou akci kolem vody?
2: Určitě. Tak nejprve, jak to vypadá s vodou? S vodou to vypadá tak, že to není žádná sláva, je celkově docela sucho, nicméně pořád se na vodu ještě dá vyplout. Máme řeky, které mají jakž takž vodu, a máme řeky, které už je to spíš taková pěší turistika. Takže nejprve Sázava ve svém středním toku, ještě je splavná, na ní se dá jet, ale pozor teda na spodek, Týnec, Pikovice, tam už bohužel to možné není. To samé Lužnice ve svém spodním toku, z Tábora do Bechyně, tam už bych taky nedoporučoval. Otava, ta je na svém minimu. Ohře, ta je sice na svém minimu, ale jenom jako v horní části je to nížinatá řeka, takže pořád splavná Ohře je, pořád se dá plout. Vltava má vody dost, Jizera zatím se plout taky dá a Berounka také. Takže pořád je kam vyrazit a vzhledem k tomu, že má být krásně a zase mají být některé tropické teploty, tak doporučuji na tu vodu vyrazit. Není určitě problém, když člověk jede na některé té řece a musí párkrát vystoupit z té vody a přitáhnout nějakou mělčinu, tak je to spíš osvěžení, než by to byl nějaký problém, ale zatím to nevypadá, že by to bylo na to jít kilometr pěšky.
1: Aspoň si člověk protáhne záda trošičku. No a teď povídej, jestli můžeme vyrazit někam třeba na nějakou akci.
2: Můžeme vyrazit na nějakou akci, tak o mě známo, že jsem tady od Ohře, tak bych pozval na jednu kulturní akci, protože vodácké akce teď přes léto moc nejsou, takže kulturní akce. Málo kdo možná ví, kde jsou Tatrovice, Tatrovický potok, to je voda, která se sice nejezdí, ale je tam Tatrovická přehrada, je tam vesnička Tatrovice, hřiště a tam je akce Kantrovadlo teď v sobotu o 14 hodin a vystoupí tam například kromě jiného Modrotisk nebo Petr Kocman.
1: No tak vydá, skvěle obsazené. Tak jo, tak to je krásná pozvánka. Tak děkujeme moc krát, Mílo, ano, já se budu těšit na slyšenou zase příští týden. Měj se, ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady zase pár dopravních informací. No, koukám na koleje, vidím, že na trati 221 Praha, hlavní nádraží Benešov u Prahy, máme poruchu vozidla, ale nevidím tam žádná další opatření, takže sledujte pokyny dopravce. Co se dálnic týče, tak D56, exit 44, výjezd směr Frýdek Místek, došlo tam k dopravní nehodě. Počítejte s větším zdržením. D11, čtvrtý kilometr ve směru na Hradec, nějaký předmět na vozovce, i tady pozor. D1, mezi 54. a 50. tím 6. kilometrem ve směru na Brno jsou rovnou 4 havarovaná vozidla, je tam neprojezdný levý jízdní pruh a tvoří se dlouhé kolony. Tolik tedy pohled na dálnice, co se nehod týče. Jinak, když se koukám na D1, tak nějak v celkovém pohledu, tak kromě těch nehod pochopitelně počítejte s hustější dopravou kolem Brna a také u hranic. A pak pozor, na 127. až 119. kilometru ve směru na Prahu se také tvoří kolona. Tam to bude v souvislosti s tím, že v těchto místech jsou práce na silnici. No a koukám pro vás pro jistotu i na dálnici D5, kde také míváme v tomto času už kolonu a ani dnešní den není výjimkou a je pořádně dlouhá od 13. do 6. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s kolonou, zase je to tu ovlivněno hodně tím, že je tam neprojezdný levý jízdní pruh, dořešuje se dopravní nehoda, tak tam v těch místech na tom 6. kilometru to bude asi takové nejsložitější, připravte se na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes zamíříme na rozhlednu na svatém Hostýnu u Bystřice pod Hostýnem v Zlínském kraji. Na poutním místě moravského Hostýna s výškou 735 metrů nad mořem stojí nejen bazilika na Nebevzetí Panny Marie, ale i rozhledna císaře Františka Josefa I., v jejímž přízemí je kaple svatého kříže. Stavba rozhledny začala v roce 1897, kdy v Bystřici pod Hostýnem navštívil císař František Josef I. Otevřena byla v září 1898. Tato akce se ale musela obejít bez velké slávy. Zem byla těsně po smrti panovníkovy manželky Alžběty. Původně měl objekt výšku až 27 metrů. V roce 1915 ale byl z bezpečnostních důvodů snížen. Dnešní výška rozhledny je tedy 15 metrů. K vyhlídkové plošině ve výšce 12 metrů se dostanete po 63 schodech. Půdorys rozhledny tvoří dva nestejně velké kruhy zdiva z tvrdého hostýnského kamene. Nižší půdorys má průměr kolem 7 metrů, menší asi 3 metry. Tloušťka zdiva je od 70 cm až po 1 metr. Vchod na rozhlednu je ze severní strany. Tam je umístěno točité železné schodiště vedoucí do místnosti prvního hostýnského muzea a dále na vyhlídkovou terasu s dalekohledem, to je v těch 12 metrech. Pod rozhlednou v přízemí je kaple svatého kříže. Vchod z jižní strany tvoří ručně kované železné dveře, které jsou dílem uměleckého kováře, pana Skřehoty z Bystřice pod Hostýnem. Uvnitř, naproti dveřím, stojí oltář a nad ním pískovcová socha Panny Marie Bolestné a mramorový kříž. Zhotovil jej mistr Ferdinand Neumann z Kroměříže a osadil na místo v červnu 1898. Okrouhlá okna s klomalbou vyzdobil známý Benedikt Škarda z Brna. Více informací o rozhledně na svatém Hostýnu u Bystřice pod Hostýnem najdete například na webu kudyznudy.cz. tulák@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: meditate on. Understand, you man, you hear me talking on. Understand.
1: No, skvělý hlas Johnny Cash ve vysílání Country Rádia. Před námi 15. hodina, jsme u Johnnyho Cashe, už jsem vás zval na festival v Třepsíně. My hrajeme s kapelou St. Johnny zítra v Kadani, ale v Kadani vlastně hrajeme na takové bluesové akci, kde budeme hrát ryze jaksi bluesovou muziku, ale potom večer, někdy kolem 9:30 hrajeme právě v Třepsíně a tam jsme si připravili repertoár více countryový a tam právě zahrajeme i nějaké písničky Johnnyho Cashe, tak jestli máte do Třepsína blízko, tak přijďte a přijďte nás podpořit a přijďte se s námi pobavit. Navíc byste tam byli ve skvělé společnosti, protože jak jste slyšeli, Rostia Fischer a kapela Vomáklí a no prostě je tam toho spousta, je výborný program, je tam, moc se tam těším. No, jinak před námi je 15. hodina, já se neloučím, jak jsem naznačil vlastně už v průběhu celého týdne, tak také dnes tu zůstávám s vámi až do 18. hodiny, protože Miloš Keller je na dovolené, také připomínám to, kdyby náhodou teď zrovna poslouchala paní Eva Zinková z Plzně, že přáníčko, které jste si poslala na včerejší den, jsme neodehráli, ale dnes to napravím a budeme ho hrát dnes, tak když tak dejte vědět všem okolo, koho se to týká, že to přáníčko dneska bude. Je to dáno tím, že já nemám k dispozici stejné notičky jako Miloš Keller, který tady bývá, a ke mně se dostal prostě tenhle ten dopis s určitým zpožděním ve chvíli, kdy už to nešlo zahrát, takže dneska to všechno zkusíme napravit hned po 17. hodině. Což je taky výzva ještě pro to, abyste poslouchali, protože i dnes přišla celá řada zajímavých přání a budeme hrát spoustu hezkých písniček. Tak těším se na to, ovšem do té doby ještě času dost, teď si dáme předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak ne, že bychom tedy hráli špatně, Pacifik, Zlatý údolí a Epidemie, vracíme se, já myslím, že paráda.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno. A teploty stejně jako dnes 25 až 29 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Vyrazíme na třešně. Na stromech podél silnic zdrají třešně a zájem o ně je veliký. Nevždy je ale jejich trhání legální. Stromy mají svého majitele. Pokud někoho silničáři nachytají při nelegálním sběru, dojde k domluvě nebo doporučení obrátit se příště na cestmistra. Například jen na Vysočině roste podél silnic na 200 000 stromů. Zhruba polovina z toho je ovocných. Můžeme se těšit na víkend, protože bude slunečný, nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude. Srážky se objeví jen sporadicky. Takový je odhad meteorologů. Je doba dovolených a jak je to v nemocnici v Mladé Boleslavi, to ví Luboš Dvořák.
2: I zdravotníci čerpají své zasloužené dovolené. Proto pacienti, kteří se během letních měsíců chystají na návštěvu Klaudiánovy nemocnice, musí počítat s omezením provozu. Zatímco většina ambulancí bude otevřena jen několikrát za celé prázdniny, tak v červenci a srpnu předem určené nebudou ordinovat vůbec. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: Nelegální herny stále existují. Tady je důkaz.
3: Celníci z Brna a Ostravy v květnu a v červnu zadrželi v 10 nelegálních hernách v Brně, Ostravě a Karviné celkem 50 nelegálních výherních automatů a také hotovost přesahující 100 000 korun. Nelegálním provozovatelům hazardních her podle celní správy hrozí pokuta až 50 milionů korun. Jejich jednání může naplnit i skutkovou podstatu trestného činu, za který hrozí 3 roky vězení. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Jeden z klíčových mužů posledních dvou sezon odchází ze Sparty. Novou posilou italských Benátek, které si v minulé sezóně vybojovali postup do fotbalové série A, se stal kosovský útočník Albion Rahmani. S nováčkem nejvyšší italské soutěže podepsal smlouvu do června roku 2029. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

No, epidemie hraje, jim to vracím se. Písnička dozněla, já se vracím k tomu, co jsem říkal před celou, a sice, že nás čeká zase spousta hezké muziky, určitě i folkové. Na folkovou muziku vás pozvu i v kukátku Country Rádia za chviličku. Jinak, když jsme u folku, bude to i zajímavá kombinace folkové hvězdy a countryové hvězdy, kdy pan Tomáš Klus a Věra Martinová budou zpívat Magnetickou bouři. Ale podíváme se i určitě do zahraničí a čeká nás třeba píseň Cecilia v podání Paula Simona a Arta Garfunkla. Mimochodem právě kolem této dvojice bude také tak trošičku kukátko Country Rádia. No, co vám budu povídat, poslechněte si pozvánku na opravdu moc pěkné místo. Teď si dáme Petra Spáleného a písničku, která je taková už skoro bych řekl zlidovělá, jmenuje se Lenko, takže moc rád ji posílám třeba všem Lenkám, ale taky Libuškám a taky Amálkám a vůbec vlastně všem dámám, které právě teď poslouchají, a přeji vám všem krásné odpoledne.

0: rokem Country Rádia.
1: My se s kapelou Tomáš Prušaben v úterý 14. července chystáme do Brna na překrásné místo. Jestli jste z Brna, nebo jestli se tam chystáte také, tak se přijďte podívat. A nejenom na nás, ale na celou řadu parádních kapel, které tam budou vystupovat. Více o tom poví Michal Kosmi-Šimíček.
2: Ahoj Milane, zdraví Kosmi z brněnského Café Práh. Chtěl bych moc pozvat posluchače Country Rádia na hudební Open Air Festival Léto z Café Práh, který se bude odehrávat během prázdnin před naší kavárnou. Na tomhle festivalu v srdci Brna zahraje v 15 večerech přes 30 žánrových kapel. V každém večeru budou účinkovat 3 skupiny, a to nejen z Brna či Moravy, ale pozval jsem kapely napříč celou naší zemí. Startujeme už teď v úterý 14.7. Mám velkou radost, že kapela, ve které hraješ, Tomáš Průša Band, celý ten maraton koncertů zahájí. Ve stejném večeru bude hrát i kapela Slehnímech a také moje kapela Nevermore a Kosmonaut, která představí nové písně z připravovaného alba Teorie mizení. 15.7., další den ve středu, bude hrát FT s tebou, Lada Šimíčková s celou kapelou, a ten večer středeční zakončí Simon a Garfunkel Revival. Tyhle ty nesmrtelné písničky od té unikátní dvojce zahraje Adam Kubát a Pavel Křivák. 16.7. celý ten týden koncertů zakončí irský večer s kapelou Dálách. Další informace najdete v kalendáři na webu cafepráh.cz nebo na našem facebookovém profilu. Přijďte si užít léto jako malované na jedno z nejkrásnějších míst v Brně a já se budu moc těšit na viděnou.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějakej bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, tentokrát mezi 15. a 16. Pozor na trati 323 Valašské Mezříčí Ostrava Friedland nad Ostravicí Ostravice. Tam v úseku Friedland nad Ostravicí Ostrava hlavní nádraží se porouchalo vozidlo a vlaky jsou tam odřeknuty. Cestující musí použít následný spoj, takže sledujte pokyny dopravce. Pohled na dálnice, no, není úplně klidný, musím říct. D5, 7,5 km ve směru na Prahu, nehoda přetrvává. 3D nebo D3, exit 151, výjezd směr D1, také tam došlo k dopravní nehodě, osobní auto trefilo svodidla, i tam se zdržíte. D56, exit 44, výjezd směr Frýdek Místek, je tam dopravní nehoda, počítejte i v těchto místech se zdržením. D1 ještě jednou, 55. až 56. kilometr ve směru na Brno, stále se řeší ještě problém, kde havarovala 4 vozidla, momentálně se tam tvoří kolony a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Připravte se na to, přejeme vám šťastnou cestu. Country Radio.
2: And come in there, okay.

No a Michal Tučný, abych tu žil, písnička doznívá zhruba ve 3:15 odpoledne, krásné páteční odpoledne vám přeje v tuto chvíli Milan Schmidt. Pokud budete zůstávat s námi i do večerních hodin, čeká vás karavana, to už jsme si říkali, a pokud s námi zůstanete i o víkendu, tak vás čeká také bohatý program, a sice budeme hodně mluvit o festivalech. Tak nemusí se o nich jenom mluvit, můžete i na nějaký vyrazit, možná, že vás třeba právě ten pokec o letních festivalech v Country Rádiu inspiruje k něčemu, abyste vyrazili, blíží se opravdu pěkné festivaly. Už tento týden Keltský kruh, pak myslím, že 1. srpna je to Budyňský poutník, pak nás čekají Slabce, čeká nás také festival Muzikanti v Cakli, čeká nás také Újezdské babí léto, čeká nás také Kanina. No je toho spousta a je kam vyrazit a muziky je taky spousta, takže rozhodně tedy plánujte a jděte na živou muziku. Pokud zůstanete doma přes oběd, tak vás čeká i siesta o víkendu a ta tentokrát bude zasvěcena fešákům. Takže to je pozvánka na víkend, pokud s námi zůstanete. A teď Caroline Carter.

0: No, přiznám se, přátelé, tahle ta písnička má v sobě něco, co ve mně rozeznívá nějakou strunu nebo co, a dělá mi to teda víc než dobře. Bravo, maliňáci, bravo, bravo, prostě to se povedlo. Tahle písnička je fakt skvělá. Možná, že na to máte jiný názor, ale já tedy považuji tuhle tu písničku opravdu za zcela zásadní od skupiny Malina Brothers a mám ji opravdu, opravdu rád. V té příští hodině ovšem najdeme také nějaké písně, které by se daly velmi dobře poslouchat, to ne, že ne. Tak například Tomáš Linka a Petr Kocman v Dialogu, proč ne, Mariana Zrcadla, skvělá píseň, Jarda Samson Lang, v podstatě novinka, Vášky, bude tam Karel Kryl, můj oblíbenec, ale bude tam také Wynonna Judd a Burning Love, skvělá Elvisovka v její úpravě. Kdo má doma děti a viděl seriál Ostyčovi, tak asi ví, o čem je řeč. Dáme si i Karla Zicha, opravdu s krásnou melodií. Písničku napsal Standa Chmelík, náš kamarád, a otextoval Michal Bukovič a jmenuje se Léto, jak má být. I na to se moc těším. A bude tam třeba i písnička Špatný flek od kapely Nový struny, tedy od našeho kolegy Kuby Jirouška. To všechno ovšem až po 16. hodině. Do té doby nás čeká předpověď počasí. No a další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno. A teploty stejně jako dnes 25 až 29 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Letiště Praha čerstvě posiluje přímá spojení se Saúdskou Arábií. Dopravce už 1. července zahájil lety na trase mezi Prahou a Riádem. Otevírá také novou linku do Džidy. Obě tyto sezónní spojení budou v provozu 3x týdně. Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve středí.

0: Evropě, tedy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Firma údajně jedná s bankéři o možných variantách budoucnosti těchto podniků. Dohromady zaměstnávají více než 22 tisíc lidí, z toho je asi 10 tisíc z Česka. Na Kraví horu nás teď pozve Luboš Dvořák.
1: Na Kraví hoře se od pondělí koná festival Planet. Letošní novinkou je obří model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. Akce se letos koná v prvním bloku do této neděle a v druhém od 3. do 9. srpna. Podmínkou instalace je příznivé počasí. Luboš Dvořák, Brno.
0: A ještě jeden tip od Savany.
2: Vír na Žďársku rozšiřuje nabídku pro turisty. K oblíbeným feratám nově přibyly dva značené turistické okruhy, které vedou po prvorepublikových výletních cestách. Modře značená trasa měří přibližně 2 km a kopíruje červený feratový okruh. Zelený okruh je dlouhý více než 6 km, vede nad údolím Svratky a nabízí výhledy na obec i vodní nádrž Vír. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka mohou nadále působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise Fotbalové asociace České republiky kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník. Zprávy jsou u konce, tady byl Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Já musím říct, že já mám flek dobrý, jsem za něj rád a užívám si to. Mám flek dobrý i díky vám, protože ta práce právě ve spolupráci s vámi dává smysl, hrajeme písničky, které máte rádi, já si taky užívám. Jasně, tento týden jsem trošičku unavený, přeci jenom 5 koncertů není každý týden a jsem za to rád, ovšem jak to bývá, ta náhoda a ten zákon schválnosti, přišlo to přesně v týdnu, kdy zaskakuji za Miloše Kellera, takže opravdu ty dny jsou hodně, hodně dlouhé, ale já si můžu dát kafičko a to také udělám a uvařím si další kafe. Vy to udělejte klidně taky, protože zítra si můžeme přispat, takže nemusíme jít spát tak brzo, čeká nás toho ještě opravdu hodně. Například v této hodině spousta krásné muziky. No a když mluvím o tom, že mám dobrý flek, tak i díky tomu, že můžu poslouchat takovéhle skvosty. Prostě před námi, kromě Karla Zicha a písničky Léto, jak má být, o tom už jsem mluvil, je i Alan Jackson, Little Biddy.

ospacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: rokem Country Rádia.
1: Teď by měli zvýšit pozornost všichni, kdo mají rádi krásnou muziku, navíc v krásném prostředí, protože na telefonu je Miki Zábranský. Miki, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: No a Mikiho můžete znát, milí posluchači, jednak z našeho povídání V srdcem v country, ale také jako pořadatele zajímavých večerů. Jmenuje se to Večery v parku, jestli se nepletu. Řekni nám, Miki, o čem to je a jak to vypadá v letošním roce.
2: Večery v parku jsou projektem, který podporuje především začínající a nové muzikanty, nejenom ty mladé, ale i ty starší, a míchá je vlastně s těmi profesionály. Jsou to hudební večery, které jsou přes týden, v úterý a ve středu. V úterý hrajeme vždycky v Ostravě za kostelem a ve středu hrajeme v Bruntále v parku.
1: Ano.
2: Obě varianty mají i mokrou variantu a můžeme se těšit na různé interprety z těch hvězd, třeba vytáhnu Babidaně Tribut, nebo Ariši, Jiřího Mížu, Bokomaru, Mělňo Band a tak dále.
1: Ano.
2: Pokud vás to zaujalo, přijďte se podívat případně na Facebook, na můj profil, kde najdete kompletní program a jednotlivé události, anebo na webu města Bruntál a města Ostrava.
1: Miki, díky za pozvánku, takže krásná muzika v Ostravě a v Bruntále. My si samozřejmě najdeme na Facebooku program, abychom si vybrali toho svého oblíbeného interpreta, jinak možná pro naše posluchače, kteří úplně nezachytili, jak zní tvoje facebooková adresa.
2: Martin Miki Zábranský.
1: Jasně, tam všechno najdeme. Já ti děkuji za pozvánku, děkuji i za práci, kterou děláš, a ať se vydaří i v letošním ročníku Večery v parku. Měj se hezky, ahoj.
2: Těším se na vás za všechny, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: No přátelé, mám tu další dopravní informace, nemám dobré zprávy, pořád se na to nesklidňuje a dějou se věci, tak začínáme na kolejích trať 316 Opava Ostrava. V úseku Opava Východ Štítina došlo k poruše trakčního vedení a je zavedena náhradní autobusová doprava právě mezi těmito stanicemi. No a teď pojďme na dálnici D1, 122,5 km ve směru na Prahu, došlo tam k dopravní nehodě v koloně před omezením. Jsou tam v sobě snad, jestli se nepletu, dva osobáky a nákladák v levém jízdním pruhu. Navíc kouří se z chladiče, pohyb je po vozovce, osoby tam běhají, posunují kužely v tom omezení, aby se nějak zachoval průjezd, takže prosím vás, hodně zvolněte a jděte hodně opatrně, ať se nestane nějaké neštěstí. Pak tu máme D5, tam na druhém kilometru ve směru na Prahu jsou tři vozidla v sobě, nákladák, dodávka, osobák, no. Co k tomu dodat? Tam je to vždycky takový hustý a po téhle té bouračce to bude asi ještě hustější. No a D1, 10. kilometr ve směru na Brno. I tady je neprůjezdný levý jízdní pruh. Je tam nějaká překážka na vozovce v podobě dvou havarovaných vozidel. Tak i tady buďte opatrní a počítejte s problémy. No a D1 ještě jednou, 197. kilometr ve směru na Ostravu. I tam je nehoda nákladního a osobního vozidla. I tam prosím dávejte pozor. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Ten Valda, panečku, ten Valda, to byl hlas Valdemar Matuška, holky, já mám všechny rád. Před námi Tomáš Linka a Petr Kocman na dialog, taky pěkné hlasy a dáme si i Marien Zrcadla, takže myslím, že opravdu je ostaráno pro všechny posluchače o dobrou muziku a hlavně o pestrost. Ale když jsme u té pestrosti, kdo má rád folk, tak nezapomeňte, že v neděli 12. od 23 hodin jsem pro vás připravil další album týdne. Tentokrát je to živé album, takže to bude vlastně taková pozvánka na koncert, dalo by se říci, a bude to vlastně koncert Marušky Tilšarové, která tady u mě byla nedávno v rádiu, to album mi přinesla. Ona tu byla kvůli Portě, jak by také ne, patří mezi vítěze Porty, myslím, že z roku 2023. No a to album je pěkné, je živé, je pěkné, je tam spousta potlesku. Já ho tedy nestihnu přehrát celé, protože taky navíc pořádně dlouhé, stejně tak jako koncert a my máme jenom hodinku, no ale to nevadí. Ochutnávka z toho bude a když se vám bude líbit, tak si ho prostě pořídíte. Tak nezapomeňte v neděli 12. ve 23 hodin album týdne Marie Tilšarová s kapelou Kdo jsme my a to album se jmenuje Živá a je živé, překvapivě. A před námi je dialog, tak pojďme na to, už je to tady Tomáš Linka a Petr Kocman. Moc krásná melodie, musím říct, a moc dobře zaspíváno. Díky, pánové.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, později až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno. A teploty stejně jako dnes 25 až 29 stupňů Celsia.

0: Lifi Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Středočeský kraj připravil strategický dokument Doprava 2035 s výhledem do roku 2050. Ten zpracovává očekávaný vývoj počtu lidí v kraji a propojuje ho s plánovaným rozvojem dopravní infrastruktury. Plánuje se například i Berounský tunel. Cesta vlakem by se zkrátila na 13 minut. Stovky lidí denně navštíví festivalové prodejny suvenýrů v Karlových Varech. Nabízejí například hrníčky, batohy, ale také parfémy nebo tušky. Asi největší zájem je opět o trička s logem festivalu nebo o plátěné tašky. Některé suvenýry už jsou ale vyprodané. Harry Potter je legenda. Blíže o ní Honza Navrátil.
2: Hezký den, pokud patříte mezi velké fanoušky příběhu o Harry Potterovi, tak si letos v srpnu určitě udělejte čas. 6. srpna se totiž na výstavišti v Praze v Letňanech otevírá výstava, díky které vstoupíte do příběhů, které oslovily miliony fanoušků po celém světě. Na PVA Expo Letňany totiž míří výstava, která představí autentické kostýmy, originální rekvizity a také prostředí, která jsou inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter, tak také filmy Fantastická zvířata a nebo divadelní hrou Harry Potter a prokleté dítě. Výstava Harry Potter The Exhibition přilákala po celém světě už více než 4 miliony návštěvníků, tak pokud chcete být mezi těmi dalšími, tak od 6. srpna budete mít v Praze v Letňanech určitě možnost. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Sport. Máme tu další hokejový přestup. Hokejový mistr světa Libor Hájek se po 3 letech v Pardubicích vrací do zámoří. 28-letý obránce podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose

0: Příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, krásná rivolovka nám zahájila písničky na přání, před námi jsou vaše dopisy, SMSky a e-maily a já chci začít dopisem, který jsem měl přečíst už včera, ale bohužel dostal se ke mně trošku později, ještě jednou se omlouvám a doufám, že paní Eva Zinkeová z Plzně právě teď poslouchá, protože teď bych to přání rád splnil. A paní nám napsala: Vážení, mám k vám velkou prosbu. Ve čtvrtek 9. července by se dožil 100 let můj otec, pan Zdeněk Zinke. Ve stejný den uplynulo 10 let od smrti jeho kolegy pana Františka Poláka. Oba dva pracovali jako strojvedoucí v lokomotivním depu Plzeň. Pošlete jim prosím tam nahoru, na nebeskou dráhu, písničku Strojvůdce od pana Javůrka. Vzpomínku posílá dcera Eva. Děkuji vám mnohokrát. PS, vážené rádio, jste prostě skvělí. Nenacházím dost slov chvály na vaše vysílání, které poslouchám téměř každý den. Ještě jednou díky, vaše věrná posluchačka Eva Zinková z Plzně. Tak paní Evo, to jsem moc rád, že jste spokojena s vysíláním Country Rádia. Ještě jednou se omlouvám, že vaše přáníčko přichází trošku se zpožděním a doufám, že proto na nás nezanevřete a písničku rádi posíláme.
2: Nedá se popřít to, že bůh

Písničky na přání mohou pokračovat, je tady další vzkaz, který nám poslal Jirka a napsal. Prosím o píseň Pár deci vína od Josefa Zocha, zahrát Libušce k svátku, hodně zdraví a štěstí přeje Jirka. Tak pane Jiří, děkujeme, předně tedy Libušce přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a teď k té písničce. Já vás asi trošičku zklamu, protože v podání Josefa Zocha ji tady nemám, tuhle tu píseň. Myslím, že nám jde oběma o píseň, která je cover verzí Looking for the Summer a právě pod názvem Pár deci vína ji nahrála Stodola Band, takže to vám poslat mohu, doufám, že tahle ta písnička Libušce i vám udělá radost.

A dáme si další přáníčko, budeme hrát Epidemii, napsal nám totiž Marek. Milane, ahoj, zahraj na cestu na koncert Epidemie ve Strádově píseň Vracíme se pro všechny Epi Ultras. A jinak mějte se s Tomáš Průša Bendem, užijte si úterý v Brně, my odlétáme na dovolenou. Marek. Tak Marku, díky za přání, písničku určitě pro všechny Epi Ultras posílám. S Tomášem Průšou v Brně uděláme maximum, snad se to tam bude líbit, ale hlavně ať se vám líbí na dovolené. Měj se, ahoj.

Také další písnička bude pro Libušku, tentokrát pro Libušku z Lutotína. Dobrý podvečer, můžete zahrát mé přítelkyni Libušce z Lutotína písničku k svátku, a sice Sázavu od paní Vrbové. Děkuji, Václav Spikovic. Není zač, Václave, i vám, Libuško, všechno nejlepší, a písnička se jmenuje Jen ty má sázavu.

A je tady, přátelé, další přáníčko, tentokrát k významnému jubileu, protože všechno nejlepší k významnému jubileu věrnému posluchači Country Rádia a našemu kamarádovi Jiřímu Kotenovi přejí osadníci od Síkoráku na Vysočině. Prosíme, zda by mohla být písnička Tramvajáci z Motola, u toho vždycky slzí. Díky moc. Podepsán je Tomáš, takže rozhodně písničku rádi posíláme, přejeme všechno nejlepší k tomu významnému jubileu. No a tady je Tramvajácká.

Tak a je tady další přáníčko, které musím trošičku okomentovat a nesplním ho stoprocentně. Napsal nám totiž Jirka ze Suchovršic a napsal: Jirka ze Suchovršic, moc zdraví Country Radio, moc bych vás poprosil o moji velice oblíbenou skladbu. Budeme zítra grilovat, tak ať se naladím na správnou vlnu. Moc děkuji, Jirka. No Jirko, ale jaká to je skladba? Tady to není napsaný a já vůbec netuším, jaká je vaše oblíbená skladba. Leda by to grilování byla narážka na píseň Grilovat od Mandraže, jenomže Mandraže my tady zase nehrajeme. Takže vůbec nevím, jaká z těch skladeb by mohla být vaše oblíbená. A tak jsem vybral pro vás písničku sám. Vybral jsem písničku od Michala Tučného, protože předpokládám, že ten něco o dobrém jídle a grilování věděl. Tak ať vám udělá radost a hlavně ať to zítra vyjde.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady velmi krátké dopravní informace. Náhradní autobusovou dopravu budete muset využít mezi stanicemi Opava Východ Šítina, protože tam došlo k poruše trakčního vedení. Čekejte kolony na D1, určitě v okolí Brna. Čekejte kolonu také mezi 129. až 118. kilometrem ve směru na Prahu, ta má zhruba tedy 10 kilometrů. Další kolonu najdete také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na posledních 8 kilometrech se připravte na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Country Radio.
1: Pojďme za dalším přáníčkem a co se v něm píše. Renča moc zdraví Country Radio, poprosila bych Faith Hill Mississippi Girl pro nás všechny, ať si užijeme báječný víkend se svými nejbližšími. Díky. No tak ano, Renčo, rád posílám.

Tak dělám po dlouhé době písničky na přání zase v podstatě jeden týden a musím říci, že se nám to začíná pěkně opakovat. No ale co na plat, je to vaše přání je nám rozkazem. Takže mám tady Trutnováci zasílejí pozdrav do Country Rádia. Mohly by být Luky, čemu mám veriť, krásná skladba z nedělní Bonanzy, náš nejpořad, děkujeme. Tak jsem rád, že máte tenhle ten Milošův pořad rádi, on bude rád určitě také, až mu to vyřídím a tady posílám tu písničku.

Tak a pojďme si dát další přáníčko, které nám napsal Jarouš a píše: Milá Libuško, posílám ti k dnešnímu svátku pěknou písničku Honzy Nedvěda, která se jmenuje Večerka. Ať se ti v životě splní i ty nejtajnější sny a jsi šťastná, tvůj kamarád Jarouš. Tak Libuško, všechno nejlepší, písničku rádi posíláme.

Další přáníčko bude zahraniční, napsala nám paní Jarka a napsala: zdravím do písniček na přání pro moji neteř Markétku Sedlákovou, k blížícímu se svátku prosím zahrát od The Judds píseň Why Not Me. Milá Markétko, hezky si užij svátek, všechno nejlepší, hodně zdraví, přeje teta Jarka. Děkuji. My se k přání připojujeme.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak a pojďme si dát další přáníčko. Napsal nám Jaromír a píše: Vážené Country Radio, prosím o zahraní písničky pro moji manželku Jarušku, která se po x dnech vrátila z nemocnice, od skupiny Malina Brothers Zahrajte odjíždím do Kalifornie. Přání posílá Jaromír. Tak Jaromíre, rádi pochopitelně zdravíme Jarušku a přejeme pěkný večer.

0: Tak a jdeme do finále. Je tady přáníčko, které pro nás není úplně přehledné. Je tu napsáno, cituji doslova, vnukovi plus synovci Dankovi na úspěšné zotavování cokoliv současné zahraniční dostupné na YouTube, ať možno přeposlat i s taťkou, dědou Frantou a celou rodinou. Díky, Roman. Tak není zač, doufám, že vy se v tom vyznáte a posílám pěknou písničku.
1: It's gonna be funky.

No, je tady poslední písnička na přání, to je tak akorát, aby se vešla. Krásný podvečer všem, moc prosím pro posluchače, pro vás Milánku a celé Country Rádio, babička Dalila. Moc děkuji, Vlaďka. Vlaďko, já také děkuji za celé Country Rádio a než písnička zazní, dovolte, abych se rozloučil, přeji vám krásný zbytek večera. Dejte si karavanu, dejte si i večer s Petrem Kocmanem, bude to moc fajn. Užijte si třeba i víkend s Country Rádiem na téma letní festivaly, když jsme u těch festivalů, kdyby se vám chtělo. Kdo má rád blues, může vidět kapelu St. Johnny hrát bluesové vystoupení v Kadani. Kdo má rád zase trošičku country, tak se můžeme vidět večer v Třepříně zítra, protože tam bude také moc pěkná akce a hezký festival a my hrajeme někdy mezi 9. a 10. takže také na to se moc těšíme. Jinak já 10 hodin dopoledne v pondělí přijdu, pochopitelně, a zase nás čeká celý týden krásného soutěžení. Připomínám, že budeme soutěžit v poledním menu o novou cenu, která je opravdu velmi atraktivní, ale na to si počkejte až do pondělka, ať se máte na co těšit. Mějte se moc hezky.

Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, před námi pravidelný zpravodajský souhrn. Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 100 km v hodině. Policisté mu naměřili 165 km. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta až 25 000 korun. Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Neznámá chemikálie pravděpodobně poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočáru. Před 30 lety se začal v Česku měnit život. Mobilní služby se díky nástupu mobilní sítě standardu GSM, kterou 1. července v roce 1996 spustil tehdejší Eurotel, staly dostupnějšími a mezi lidmi se začaly rychle rozšiřovat mobilní telefony. Senát opět zamítl už čtvrtý pokus zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. S návrhem přišlo 20 senátorů. Poblíž kostela a hřbitova v pardubické části Pardubičky vzniká nový park. Úpravy obecního pozemku začaly letos v květnu a hotové jsou už nové cesty. V létě přibude také altán nebo griloviště a na podzim nové stromy a keře. Twitter už několik měsíců čistí svou síť. Při analýze odhalil i několik tisíc účtů, které spolupracovaly na ovlivňování veřejného mínění. Jinými slovy, Twitter bojuje například proti trolům z Ruska a Iránu.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes zamíříme na rozhlednu na svatém Hostýnu u Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji. Na poutním místě Moravského Hostýna s výškou 735 metrů nad mořem stojí nejen bazilika na Nebevzetí Panny Marie, ale i rozhledna císaře Františka Josefa I., v jejímž přízemí je kaple svatého kříže. Stavba rozhledny začala v roce 1897, kdy v Bystřici pod Hostýnem navštívil císař František Josef I. Otevřena byla v září 1898. Tato akce se ale musela obejít bez velké slávy. Zem byla těsně po smrti panovníkovy manželky Alžběty. Původně měl objekt výšku až 27 metrů. V roce 1915 ale byl z bezpečnostních důvodů snížen. Dnešní výška rozhledny je tedy 15 metrů. K vyhlídkové plošině ve výšce 12 metrů se dostanete po 63 schodech. Půdorys rozhledny tvoří dva nestejně velké kruhy zdiva z tvrdého hostýnského kamene. Nižší půdorys má průměr kolem 7 metrů, menší asi 3 metry. Tloušťka zdiva je od 70 cm až po 1 metr. Vchod na rozhlednu je ze severní strany. Tam je umístěno točité železné schodiště vedoucí do místnosti prvního hostýnského muzea a dále na vyhlídkovou terasu s dalekohledem, to je v těch 12 metrech. Pod rozhlednou v přízemí je kaple svatého kříže. Vchod z jižní strany tvoří ručně kované železné dveře, které jsou dílem uměleckého kováře, pana Skřehoty z Bystřice pod Hostýnem. Uvnitř, naproti dveřím, stojí oltář a nad ním pískovcová socha Panny Marie Bolestné a mramorový kříž. Zhotovil jej mistr Ferdinand Neumann z Kroměříže a osadil na místo v červnu 1898. Okrouhlá okna s klomalbou vyzdobil známý Benedikt Škarda z Brna. Více informací o rozhledně na svatém Hostýnu u Bystřice pod Hostýnem najdete například na webu kudyznudy.cz. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat i vy svoje tipy na výlety. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký páteční podvečer, u čaje o 6. Mám pro vás recept, sezónní recept na velikou ňamku na víkend. Je to smetanový koláč s borůvkami. Budeme potřebovat 500 gramů listového těsta, 400 ml pěkné dobré smetany na vaření, 33%, 200 ml mléka, 5 žloutků, 120 gramů cukru, vanilkový cukr, 40 gramů hladké mouky, 2 lžičky kůry z biocitronu, nastrouhané, a to je všechno. A na náplň 100 gramů borůvek. Na pečení doporučujeme formu o průměru 28 cm, která je vysoká asi tak 4 cm. Těsto vyválíme na kruh o průměru 32 cm a tloušťce asi tak 3-4 mm. Tím těstem vyložíme tu formu, přitlačíme pěkně k okrajům a přebytečné konce odřízneme. A necháme si to chladit v lednici. V hrnci ohřejeme smetanu s mlékem, asi tak na 80 stupňů Celsia. Než se nám to mléko ohřeje, v míse si promícháme mouku s cukrem. Za stálého míchání šlehací metlou postupně zpracujeme směs mouky s cukrem do mléka se smetanou. Ještě potom chvíli nad plamenem prohříváme, potom hned odstavíme z plamene a necháme tu směs 5 minut vychladnout. Asi tak na 60 stupňů Celsia. A do směsi potom postupně po částech zašleháme žloutky, ale musíme rychle míchat. Do formy vložené těstem nasypeme borůvky, tu směs zalijeme tímhle úžasným žloutkovým krémem, asi tak centimetr pod okraj. A pečeme v troubě předehřáté na 250 stupňů Celsia pouhých 15 až 20 minut. A rodina bude mít velikou radost. Všem vám přeju krásný víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country Radio. Big John,
2: Big John. Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali, a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kous se valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby tě s

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio. Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Dnešním tipem, který vám tradičně přináší Iva Čapková a Rostě Čapek, je kapela Highgrass, která vystupuje také pod českým jménem Vysoká tráva.
2: Highgrass vznikla v roce 1991 v oblasti Horšovského Týna a hraje především bluegrass s občasnými výlety do dalších žánrů. Během její existence se v ní vystřídalo několik muzikantů a v současnosti hraje ve složení Slávek Vrba banjo, Petr Lang mandolína, Břeťaha Bernal kytara, Honza Vobruba baskytara a občasným hostem je Filip Vrba housle.

0: Obě písničky, které nám kapela High Grass zahraje, pocházejí z CD Rozcestí, které natočili v roce 2022. Titulní právě dozněla a druhá, kterou si zahrajeme na závěr pořadu, se jmenuje Stín na cestách.
1: V repertoáru kapely najdete jak anglické originály a převzaté písně, tak i vlastní skladby. Inspirací jsou jim především Seldom Seen, Country Gentleman, Lonesome River Band a Doyle Lawson.
0: S kapelou High Grass se loučí i Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj.

0: Country pod kapotou.
1: Je to pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Před letní dovolenou většina řidičů řeší, jak všechna zavazadla dostat do auta. Jenže nestačí je jen naskládat do kufru. Důležité je také správné rozložení hmotnosti, které výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti a bezpečnost. Základní pravidlo je jednoduché. Nejtěžší předměty patří co nejníže a co nejblíže ke středu vozidla. Těžké kufry, přepravky nebo zásoby nápojů by měly být uloženy na dně zavazadlového prostoru. Naopak, lehké věci mohou přijít nahoru. Chybou je ukládat těžká zavazadla až k zadnímu čelu kufru. Auto se pak více zatěžuje za zadní nápravou, což zhoršuje stabilitu, prodlužuje brzdnou dráhu a zvyšuje citlivost na boční vítr. To se pak projevuje zejména při jízdě po dálnici nebo v zatáčkách. Pozor také na volně uložené předměty. Při prudkém brzdění se z obyčejné lahve s vodou nebo menší tašky stává nebezpečný projektil. Proto je vhodné využít upevňovací oka, síťky nebo popruhy, pokud je vůz jimi vybaven. Při používání střešního boxu do něj ukládejte především lehčí a objemnější věci. Těžké předměty by měly zůstat v kufru auta. Hmotnost na střeše totiž zvyšuje těžiště vozu a může negativně ovlivnit jeho chování při vyhýbacích manévrech. Nezapomeňte ani na maximální povolenou hmotnost vozidla uvedenou v technickém průkazu. Přetížené auto nejenže hůře jezdí a brzdí, ale riskujete také pokutu. Před odjezdem se určitě hodí zkontrolovat správný tlak v pneumatikách. Výrobci vozidel obvykle uvádějí doporučené hodnoty zvlášť pro běžně a plně naložený automobil. Správný tlak pak zlepšuje stabilitu vozu, snižuje opotřebení pneumatik a přispívá i k nižší spotřebě paliva. I vy jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Po týdnu vám přeje krásný dobrý večer Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Je tady tedy další povídání o koních a dnes se vypravíme do severovýchodní Indie. Pozve nás tam Bára a představí nám na první pohled možná nenápadného ponyho, ale jeho historie je překvapivě významná.
2: Dnes si společně představíme plemeno Manipuri pony. Je to původní plemeno z indického státu Manipur. Přestože malého vzrůstu sehrálo významnou roli v historii a je považováno za jedno z nejzajímavějších asijských plemen.
1: A čím si získalo takovou pozornost?
2: Manipur je úzce spojen se vznikem moderního póla. Právě v oblasti Manipur se hrála jedna z nejstarších forem této hry a místní pony byly jejími hlavními aktéry. Když britští důstojníci v 19. století tento sport poznali, odvezli ho do Evropy a postupně se rozšířil do celého světa.
1: Jak tento pony vypadá? Když se řekne polo, tak většina lidí si představí rychlé a obratné koně.
2: A přesně takový Manipur je. Dorůstá výšky přibližně 115 až 130 cm, má lehkou, atletickou stavbu těla, rychlé reakce a výbornou obratnost. Jeho menší velikost mu umožňuje rychlé změny směru, které jsou při polu nezbytné.
1: A jaká je jeho povaha?
2: Je temperamentní, energický a velmi inteligentní. Zároveň si vytváří silný vztah ke svému jezdci a ochotně spolupracuje. Díky těmto vlastnostem byl ideální právě pro rychlou a dynamickou hru.
1: Nemám úplně představu, v jaké fázi je teď v těchto místech polo, ale jaké má využití?
2: Kromě tradičního póla se využívá pro rekreační ježdění a především jako součást kulturního dědictví regionu Manipur. Chovatelé se dnes snaží toto plemeno zachovat, protože jeho počet v minulých desetiletích výrazně poklesl.
1: Já ti děkuji za představení dalšího plemene a teď nám prozraď, kam za koňmi.
2: Tento víkend od 10. do 12. července můžete navštívit například drezurní závody ve Slatiňanech, které se uskuteční v sobotu, nebo nedělní dámský den v Národním hřebčině Kladruby nad Labem. A právě tam zároveň začínají speciální letní prohlídky zámku a starokladrubských koní. Milovníci dostihu pak mohou v neděli zamířit do Karlových varů na dostihový den. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zvu vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
1: I dnes děkuji za pozvánku, přeji hezký večer pro všechny posluchače i pro tebe a za týden opět naslyšenou. Loučí se Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Je 19 hodin. Karavana na Country Rádiu.
1: A to karavana 95., u které se hlásí Jiří Vondráček.
2: Dobrý den, Denisa Marková.
1: Dobrý den.
2: A s náma je tady i Jakub Jiroušek, samozřejmě.
1: Samozřejmě, jako vždy, ten nesmí chybět. Vy už pořad Karavana znáte, to je pořad, který přináší nové písničky a představuje české interprety. No a představujeme takové písničky, které by se mohly líbit právě vám, posluchačům Country Rádia. No a protože máme tady Jirku Vondráčka a protože máme právě po Portě a oslavě 60. ročníku Porty, tak se samozřejmě podíváme také na to, jak to všechno dopadlo. Jirko. Dopadlo to výborně.
2: Jsem jen trochu v šoku. Vítězové Port, to byla samozřejmost, lectěna, streaming, taky bedro.
1: No to strašný.
2: Taky rozprašovače vody tam byly. A vzpomínky na slavné osobnosti, proto jsme tam měli tu lectěnu, no a samozřejmě soutěž a finále.
1: My to teda, ty jsi to teďka řekl bezkratce.
2: Jasně.
1: A my to rozebereme kompletně, důkladně mezi písničkama. No,
2: jestli máme čas, tak můžeme.
1: Máme. Pojďme si říct tedy aspoň první tři místa. Protože my v minulé karavaně jsme si představili všechny soutěžící.
2: To byl fofr, to jsi byla sama tady.
1: To bylo, ty jsi byl nemocný, jsem mi chyběl hrozně.
2: No.
1: A my si teďka představíme teda od třetího místa po tu fanfáru po první. Tak pojďme na třetí místo.
2: Byl to Jan Klubus a písnička se jmenuje Dokud a on je zvláštní tím, že se doprovází na cymbál.
1: Mhm. A ještě byl zvláštní tím, že on soutěžil tady v Praze, ale pochází někde z nějaký Moravy.
2: To jsou věci.
1: To jsou věci. A i tak to jde dostat se na třetí místo na Portě.
3: Když točí se

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchám.

0: dospíval Jan Klubus písničku Dokud a to bylo třetí místo letošní Porty. Je zajímavé, jak si kapely prodlužují své názvy. A to možná proto, aby byly originální a pak už člověk neví, jak se opravdu jmenují. Třeba Jožo, Sirka a Los Losos. No to je název, Jirko.
1: No.
0: Já myslím, že je lepší se jmenovat třeba Marcias.
1: Jo, to je dobrý,
0: to je takový
1: název.
0: Úderný. Nebo Pacifik.
1: Bezvadný.
0: Nebo KTO, viď Jakube. Nebo Zelenáči, nebo Marien.
1: No, když se to vymýšlí, tak je možný, že si musí uvědomit lidi, že to je na dlouhou cestu. Já mám někdy pocit z těch názvů, že teď jsme se sešli, tak si vymyslíme nějakou kravinu, ono to bude veselý, ale ono pak už to není veselý.
0: Ono se to hlavně nedá změnit.
1: Pak je to na furt. Ono se to potom hodí čím dál míň. Bylo finále.
0: Ano.
1: Nebylo semifinále, ani recitály. Prostě to bylo celý nadupaný, protože dramaturgie Porty vymyslela, že tam budou vítězové všech možných kol a ročníků.
0: Ale ti nesoutěžili. Ty přišli poblahopřát.
1: A bylo to celý hrozně dynamický, protože někteří zpívali třeba jenom tři písničky. Xindl X, Tereza Balonová, Aleš Petržela. A někteří zase jako Robert Křesťan měli kus větší, aby prostě přinesli zase trošku klidu do té dramaturgie. Já jsem vymyslel, že uděláme lectěnu. A ta lectěna měla tu funkci, že jsme mohli promítnout právě ty, kteří se už Porty zúčastnit nemohli, už nám zaspívat nemůžou, takže jsem ustřihal třeba Vabiho, vzpomínky na různý Porty, nebo Frantu Nedvěda, nebo Toníka Linharta. Takže tohle bylo zase zajímavé pro ty diváky, kteří tam seděli, že si mohli najednou vzpomenout na to. Možná, že tam byli i ti, kteří už to zažili naživo, ale teďka to viděli. No. Nevím, ty jsi to asi viděla na internetu.
0: Vi? Já jsem, ano, já se ještě jednou hrozně moc omlouvám, já jsem se hrozně těšila na Portu, ale já vám nějak nedávám to vedro. Mě to tak sejmulo. No ale vyřešila jsem to elegantně, streamovala jsem si to do televize a teda v klimatizovaném obýváku jsem se dívala na, ne úplně na všechno, to bych lhala, to se vydržet nedá, takový maraton, to vydrží jenom Vondráček.
1: Jasně, no bylo nás tam hodně, co jsme, ale ona tam byla voda, dělali se mlžení a taky tam zaznělo, důležitá věc z pódia, že to není jediná oslava Porty, že letos se rozšíří ještě a posune se ten štafetový kolík na 19. září na Lochotín, kde se bude slavit nejenom 60 let Porty, ale taky 100 let zoologické zahrady v Plzni. Takže to je vlastně taková malá pozvánka.
0: Tak jo, pojďme si dát muziku. My už jsme o ní mluvili trošku. To bude druhé místo na Portě. A Jirko, kdo ho získal?
1: Jožo, Sirka a Los Losos. Písnička se jmenuje dost dobrá.
0: Tak to bude dost dobrý.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: Jojo, Sirka a Los Losos, dost dobrá a druhé místo na letošní portě.
2: A my tady máme první místo.
1: No, já jsem zvědavá, já to teda vím, ale stejně jsem trošku zvědavá.
2: Tak co víš?
1: No vím, kdo vyhrál.
2: Tak to řekni.
1: No je to Pavel Tabásek a Partia a postoupili z Chřibsko-Karpatského kola.
2: No já myslím, že je úžasný, že i když kdekdo tvrdí, že jako je divný soutěžit v hudbě, tak celý svět v hudbě soutěží.
1: Mm-hmm.
2: Jo, a tak není divu, že se letos přihlásilo zase tak kolem 200 soutěžících, kteří si s radostí přijedou zahrát a zaspívat na některý z oblastních kol a tím pádem zažijou něco, co když se nepřihlásíte, tak nezažijete.
1: Jak říká Jiří Vondráček, když je ryba dobrá, tak je ryba dobrá.
2: Ano. Ono ani když nepostoupí do toho finále, tak je to fajn, protože tam se potkají s dalšími a teďka koukají, jaká je vlastně konkurence, co kdo hraje, jak se posunuje.
1: Nebo vymyslej nějakou spolupráci třeba.
2: No přesně. No. A fakt je, že letos teda nebylo to semifinále, takže tím pádem to měli trošku takový jako smutnější, že se z těch druhých míst nedostali na portu, ale příští rok už to zase bude normální.
1: Co dostali letos? Co ten výherce, kterýho si pustíme, získal?
2: No tak samozřejmě, už jsme to tady říkali mockrát, tak ten výherce, kromě té zvláštní sošky, jak ji říkáme, keramický nesmysl, tak získal zase od Františka Furcha kytaru.
1: Mm-hmm.
2: Ale tentokrát je to cestovní skládací kytara Little Jane.
1: Aha.
2: A to je teda opravdu úkaz, protože to máš takový balíček jako baťoch na zádech.
1: Mm-hmm.
2: Nikde žádnej krk. Já jsem tam říkal, že to je proto, že když jedeš na Harley, tak aby tě to neodfoukávalo, jo, a nezdržovalo. Takže ten krk je vložený do toho těla té kytary.
1: A to se nějak vytáhne?
2: To se vytáhne, aha, zamkne se to a úžasný na tom je.
1: A jak se to hladí?
2: To je právě to, co chci říct. Že když se to zamkne, tak to hned hraješ a je to naladěný.
1: To není možné.
2: No, když jsi to naladěla předtím.
1: Jo, no samozřejmě. Aha.
2: Takže je to naprostá bomba. No ale samozřejmě vedle toho zase nahrávání u Helenky Rytířové, určitě si pozveme vítěze sem do Country Rádia a samozřejmě je tam těch 30 festivalů, který mají možnost si právě ať už vítěze nebo někoho z finalistů pozvat na svůj festival. Já jsem na to tak pyšnej, že jsem získal 30 festivalů, který nám nabídli, že tam pro ně bude místo, že tam bude místo pro ty finalisty.
1: Tak to by bylo, aby se nikdy nezahráli.
2: No.
1: Pojďme si teda dát první místo letošní porty roku 2026. Tabásek a Partia a písnička se jmenuje Zavřeli jsme hospodu. A my gratulujeme.
2: Taky gratuluju.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu a proplétli své ruce. Zavřeli jsme hospodu a ucítili sebe, jak stoupali jsme nahoru, až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té ranní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té raní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

0: myšlenky zertů zpívaly tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu krásnou hru jsme hráli.
1: Vítěz letošní jubilejní Porty Tabásek a Partia s písničkou Zavřeli jsme hospodu právě dospíval, my jsme pogratulovali. No a byla tam ještě nějaká cena, jestli se nemýlím, respektive možná více cen.
2: No možná tam byla cena Country Radio.
1: No přeci. Třeba, to no. Jsem měla na mysli. No. A ta už byla asi po 15. A letos ji získal Pavel Houfek.
2: Jo. Pavel vystupoval tentokrát sám, zatímco asi před 10 lety tam byl s kapelou Pavel Houfek Band. Já jsem je tehdy slyšel a moc se mi líbil jejich klávesák a ten s náma potom Filip Šašek hrál.
1: Filip je odsaď,
2: no, Filip je právě, když jsem ho slyšel na Portě. Zrovna tak jsem tam slyšel Helen Roghousera, zrovna tak jsem slyšel Aleše Petrželu, takže to je vždycky fajn. Tady vidíte, milí posluchači, že když se objevíte na Portě, tak si vás třeba Jirka Vondráček veme do svého tria, že jo?
1: A nebo si někdo vybere Jirku Vondráčka.
2: A nebo tak.
1: No. I to by šlo.
2: No já už asi soutěžit nepůjdu. Nicméně, byla strašná honička v zákulisí, protože jak jsem dostal spousty dárků od našich partnerů, ať už to byly mikrofony a dárky pro muzikanty a různý kapodastry a struny, a tak vždycky je na mě, abych je rozdělil patřičně pro všechny, aby všichni měli radost. Oni mají radost, že vyhráli jako cenu. Ale k té radosti ještě přichází právě, jsou ty dárky, já myslím, že to je docela dobrý a ještě se s tím snoubí právě ta štafeta partnerských festivalů. Chceš něco vědět ještě o Portě?
1: Všechno.
2: Co?
1: No jak jste zvládli to vedro třeba?
2: No to jsme zvládli, protože kluci tam nainstalovali mlžení nahoře, takže ty lidi, co procházeli v tom areálu, tak se vždycky zastavili pod tou mlhou, nechali se skropit a samozřejmě jsme měli partu lidí, kteří to tam celý jako vodou pořád nějakým způsobem osvěžovali, takže tohle bylo.
1: Protože já vím, že ten víkend, horkej víkend, se mělo konat spousta festivalů a mnoho jich to rušilo.
2: No ale my jsme si v Řevnicích před 150 lety vystavili, teda vysázeli stromy, takže ty nám teďka dorostly, takže jsme měli pohodu.
1: Aha, tak my si
2: takhle
1: dáme
2: se to dělá.
1: Cenu Country Rádia.
2: No.
1: Tu letos získal Pavel Houfek s písničkou Do mraků.

0: Léto s Country rádiem.
1: Cena Country rádia a cena mého srdce letošní porty. Pavel Houfev, mně se to hrozně líbí, moc dobře zpívá.
2: Mně se taky líbí.
1: Moc se mi to líbí. Letos jsme měli, ostatně jako i minulý rok, SMS soutěž. To je docela běžná věc na soutěžích, tak tedy i na portě už je to běžné. No a letos vyhrál Marty Johnson.
2: No, já myslím, že je to hrozně důležitý pro něj, protože on vlastně dostal cenu od lidí.
1: Diváků.
2: Cenu diváků. A myslím, že z toho měl moc velikou radost a ještě ke všemu k tomu mu přistává cena od Jirky Kulky, který zase má plážový festival v Chorvatsku. Ten je součástí té štafety 30 partnerských festivalů, takže Marty Johnson pojede ještě do Chorvatska si zaspívat k moři. Nechceš taky jet?
1: No samozřejmě, já už mám zbalí, no.
2: Jo?
1: No samozřejmě.
2: Aha. Já mám taky už plavky
1: tak
2: připravený.
1: To já plavky nepotřebuji.
2: Přijďte taky, to můžete, protože tam se opravdu, bude to vlastně v září, že jo? A to už nebude takový vedro, takže přijďte do Chorvatska, najdete to určitě, plážový festival, tam si najdete, kam máte jet a je to bomba.
1: A na té pláži v Chorvatsku bude hrát taky Marty Johnson písničku, kterou nevím, jak se jmenuje, Jirko, ale ty to víš.
2: Ještě je čas.
1: Ještě je čas.
2: No, tak už to víš.
1: Tak ještě je čas si zabalit do Chorvatska.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
1: A v tom pořadu probíráme Portu, respektive my už jsme ji probrali. Probrali jsme, kdo byl třetí, kdo byl druhý, kdo byl první, cenu Country Rádia, cenu SMSu. SMS? Čiže... Mm-hmm. A to je asi všechno.
2: No, tak můžeme
1: jít. A kdyby si, Jirko, měl jednou větou říct, jaká byla letos Porta?
2: Byla, mě napadlo slovo zběsilá, ale ne. Byla hrozně dynamická a nabitá prostě muzikou, takže já s toho mám strašnou radost.
1: Já to na to vyvidím. A jo. Je mi teď hrozně líto, že jsem nepřežila ty vedra a že jsem se tam nedostavila.
2: A kdo jste tam nebyl, tak si pusťte prostě normálně YouTube kanál, Porty, a tam uvidíte pátek, sobotu, neděli, všechno tam je zaznamenané.
1: Já o tom vím a jestli můžu doporučit, tak určitě si pusťte Vehybu, která byla v sobotu, myslím, že kolem 6. hodiny. A hned po ní byla Věruška Martinová z Malina Brothers. Mm-hmm. A mně se moc líbilo to spojení, že vlastně ta Věra je totálně rozsvítila. Takže to byla takový kontrastní, ta neuvěřitelně energetická bomba prostě ve formě Veroniky Bartošové a potom ta krásná stálice Věra z Malina Brothers. Bylo to hrozně hezký, takže můžete si to pustit, kdy budete chtít. Já už to poslouchala asi třikrát.
2: No a co, kdyby jsme teda opustili Portu a šli jsme k našemu krásnému zlatému nákladu karavany?
1: A co, když někdo netuší, co to je zlatý náklad karavany?
2: Tak když to netuší, tak já vám to teďka vysvětlím. Karavanu vysíláme od roku 2018.
1: To není možný.
2: Jo, to znamená 9 let.
1: To není možný.
2: To znamená 95 karavan.
1: To není možný.
2: V každý karavaně je 8 nových písniček. To znamená 760 písniček. Některý jsme opakovali, tak to je třeba jenom 600 nových písniček. No a kdo je zvídavý, tak samozřejmě může všechny ty karavany najít na YouTube kanálu Country Rádia a nebo na webu SAI, který je partnerem karavany. No a tam si, milí posluchači, můžete pustit všechno, co tudy v karavanou prolétlo. A my jsme právě se rozhodli s Denisou, že vždycky vytáhneme nějakou písničku, která už získala takovou pozici, že se natolik líbila, že se stala součástí playlistu Country Rádia a občas už ty písničky slyšíte.
1: A jednou z nich je písnička Slunce a déšť, kterou ty, Jirko, moc dobře znáš. Mm-hmm. Naspíval ji Tomáš Berka s tvojí kapelou Bokobere v roce 2017 a to je zlatý náklad karavany.
2: Já vám jenom řeknu takovou tajnou věc. Kdybyste náhodou slyšeli v té písničce Cvrlika cvrčka,
1: ano,
2: tak to se nemýlíte, protože ono bylo otevřené okno. Aha. A ten cvrček opravdu tam někde cvrkal. Takže já vám přeju příjemný poslech. Posíláme pozdrav Tomášovi do nebe, který tuhle tu písničku nedospíval na festivalu. Myslím, že to bylo 8. září v roce 2018. Bylo to hrozně smutný, ale takový je život.
0: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.

0: krásná a milá vzpomínka na Tomáše Berku, písnička Slunce a déšť, skupina Vokobere.
1: No a my, abychom nezůstali pozadu z pořady, kde se soutěží, tak tady máme novinku.
0: Už si zase něco vymyslel, Jirko.
1: Ne, už minulé.
0: No tak to jo.
1: Soutěž karavany.
0: Jo.
1: No, to je výzva posluchačům, aby nám napsali, která písnička nebo který písničky z karavany se vám líbí. Co vy na to?
0: No já jsem na to, že Vox Populi je Vox Populi prostě. Je, to je to nejdůležitější přece, aby se líbila našim posluchačům.
1: No tak je to, milí posluchači, na vás. A když my budeme vědět, která se vám líbí, no tak s takovou písničkou už my tady řádně naložíme, že jo.
0: A jak to dopadlo poprvé, protože se o tom bavíme od minula?
1: Těch písniček nebylo moc, ale objevila se tam písnička Jet Plane, Rudy Sakaly, který s ní měl velký úspěch na jiném rádiu. V České 12 se získal platinovou cenu, takže my si ji teďka krásně...
0: Počkej, můžeme. Ale tu já přece znám taky z Vokobere. Však vy ji taky hrajete.
1: No jo, my ji hrajeme, ale anglicky. A Ruda ji naspíval s novým českým textem, myslím, že krásným. Takže tady je teďka, můžu to říct?
0: No určitě.
1: Ruda Sakala a Jet Plane.

0: Jetplane a Ruda Sakala s krásným textem Hanky Sorosové.
1: Jo, je to pravda. A jestli chcete, tak si najdete YouTube kanál Country Rádia. Tam si najdete písničky, karavany a můžete nám napsat, která písnička nebo které písničky můžete třeba víc se vám líbí a my je tady dáme do karavany.
0: Takže v příští karavaně se zase nějakou představíme. Mm-hmm. Hmm. A my tady máme teďka jednu profi novinku, a s kterým mám já radost.
1: No ano.
0: Protože já mám moc ráda interpreta, který vydal nové soulové album a ty si ho pokřtil nebo ho teprve pokřtíš?
1: Já jsem byl požádán, jestli bych nemohl být krstným otcem a pokřtít Frantovi tadyhle tu novinku na Třepšínském zvonění. Takže já teďka nevím, jestli jsme před nebo po. Zkrátka jsem krstný otec.
0: Ty už si no ale my jsme neřekli, kdo vlastně vydal to CDčko. Franta, ví kolik je Frantů? No přece František Kassel, to dá rozum. No. To je krásné.
1: On tady uměl několik písniček a myslím, že Country Radio do celé jeho písničky hraje, takže on, myslím, sem patří, takže jsem rád, že tady můžeme představit vlastně úplně jeho novinku, ta se jmenuje Královny a vy nám můžete taky napsat, jestli se vám líbí.
0: No, a můžeme si ji zahrát příště znova.
1: No, anebo chodit na festivaly a tam určitě Franta tu písničku zase zaspívá.
0: Tak jo, tak Královny a František Kassel.

všechno se smí. Jaro je v ulicích,

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byly Královny v podání Františka Kasla z jeho nového CDčka. Já si totiž ještě úplně k němu vrátím. Já jsem ho totiž zažila někdy kolem Vánoc s fešákama. A zjistila jsem, jak mu to hrozně s těma fešákama sluší Františkovi.
2: Když je fešák, tak
1: fešák. Je samozřejmě fešák, to víme. A mám radost, že má nový CDčko. No, my tady máme zase nedostatek ženských hlasů.
2: Snažil jsem se.
1: No, moc ne.
2: No, ale na té portě jich moc nebylo právě. Jo? Takže co já s tím nedělám?
1: Tak byla tam Věra Martinová, Maruška Tilšarová,
2: no, to je pravda. Na portě to bylo docela dobrý, protože tam byla právě třeba i Pavlína Jíšová, Zdenička Tichotová.
1: Je, a ta byla skvělá Zdenička.
2: No, ta byla báječná.
1: Úžasná.
2: Přeletky, ty tam byly hned tři. No, a taky kdo? No.
1: Vehyba.
2: Viděla jsi?
1: Viděla jsem ji třikrát, jo. Možná i čtyřikrát. A každýho s tím botravuju, aby se na to podíval.
2: Hele, Veronika Bartošová je prostě úkaz.
1: Přírodní?
2: No.
1: To je divoženka.
2: Ona si zlomila nohu, takže se tam potácela prostě, tak myslím, že pro takovouhle holku, nebo paní, nebo dámu, která má tolik energie, že jí člověk nemůže zastavit.
1: A spoutali do sádry.
2: Spoutali do sádry, takže ona tam byla opravdu tak jako to... Maruška Tilšarová si zase zlomila palec nebo prst u, myslím, pravý ruky, takže ta zase nemohla hrát na kytaru. Takže Veronika tam zkrátka vedle verbální smršti udělala zase samozřejmě vokální smršť. Myslím, že bylo zvláštní, že na portu přijel Karel Plíhal jenom jako divák. A Veronika tam v jednom tom proslovu říká, to se asi jen tak někomu nestane, aby s váma zpíval Karel Plíhal.
1: A byla na to pyšná byla.
2: A já jsem toho Karla viděl a on byl opravdu jako potěšený a myslím, že mohl být nadšený tak jako my všichni ostatní z toho, co ta Verča jako...
1: Co z ní leze, víc, to je neskutečná energie. My už jsme to tady několikrát říkali, myslím, že loni po portě jsme byli taky takhle nadšený a musím říct, že jsem si říkala letos, jestli se mi to bude líbit stejně jako loni. A líbilo, ta holka je prostě, to je příval energie, to je injekce. Tam prostě přijdete, je hrozný vedro, já jsem tam teda nebyla, to víme, ale i loni bylo vedro, takový schvácený a teď jdete na koncert nějaký Vehyby, vlastně nevíte, co to je, i divný název. A teď tam vlítne něco na jeviště, malý, v bílém tričku, boso.
2: No.
1: No prostě neidentifikovatelný tvor, který s prominutím otevře hubu. A to je taková nádhera, že vás to prostě úplně vystřelí na měsíc.
2: Tam není tón vedle.
1: Není. Ta holka zpívá geniálně. Já tvrdím, že za mých celých 55 let jsem ještě nikdy neslyšela u nás někoho takhle skvěle zpívat. Nikoho.
2: Ještě bylo fajn, že vlastně loni, teda až po roce, našli konečně čas a přijeli do Řevnic k Helence Rytířové do studia a tam vlastně natočili tři písničky, ty jsou, myslím, součástí i jejich nového alba. Takže i to je ta jedna z cen, o kterých jsme se třeba bavili, co vlastně získají ti interpreti a je to právě to nahrávání, takže mám radost, že i u Helenky vznikají právě takovýhle krásný písničky jako s Vehybou.
1: Tak a my si samozřejmě Vehybu pustíme a bude to ta písnička, s kterou portu vyhráli. Je to pravda?
2: No.
1: Zápasím, bude to Bombónek a byl to Standing Ovation a Vehyba a Veronika Bartošová.
0: Karavana na Country Rádiu Bombónek.

0: Mně se ani mluvit nechce, jaká je to nádhera. Veronika Bartošová, skupina Behyba a písnička Zápasím.
1: No a my tady máme, protože nám končí 95. karavana, tak tady, milí posluchači, pro vás máme ještě pár pozvánek.
0: Co si vymyslel, Jirko? No, co se kde děje?
1: Já bych rád pozval na právě se dokončující nový e-portýr. Mm-hmm. Tam myslím, že bude spousta krásných článků, takže na to dejte pozor. My samozřejmě uděláme nějaký křest a nějaký avízo, abyste to věděli. Pak bude fajn, když si najdete na Facebooku přátelé pořadu Karavana, protože tam samozřejmě budeme informovat o všem, co se kolem Karavany děje.
0: No. A jestli jste naši přátelé, tak se musíte přidat?
1: No, právě.
0: No, to dá rozum.
1: Mhm. No, a co ještě si myslíš?
0: No a já myslím třeba důležitou pozvánku, o které jsme malinko mluvili, a to na oslavu 100 let zoo v Plzni, kde se bude odehrávat i vzpomínka na slavnou portu v Plzni, takže jakési druhé pokračování oslav 60 let porty a bude to 19. září v Plzni v Lochotíně. No.
1: A tím pádem máme tady závěr, mm-hmm. máme tady bombonek z roku 2010, kdy závěru porty zpíval Vaby a potom se tam samozřejmě, jako jsme to vždycky dělali v těch hodinách, přihrnuli ještě ostatní mm-hmm. účastníci
0: toho večera. A zpívali sbory.
1: A zpívalo se dohromady, takže Vaby zpíval například písničku, kterou asi všichni dobře známe.
0: V jaké písničce? Co to bylo za píseň?
1: No, v tomto případě to byla Lady Yesterday a je to, myslím, ještě z porty 2010.
0: Krásný. No. Ty máš taky citát na závěr?
1: No samozřejmě.
0: Tak jsem s ním a už se loučíme.
1: Dobře. Dobrota je duši totéž jako zdraví tělu. Máš-li ji, nepozoruješ ji. Tolstoj.
0: Loučí se s vámi Karavana, Jiří Vondráček,
1: Denisa Marková
0: a Kuba Jiroušek. Mějte se krásně a těšíme se zase za měsíc. Naslyšenou.
1: Hezký léto, ahoj.
0: Ahoj.

dávat. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece.

0: Partnerem karavany je SAJ, svaz autorů a interpretů.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
2: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
3: A proto se řádně vyfešákujem.
2: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
3: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz.
2: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
1: Zatáčka, víří prach vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné.
2: Neřibitelný kola má náš proklatej.
0: Některé jsou vzrušující.
3: Po Zbraslavský silnici motocykly letí.
0: S některými můžete vzlétnout až do oblak.
4: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný páteční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Tak prázdniny jsou v plném proudu, posloucháte určitě někde třeba z chaty, z chalupy, nebo jste někde u vody, nebo někdo z vás na čundru, nebo na cestách v zahraničí, u moře. I takový posluchači píší třeba z druhého konce světa, že sedí někde u oceánu a poslouchají Country Rádio, tak to jsme samozřejmě moc rádi. No a já se vám budu snažit přispět k té prázdninové pohodě pěknými písněmi. Doufám tedy, že se vám budou líbit. No a začneme jednou devadesátkovou klasikou, už dneska řekl bych. Je to písnička, kterou naspíval Hank Williams Jr. na své skvělé album, které bylo tehdy určeno zejména pro motorkáře, protože on na přebalu toho CDčka sedí na Harley a celý v kožených hadrech a ty písničky jsou skvělý samozřejmě. No a v jedné z nich se taky

vyznává k tomu, jaký to je, když countryman je někde na cestách a poslouchá své oblíbené kapely, třeba jako ZZ Top, anebo samozřejmě starého dobrého Henka a mnohé další. Ta písnička se jmenuje příznačně Iron Horse. Přeji vám hezký večer a hezký poslech.

bydlíme v touze, výtah stoupá výš. Na tvůj zvonek zvoním v dor.

Dneska slaví narozeniny jedna z opravdu velkých hvězd country music. Člověk, který se jmenuje Ken Mellons, narodil se v roce 1965 a ten největší úspěch slavil v první polovině 90. let, konkrétně v roce 1994, kde vydal své debutové album. A na té desce byla skvělá píseň, která se jmenuje Jukebox Junkie. To byl obrovský hitparádový kus, který okamžitě vystřelil do čela hitparád, byl samozřejmě na Billboardu, v Top 10 hitech a Hot Country Songs Chart samozřejmě. No a ta písnička doslova obletěla svět, protože v té době také zuřila taková ta vlna line danceu. Doslova do písmene zuřila, protože všichni tančili line dance všude po celém světě, nejenom v Americe. No a tahle píseň si potom vysloveně volala. Samozřejmě dodnes ji musí hrát na koncertech, když vystupuje, to by mu fanoušci neodpustili. Tak pojďme si tedy připomenout tenhle ten velký hit. Zpívá dnešní oslavenec Ken Mellons.

čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsou.

jen jedl se i skůl.

si včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Pak je tu chlebíček, který si v

cítí tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

0: Myslím si, že z vysílání Country Rádia určitě dobře znáte veliký hit Elena Jacksona Don't Rock the Jukebox, což byla opravdu veliká pecka 90. let. Mimochodem v tom klipu si zahrál sám George Jones, o kterém Elena zpívá v písni. No a tahle ta písnička má dneska výročí, protože právě dnes v roce 1991 vystoupala na vrchol hitparády Billboard Hot Country Singles a byla to absolutní jednička, kterou samozřejmě Ellen dodnes musí hrát. Hrál ji také nedávno v Nashvilleu na svém obrovském koncertě, kde byla spousta hostů. No a ta píseň se téhož roku vlastně dostala i na výsluní u asociace country hudby a samozřejmě na dalších různých hitparádách a dostala různá ocenění a dokonce byla společností ASCAP, což je takový protipol české osy, vyznamenána jako píseň roku v roce 1992, takže opravdu veliký, veliký úspěch. No a jelikož vy samozřejmě ten originál znáte, jak už jsem říkal, tak teď mám pro vás speciální verzi, kterou bude zpívat sice Ellen Jackson, ale ta písnička se objevila na jeho albu, které se jmenovalo Chipmunks in Low Places. No a jestli si vzpomínáte, tak v 90. byla velká senzace Chipmunkové. Byly všude. Ty postavičky byly úplně všude. No a Ellen Jackson s nimi naspíval celé album. No a právě v písni, která má dneska výročí, Don't Rock the Jukebox, se Chipmunkové objevují také. Takže teď v absolutní premiéře na Country Rádiu Ellen Jackson a Chipmunkové. Don't Rock the Jukebox.
1: Hi Alvin, did you get a chance to look over the song?
2: Yeah, I really like it. I just...
1: Well, good, because I heard you can be mighty hard to work with.
2: Who told you that?
1: Oh, just about everyone who ever worked with you.
2: Well, it's a lie. They're all just jealous, backstabbing turkeys. We are not. Theodore? Mr. Jackson, I assure you, I am nothing if not professional.
1: Well, good. Then let's get started.

Minulý týden slavili výročí svatby dvě veliké hvězdy, jedna ze světa popu a jedna ze světa country, a sice Blake Shelton a Gwen Stefani. Tenhle ten pár je spolu už 4 roky a jsou stále šťastní. Vypadá to ze všech fotografií, že jsou stále zamilovaní, mají krásný vztah. No a dnešek je dnem, kdy slaví výročí svatby také další slavný pár, a sice country zpěvačka Carrie Underwood, která si v roce 2010, právě 10. července, vzala hráče hokeje otavských senátorů Mikea Fishera. Měli tehdy obřad, soukromý obřad v Georgii ve státě, který je jim nejbližší. No a mimochodem Mike Fisher je veliký milovník Garta Brookse a říkal, že jeho písničky poslouchá vždy před každým zápasem a nejvíc miluje skladbu The River a nesmírně tím svoji ženu Carrie Underwood vytáčí, když sednou do auta. Ona říká, my sedneme do auta, někam jedeme a vždycky si třeba místo mě pustí The River od Garta Brookse. Samozřejmě je to míněno s nadsázkou, protože i ona Garta miluje. Takže pojďme si teďka připomenout tohleto krásné výročí písničkou, samozřejmě od Carrie Underwood. A ne, že bych to myslel nějak osobně, to vůbec ne, ale píseň, kterou jsem od ní vybral, se jmenuje Cowboy Casanova. A samozřejmě nemá to žádnou spojitost s jejím manželem Mikem Fisherem, skvělým hokejistou. Tak všechno nejlepší.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Je zavírací doba, hlavou rozrážíme noc, z nebe bezzubými ústy mraku mží. V dlouhých řadách táhnou domy, jako vlaky z místní války, zpátky k domýšlivé bídě nádraží. Kolej, co se ztrácí v dálce, tajně opisuje kruh. Pošel za Radhustrův orel, zůstal hned. Smyčka drobných příkoří, snadných výmluv těžkých snů, škrtí víc než osnatý a rzivý drát.

Dneska se celý country svět připomíná odchod skvělého houslisty Byrona Berlina, který nás opustil v 77 letech. Tento pán stojí za mnoha skvělými nahrávkami. Mimochodem hrával také ve velmi slavné kapele Flying Burrito Brothers, která mísila krásným způsobem country a rockovou muziku. Hrál s nimi od roku 1971. Také spolupracoval třeba se Stephenem Stillsem a s mnoha dalšími zpěváky, jako třeba s Bobem Dylanem nahrával, s Willie Nelsonem, s Johnem Denverem, také s kapelou Eagles nebo s kapelou The Band, vynikající parta, která svého času také doprovázela Boba Dylana. No a mimochodem jeho houslovou hru nalezneme i v písni, která se jmenuje Country Honk. Vy možná tuhletu skladbu budete znát v její slavnější podobě jako Honky Tonk Women. Ano, je to jedna z těch slavných písní kapely Rolling Stones, ovšem původně vznikla právě jako Country Honk, kdy ji Keith Richards a Mick Jagger složili ještě společně s jejich kamarádem velikou country hvězdou Gram Parsonsem, což byl vynikající hudebník, který právě spolupracoval s Flying Burrito Brothers, a byl to on, který propojoval neúnavně svět country hudby s dalšími žánry, především pak s rockem. No a s Keith Richardsem byli velicí kamarádi, vždycky když Rolling Stones hráli v Americe, tak se setkali, no a jednoho dne na jeho ranči takhle právě seděli a začali si brnkat nějakou písničku, no a vznikla z toho právě skladba Country Honk a později Honky Tonk Women, jeden z největších hitů Rolling Stones. My si teď ale poslechneme právě tu verzi z alba Let It Bleed od Rolling Stones a je to ještě ta prapůvodní verze, která je vlastně akustická, a jak říkali Mick Jagger i Keith Richards, původně jsme to fakt mysleli jako takovou ryzí tříakordovou country píseň. A právě v téhleté verzi hraje Byron Berlin, na kterého dneska vzpomínáme.

Dneska slaví narozeniny jedna z dalších velkých osobností světa country, a sice Stan Muncy, který se narodil v roce 1955 v Pensylvánii v městě Easton. A je to pán, který je vlastně tak skryt, protože on sice zpívá a hraje, ale nikdy neměl soulové ambice, ale věnoval se spíš psaní písní a vzešel z výborné školy, vzešel z Muscle Shoals, což je legendární vlastně i studio, ale taková v úzovkách škola muzikantů v Alabamě, odkud vzešlo mnoho dalších výtečných kapel a hlavně tam vznikaly a vznikají skvělé nahrávky. Je tam také velmi proslulá dechová sekce z Muscle Shoals, která hraje na mnoha nahrávkách i countryovým umělcům. No a pan Stan Muncy za svůj život napsal spousty písniček, třeba pro kapelu Alabama, nebo pro Statler Brothers, pro Glena Campbella, dokonce z té novější generace pro Shania Twain, Tima McGraw, nebo také pro Suzy Bogas. Jeho písně zpívala Barbara Mandrell, nebo Lee Greenwood, Mel McDaniel, nebo také Colin Ray, dokonce i John Michael Montgomery, nebo Mary Osmond. No, je jich opravdu spousta a těch jeho písní, kdyby se to sečetlo, těch velikých hitů se prodalo přes 12 milionů po celém světě, takže opravdu veliký úspěch. No a já bych na něj rád zapomínal prostřednictvím písně, ve které on i hraje, protože on byl dlouhá léta členem kapely Shenandoah, jedna z velmi slavných kapel 80. a 90. let zejména, a pro ty samozřejmě složil taky spoustu písní. No a já jsem vybral skladbu, do které si Shenandoah pozvali jako hosta vynikající bluegrassovou zpěvačku a houslistku Alison Krauss. Ta píseň se jmenuje Somewhere in the Vicinity of the Heart.

No a v samotném závěru dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, bych rád popřál k narozeninám ještě další veliké hvězdě country, protože právě dnes v roce 1970 se narodil zpěvák, kytarista Gary Lee Vaughs z kapely Rascal Flatts. To je velmi populární trio, které vládne scéně americké country už více než 20 let. Na hitparády se dostalo na první místo 11 jejich písní. Natočili spoustu desek, no a samozřejmě koncertují. Dokonce se mi jednou viděl živě i v irském Dublinu před asi, já nevím, 15-20 lety. A byla to tedy veliká country jízda, protože celé to vystoupení začaly vokální skladbou, podobně jako to dělají třeba Eagles. A byl to fakt mazec, já musím říct. Mají ty hlasy krásně sespívané a také skvěle hrají a měli za sebou výborný band, takže Rascal Flatts rozhodně palec tedy nahoru. A vybral jsem od nich tedy dneska písničku, kterou naspívali společně jako duet s další hvězdou country Blakem Sheltonem a tu píseň nazvali Mayberry. Takže zpívá a hraje také dnešní oslavenec Gary Lee Vaughs a samozřejmě Rascal Flatts. Přeji vám tedy hezký poslech a po 21. hodině se na vás ve večerním vysílání Country Rádia těší Petr Kocman.

0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

přemýšlet, jak zvlástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvlástit komu,

Je krátce po 21. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já bych moc rád v úvodu této hodiny poblahopřál k dnešnímu svátku všem Libuškám. Libuše je krásné jméno, které se vykládá jako příjemná nebo milá, což tedy potvrzuji, protože všechny Libuše nebo Libušky, které znám, tak jsou opravdu velmi milé a příjemné dámy. Takže Libušky, krásně si užijte dnešní svátek, oslavte ho, máte ideální den na to, je pátek, takže vám pomyslně připijím drinkem na zdraví, no a posílám vám písničku. A samozřejmě vám přeji nejenom tedy Libuškám, ale i vám všem hezký poslech a hlavně příjemný pátek.

Dneska slaví nádherné 87. narozeniny moje oblíbená zpěvačka Mavis Staples, která je řazena tím svým hudebním projevem spíš do škatulky R&B, soulu nebo také gospelu, ale vždycky měla ráda country. Určitě minimálně z vysílání country rádia znáte její písničku The Wait, kterou naspívala s Marty Stewartem, což je skladba kapely The Band, kterou jsem dneska také v úvodní hodině zmiňoval, takže její hlas vám není neznámý. Také naspívala spoustu dalších písní s dalšími zpěváky, samozřejmě nejenom countryovými, ale ona vlastně tu svoji dráhu začínala v kapele The Staple Singers, kterou vedl její otec, a zpívala v ní ještě její starší sestra a další sourozenci. No a se skupinou byla v roce 1999 uvedena do Rock and Roll Hall of Fame, tedy do síně slávy rock and rollu. Své první solové album, nazvané jednoduše Mavis Staples, vydala v roce 1969. No a v roce 1977 naspívala také krásnou píseň s Curtisem Mayfieldem pro film Akce, možná si na něj vzpomínáte. No a časopis Rolling Stone ji zařadil na 56. místo v žebříčku 100 nejlepších zpěváků všech dob. Za album You Are Not Alone z roku 2010 získá také cenu Grammy. No a v roce 2017 byla uvedena do bluesové síně slávy. No a my si ji teďka připomeneme v písni, kterou naspívala společně s velikou country hvězdou Dolly Parton, což je tedy další důkaz, že Mavis Staples prostě country hudbu miluje. A ta píseň se jmenuje Why. Zpívá dnešní oslavenkyně

rohem má dívko z hor. Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Pokud bychom nahlédli do historie, tak i dnes se udála spousta zajímavých věcí. Tak třeba roku 1091, to je rok, kdy se poprvé datuje první písemná zmínka o Brně a bylo to v Kosmově kronice. V roku 1860 se Bedřich Smetana podruhé žení, tentokrát to bylo s Barborou, zvanou Betty Fernandejovou. V roce 1926 proběhla premiéra baletu Doktor Faust v Národním divadle v Praze. O hudbu se postaral František Škvor. V roku 1890 byl Wyoming přijat jako 44. stát Spojených států amerických. V roce 1938 obletěl Howard Hughes svět za 91 hodin a vytvořil tak nový světový rekord. No a v roce 1985 po neúspěšné a zákazníky zásadně odmítnuté propagaci nové chuti koly pod názvem New Coke oznamuje firma Coca-Cola, že se vrací zpátky k originálnímu receptu Coca-Cola Classic. No, byl to tehdy výstřelek, který se okamžitě firmě nevyplatil, měli mnoha milionové ztráty, proto rychle zareagovali a dobře udělali, protože všichni milujeme kolu tak, jak má být. No a u této příležitosti pojďme tento nápoj oslavit písní, kterou kdysi složil a naspíval slavný countryman Mel Tillis a ta píseň se jmenuje Coca-Cola Cowboy.

svých cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Vždycky jsem miloval Miroslava Horníčka, ať už to bylo v předscénách slavných, kde účinkoval s Janem Verichem, nebo také v jeho solových výstupech, a mám také moc rád jeho hovory H. A poslouchal jsem dneska cestou do rádia jedny staré hovory tehdy z Paláce kultury v Praze, kam si zval různé hosty, a poslouchal jsem zrovna ten díl, kam si přizval Radovana Lukavského, nestora českého divadelnictví a filmu. A ten tam mimo jiné vzpomínal krásné a vtipné básně Emanuela Frinty, což mě tedy nesmírně pobavilo. A jednu z těch říkaček jsem si zapamatoval a řekl jsem si, že vám ji musím říct, pokud ji samozřejmě neznáte. Jmenuje se Červotoč. Mluvil jsem tuhle s Červotočem, jenže už nevím přesně o čem. A taky už přesně nevím proč. A byl to vůbec Červotoč? Kouzelná báseň. Tak vzpomínka na

Radovana Lukavského na Miroslava Hordíčka a teď už další píseň, no a já se na vás budu těšit pochopitelně i po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje krásný páteční večer.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

Posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, je několik minut po 22. hodině, s vámi Petr Kocman, no a já doufám, že zažíváte příjemný a klidný páteční prázdninový večer. Jsou tací, kteří jsou ještě touto dobou v práci, dokonce se do práce chystají i na víkend a děje se tak často i v případě, že to není nutné. Jsou to spíše workoholici a vůbec jim tuhle jejich vášeň neberu. Je to v pořádku, pakliže někdo má chuť pracovat, nechť pracuje samozřejmě, ale vzpomeňte si při té příležitosti na jeden krásný citát, už nevím, kdo ho řekl, ale pamatuju si ho celá léta, někdo moudrý řekl, že nehoňte se za penězi, ale za vizí. Peníze si vás pak najdou sami. Tak vám přeji hezký páteční večer a příjemný poslech.

na dva dny ztratila se.

se bát. Tehdy každý pochopil, že prostě nemůže být sil, proti kterým by se spolu nešli rvát.

0: z lodi, která se dne 23. února roku 1892 šťastně vrátila do svého mateřského přístavu.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Musím dneska vzpomenout ještě jednoho oslavence, protože právě 10. července roku 1958 se narodil naprosto fenomenální hráč na banjo, pan Bela Fleck. Dnes tedy slaví, pokud počítám dobře, 68. narozeniny. Mně to připadne naprosto neuvěřitelné, protože stále ho mám v sobě jako toho mladíka s banjem. On totiž začínal hrát na banjo v roce 73, tomu bylo 15 let, no a své první solové album s názvem Crossing the Tracks vydal v roce 79. No a v roce 81 až 89 si ho znovu určitě pamatujete také v kapele Newgrass Revival, pak to na chvíli obnovili ještě v roce 96, ale pak to bohužel všechno skončilo. No a od roku 1988 má také vlastní kapelu, která se říká Flecktones. Byli s nimi několikrát v Praze a koncepty jsou to vždycky neuvěřitelné. Má tam opravdu špičkové hudebníky. Pro mě vždycky byl fascinující takzvaný Future Man, což je muž, který má zvláštní nástroj s názvem Drumitar. Slyšíte regulární bicí soupravu, ale má to jako takovou tu v uvozovkách samohrajku, jako má třeba Michal David. Abych vám to takhle nějak, byť tedy hloupě, připodobnil. A muzika je to skvělá, no, protože Bela Fleck překročil samozřejmě hranice žánru. Jeho muzika, kterou hraje s Flecktones, se dá s klidem zařadit do jazzu nebo jazz fusion, world music, také ho mají rádi rockoví muzikanti, folkoví samozřejmě. No ale nejvíc je milován bluegrassovými hráči, protože Fleck je opravdu naprosto virtuózní hudebník. Také spolupracoval s mnoha dalšími světovými hudebníky jako Chick Corea nebo Rory Gallagher nebo McCoy Tyner a další. A mimochodem jeho celé jméno zní Bela Anton Leoš Fleck. A pokud bych vám to měl lépe rozklíčovat, tak to jeho rodné jméno vzniklo podle jmen několika světových skladatelů, jímž byl Maďar Béla Bartók, také Rakušan Anton Webern a Čech Leoš Janáček. Představte si to, takže k Čechám má velmi zvláštní vztah, proto tady také už mnohokrát byl. Když jsem zmiňoval, že hrál s kapelou Newgrass Revival, tak pojďme si teďka jeho virtuózní hru připomenout v písni, kterou si Newgrass Revival vypůjčili od kapely Beatles, předělali k obrazu svému a předvedli v ní naprosto skvělé výkony, a zejména tedy Bela Fleck. Tak jdeme na to. Hraje dnešní oslavenec.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj!

0: Když jsem dneska zmiňoval v souvislosti s Radovanem Lukavským Miroslava Horníčka, který si ho pozval do svého pořadu Hovory H ještě po 20 letech, tak mě napadlo, že bychom si Miroslava Horníčka mohli poslechnout, a proto jsem pro tuto chvíli vybral kratičký úryvek z jednoho z jeho senzačních vyprávění. Tak dámy a pánové, přichází pan Miroslav Horníček.
1: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili sednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
2: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kam čert nemůže. A dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu. A to bylo točený v obráceně, takže tam například já jedu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Jo. A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu dát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. A on říkal, ne, to je takovej moderní farář, který střílí lukem a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a amplion. Takový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to mě nachytal, protože já byl tehdy začátečník řidič a pyšnej, nafoukaný jako každý začátečník s řidičákem v kapse, tak jsem si říkal, fajn, budu jezdit na motocyklu. Těšil jsem se na to a oni říkali, ovšem pozor, bude to 500. A já jsem říkal, číslo mě nezajímá. No to, já jsem skutečně v té době byl takový řidič, že když se mě ptali, jaký má můj vůz v obsah, tak jsem říkal, 4 lidi pohodlně. Tak prostě mě přivezli, točilo se to v Říčkách, v Orlických horách, k motocyklu a já poprvé v životě viděl, co to je 500. Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde. Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci, tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy. To byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo? Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče? Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak, já to nevěděl na motocyklu. Tak on mě to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to sedl, tedy takhle, že? A teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn. Vyrazilo to se mnou. No jel jsem. Ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku, ujeli jsme takových 5 metrů, i s náma to vylítlo ze silnice a dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil, ty řídí. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řídítka, on stál v té lodičce, držel je, točil to také na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru, on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou, vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl, tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle dvě. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malér, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že jsem to nerozuměl. dosednu, sám na řídítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Páteční večer ještě zdaleka nekončí a samozřejmě ani muzika na Country rádiu nekončí, protože hrajeme pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale pro tuto chvíli se s vámi loučím já. Přeji vám hezký víkend, má být teplo, sluníčko, takže si ho určitě všichni užijeme. Kdybyste chtěli, budu se na vás těšit třeba já zítra nedaleko Karlových Varů na festivalu Kantrovadlo v Tatrovicích, kde vystoupím se svojí doprovodnou kapelou v 9 hodin večer. To je jeden takový malý tip na prázdninový koncert. Tak tam vás rád uvidím, uslyším, můžeme si společně zaspívat. No a jinak se na vás těším samozřejmě v pondělí od 20 hodin. Hodince country je všechno, co se mi líbí, a následně potom v celém večerním vysílání. No a když dovolíte, tak se s vámi rozloučím jedním nádherným indiánským moudrem, které kdysi pronesl jeden náčelník jmene Ponyu, a ten řekl, že čím je člověk rozumnější, tím víc potřebuje Boha, aby ho chránil před přesvědčením, že ví všechno. Mějte se moc hezky, krásný večer a naslyšenou se těší Petr Kocman.

0: Je 23 hodin. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Milí posluchači, i o prázdninách vám Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, přináší zprávy z kolébky, country a bluegrassu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Jako obvykle začneme novými písničkami a hned po nich pro vás máme rozhovor s doktorem banjo, Petem Wernickem, banjistou a zakladatelem kapely Hot Rice.
3: This is Dr. Banjo, Pete Wernick. You're listening to the Chopic Show on Country Radio.
1: Trey Hensley se v nové písni Going and Gone spojil s kytaristkou a zpěvačkou Molly Tuttle a společné hraní si zjevně hodně užili. Hensleyho instinktivní flat picking a charakteristický styl Molly Tuttle se střídají způsobem, který působí naprosto přirozeně a neokázale.
2: Skladbu můžete najít na triově prvním sólovém albu Can't Outrun the Blues, kterým odstartoval novou kapitolu své kariéry poté, co 10 let hrál v duu s dobrovou legendou Robem Ikesem, se kterým společně získali i cenu Grammy.
4: Hey, this is Trey Hensley for the listeners of Chopek Show and Country Radio.

0: Každé nové dílo skupiny Steep Canyon Rangers je při jejich popularitě přirozeně vítanou událostí. Důkazem toho je právě vydané album New Act. Muzikanti ale neusínají na vavřínech a nadále udávají směr moderního bluegrassu tím, že se jim daří vyvažovat mezi jeho tradičními kořeny a současnou populární podobou.
1: Kapela má na svém kontě 14 studiových alb, 3 společné projekty se Stevem Martinem, 3 nominace na cenu

0: Grammy a vítězství v kategorii nejlepší bluegrassové album za desku Nobody Knows You z roku 2013.
1: Na nové desce hostují například bývalý slavný člen Steep Canyon Rangers Steve Martin nebo Sally Woodsmith z kapely Della May. A hned úvodní strhující skladba Rumble Strips udává tón celé nahrávky.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Radio.
1: Písně o vlacích už po generace podněcují fantazii posluchačů i interpretů, a to z dobrého důvodu. Romantika, cestování a obecně svoboda a možnost přesouvat se z jednoho místa na druhé je častým námětem bluegrassových písní. A s jednou takovou právě přichází kapela Balsam Ranch.
2: Písničku Life I Left Behind zpívá kytarista Caleb Smith. Doprovází ho basista Tim Sarrett, který navíc nahrál i dobrové party. A k písni má velmi osobní vztah, protože jeho tatínek pracoval 30 let na železnici a často ho bral sebou na noční směny. A on tak jako malý kluk mohl celou noc jezdit ve vlacích. Na banjo hraje samozřejmě Mark Pruett, Alan Bybee na mandolínu a na housle nový člen kapely Steven Hudson.
3: Hi everyone, this is Mark Pruett from Balsam Ranch for the Chopic Show. All the best to you, the listeners of Country Radio.

0: Po Ramblin' Boys kapela 100% zaměřená na tradiční bluegrassový zvuk vydala nový single s názvem Bottom of a Glass. Vypráví příběh o zlomeném srdci a smutku, který jeho hrdinu vede k putování od hospody k hospodě a hledání útěchy ve whisky.
1: Odpovědi na dně sklenice nenajde, ale Bottom of a Glass je rozhodně skvělá písnička, kterou společně napsali dva legendární členové skupiny Sunny Mountain Boys, Don Lawson a Paul Humphrey. A stopa, kterou v nich Jimmy Martin zanechal, září jasněji než neonové nápisy na baru na konci města.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chatek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: Rozhovor nám dnes poskytl Pete Warnick, známý pod předzdívkou Dr. Banjo, který působí na bluegrassové scéně od 60. let 20. století. Založil kapely Hot Rice, Country Cooking a Flexigrass, byl nominovaný na cenu Grammy a je členem bluegrassové síně slávy.
3: Kromě své kariéry profesionálního banjisty vymyslel a po celém světě rozšířil výuku bluegrassového jamování nazvanou Warnickova metoda. Toho se také týkala první otázka, kterou mu Iva položila.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Píte, jak vznikla tvoje výuková metoda?
3: Warnickova metoda byla oficiálně zavedena v roce 2010, tedy před 15 lety. Vychází ale z toho, co jsem se naučil už v 60. letech minulého století, když mi bylo 18 a žil jsem v New Yorku. Učení metodou pokusů a omylů. Zkoušíš různé věci a pokračuješ v těch, co fungují. Vždycky jsem měl pocit, že je nejlepší naučit se nejdřív improvizovat, než se pustíš do složitých skladeb. Prostě hrát pomalu jednoduché písničky. Tak jsem se učil i já, když mi bylo 14.

0: Píta Vorneka jsem se zeptala i na to, jaká je filozofie jeho výukové metody.
1: Když se učíš cizí jazyk, nejdříve posloucháš a mluvíš, teprve pak začneš číst a psát. Podle mého názoru je způsob, jakým mnoho lidí učí hru na banjo, úplně obrácený, protože nutí žáky číst noty z papíru. To je ale klasická hudba, to není bluegrass. Studenti pak znají jen jeden způsob, jak hrát, ale v bluegrassu hrajeme věci pokaždé trochu jinak. A to je bluegrass. V klasické hudbě to tak nefunguje. Beethoven se dá zahrát správně jen jedním způsobem. Earl Scruggs ale hrál Foggy Mountain Breakdown pokaždé jinak. Říkal mi, víš, já to hraju pokaždé jinak. A já na to, no díky tvojí knize si spousta lidí myslí, že se to dá hrát jen jedním způsobem, tak jak si to hrál v roce 1949. A on se zadíval do dálky a řekl, tomu nerozumím. Looks off in the distance and says,
0: I don't understand that. A tady je verze této klasické skladby, jaký hrál Earl ve filmu Bonnie and Clyde.

0: Léto s Country rádiem.
1: I Pete Warnick ale původně učil obvyklým způsobem.
2: And I was doing this, I was teaching banjo camps for many years.
3: Ano, dlouhá léta jsem vedl workshopy tradičním stylem, ale někdy

0: Kteří benžisti mi říkali, my ale nechceme vystupovat, chceme se naučit dobře jamovat. Tak jsem řekl, to je dobrý nápad. Pozvěme pár kytaristů a houslistů, všichni se potřebují naučit jamovat. Tak jsem začal vést týdenní kurzy a šlo to moc dobře. Spousta lidí se bojí hrát s ostatními. Nejdřív jsou z toho nervózní, protože si myslí, že to nezvládnou. Tak se vždycky zeptám, kdo je z vás nejhorší hráč? Asi polovina lidí zvedne ruku a já jim řeknu, no pravdu může mít jen jeden z vás, ale všichni jste tu vítáni a do konce dne budete všichni hrát spolu. A vždycky to tak je?
1: But you're all welcome here and you'll all be jamming by the end of the day, and they are.

0: Právě dozněla písnička Blue Night ikonické kapely Hot Rice, kterou Pete Wornick založil. Zeptala jsem se ho, zda banjo bylo prvním nástrojem, na který hrál.
1: Ano, když jsem byl malý, můj táta si koupil banjo, ale nehrál na něj.
0: Ale New York není úplně město banjo.
1: Ne tak úplně, ale rád lidem říkám, že v New Yorku žije 16 milionů lidí, takže stačí jeden z milionu a máte hned 16 lidí. A byli tam skvělí muzikanti. Byl tam David Grisman a Jody Stecker, jeden z mých nejoblíbenějších hudebníků. I Grimbriar Boys byli z New Yorku. Mohl jsem zajít do Washington Square Parku, sledovat je a nakonec jsem s nimi i hrál. Na Vysoké jsem měl rozhlasovou show, která se vysílala po celé oblasti New Yorku. Jediný bluegrassový pořad v New Yorku v 60. letech.
0: Pete Wornick v té době studoval sociologii, ve které získal doktorát a má proto přezdívku Dr. Banjo. Písnička Wichita Lineman je z jeho solového alba nazvaného Dr. Banjo Steps Out a zpěv obstaral jeho dlouholetý spoluhráč z kapely Hot Rice Tim O'Brien.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní rozhovor s banjistou Petem Warnickem. Pete, kdy jsi začal hrát v první opravdové kapele?
3: I was 14 when I started playing with my friends, and by this time I was 16.
4: Bylo mi 14, když jsem začal hrát s kamarády, a v 16 už jsem hrál docela dobře. Pak jsem si pořídil banjo Gibson Mastertone a začal hledat lidi, se kterými bych mohl hrát. Musel jsem se trochu víc snažit, protože moc bluegrassu se tam nehrálo, ale já jsem je našel a ve 20 letech už jsem byl v dobré kapele. Později jsem v Itace v New Yorku potkal Russ Barenberga, Tonyho Trišku a založili jsme kapelu Country Cooking. Vydali jsme desky a napsal jsem také příručku ke hře na banjo, které se prodalo téměř 250 000 výtisků. A to byla, jak se říká, hotová výhra. Dostával jsem tolik autorských honorářů, že jsem se rozhodl dát výpověď a stát se bluegrassovou hvězdou. Měl jsem doktorát ze sociologie, bylo mi tehdy 27 let. To je tedy před více než 50 lety.
3: So that's over 50 years ago.

0: A teď přišlo velké ocenění od IBMA, kdy byl Pete Wornick s kapelou Hot Rice uveden do bluegrassové síně slávy.
1: Ano, a já jsem na to moc hrdý. Vážně už nemůžu být šťastnější, protože uvedení do síně slávy je nejvyšší postou v oblasti bluegrassu.
0: Ano, je to velká pocta, ale naprosto zasloužená.
1: Jsme první lidé z Koloráda, kterým se to podařilo.
0: Kapela Hot Rice byla uvedena do síně slávy během předávání cen IBMA loni v září. Na ceremoniálu v Chattanooze jsme byli osobně a vidět Hot Rice opět spolu na jednom pódiu byl velký zážitek. Musela jsem se proto Pita zeptat, zda třeba neplánují i nějaká další vystoupení.
1: Naposledy jsme jako Hot Rice všichni společně hráli před 3 lety. Přemluvili nás, abychom byli hlavními hvězdami 50. výročí největšího festivalu v Kolorádu. Souhlasili jsme, ale bylo to těžké. Dřív jsme hráli pořád, takže nám to šlo snadno. Teď už to bylo hodně náročné a dohodli jsme se, že to byl náš poslední koncert. Už kapelu oživovat nebudeme. Výjimka bylo krátké vystoupení při uvedení do síně slávy v Chattanooze.

0: Takže se asi Píta Vornika nemusím ptát, jestli nelituje, že se rozhodl změnit povolání a místo sociologii se celý život věnoval bluegrassu.
1: Když jsem začínal hrát, nebyl jsem si jistý, jak mě kluka z New Yorku přijmou, ale hrál jsem dobře a tak mi ráno nosili kávu do stanu a já si říkal, to je skvělé, to se mi líbí, to je lepší než Kolumbijská univerzita. Tak jsem dal výpověď a jsem rád, že jsem to udělal. Snažil jsem se být dobrým sociologem, ale politici sociologům nenaslouchají. Takže nemůžete svět moc ovlivnit. Řekl jsem si, že někteří hudebníci na svět vliv mají. A tak jsem to zkusil. Naučil jsem spoustu lidí hrát bluegrass. Jsem s tím spokojený a rád cestuji, jako jsem do Francie nebo do Prahy. Byl jsem v Rusku, v Izraeli, na Havaji, v Irsku. Nemyslím si, že bych se na ta místa dostal jako sociolog. Takže to byl opravdu úžasný život. A teď, když se blížím k 80, rád vzpomínám na všechno to štěstí, které jsem měl, na to, že jsem třeba mohl hrát s Timem, s Nickem, Charlesem a pak s Brianem.

0: Nakonec jsem se Pita Vornika zeptala i na jednu pro nás osobní otázku. Hrál si teď hodně na banjo Čapek. Co si o našich nástrojích myslíš?
1: No, Rasta is incredible, really, because he's like the great luthiers of all time, because he is very careful.
2: Rasta je opravdu neuvěřitelný výrobce. Za mě se řadí k těm nejlepším výrobcům hudebních nástrojů všech dob. Je totiž velmi pečlivý. Když se podíváte na jeho nástroje, je z nich cítit obrovská péče a ta péče pramení z lásky, z opravdové touhy potěšit hráče. Rostova banjo nejen skvěle zní, což je to jediné důležité, ale jsou to také krásná umělecká díla s vykládáním, rytím a z nádherného dřeva. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem si na ně mohl zahrát.
0: Píte, moc děkujeme za rozhovor. Po rozhovoru s Pítem Vornikem se hned vrhneme na výročí, která oslavíme v průběhu tohoto měsíce. A začneme dalším banjistou, tím, který je podle všeobecně přijímaného názoru považován za nejinovativnějšího a pravděpodobně nejlepšího hráče na pětistrunné banjo současnosti.
2: Už jste asi uhodli, že mluvíme o Belovi Fleckovi, držiteli 18 cen Grammy, kterému bude 10. července 68 let. K naší velké radosti je dalším ze světových hráčů, který hraje na naše banjo. Nový model jsme vyrobili ve spolupráci s ním a nazvali ho Belagorie.
0: Světovou premiéru banja Belagoria jsme uspořádali v dubnu v Praze v den Rostových narozenin a Belovo banjo tam plnému sálu během koncertu Johna Jorgensna skvěle předvedl výborný Petr Vošta. Bela nám teď zahraje skladbu Vertigo se svým projektem My Bluegrass Heart.

0: Alison Krauss bude slavit v červenci hned několikrát.
1: 3. července 1993 se stala členkou Grand Ole Opry. V té době jí bylo 21 let a stala se tak nejmladším členem Opry v celé její historii. 23. července pak oslaví 55. narozeniny a na konci měsíce může ještě blahopřát k narozeninám banjistovi své kapely Union Station Ronu Blockovi, kterému bude 30. července 62 let. Spolu nám teď zahrají písničku Looks Like the End of the Road z posledního alba Arcadia, které vydala kapela Union Station loni po 14 let trvající odmlce.
2: Hello, this is Ron Block and you're listening to the Chopek Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 18. července bude 72 let Ricky Skaggsovi a 30. července oslaví 45 let bývalý člen jeho kapely Kentucky Thunder Andy Leftwich.
2: Ten před několika týdny vydal instrumentální autorské album Aced, na kterém ho doprovází další bývalý kolega ze Skaggsovy kapely, kytarista Cody Kilby, který v současnosti hraje v Traveling Mercuries. Na banjo hraje Matt Menefee a na basu Byron House. Tato sestava nyní vystupuje pod názvem The Aces, česky ESA, a vy teď můžete posoudit oprávněnost tohoto názvu.

0: Těšíme se, že se s vámi setkáme na některém z letních festivalů nebo alespoň při poslechu příští Čapek Show. Vaší přímé linky z Nashvillu, kterou pro vás každý měsíc připravují Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Poslední písničku nám zaspívá Ronnie Bowman, který by 9. července oslavil 65. narozeniny. Bohužel ale v březnu zemřel po tragické nehodě na motocyklu. Jeho písničky ale žijí dál. Třeba krásná skladba On My Way Back Home, kterou se s vámi dnes rozloučíme. Ahoj!
2: Hi, this is Ronnie Bowman and you're listening to Chopic Show Country Radio.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Chvíli, návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít.

Každému začínajícímu řemeslníkovi je jasné, že do dílny potřebuje kleště, pilník a takovéhle věci. Ale dost dlouho mu trvá, než přijde na to, že úplně nejvíc potřebuje něco úplně jiného. Spoustu všelijakých krabiček, pixliček, plechovek od čaje a od sladových bonbonů, krabiček od krému, dále hrnky s uraženým ouškem, hořčičné sklenky, krabice od sušenek a spoustu věder, kýblů a konví. Prostě sbírku něčeho, do čeho se dávají hřebíčky, šroubky, šteftíky, podložky, čudlíky a jiný nepostradatelný materiál. V těch větších se skladují barvy, sádry, vápna a já nevím, co ještě. Nehledě na to, že v něčem musíte pořád něco rozdělávat, míchat a patlat. A právě na tohle byste potřeboval alespoň pár nádob, které netečou. Teče, řekne vám kamarád, tak se to zaletuje. A přinese LED lampu, pájedlo, tyčinku cínu, trošku kyseliny v láhvičce a když mu seženete ušmudlaný cancourek šmirgl papíru, zaletuje vám dírku v bývalé konvici na kávu. A vy vidíte, že to letování je vlastně tak jednoduché, jako třeba svatba tatínka s maminkou v představách jejich dětí. Řeknete tedy kamarádovi, že byste si zaletoval ještě pár dírek v jiném hrnci sám, kdyby vám tu lampu na půl hodiny půjčil. On jakože jo a jde. A to je dobře, že jde, protože člověk nemá rád, když někdo vidí, jak mu něco nejde. A pak vy nechcete vlastně letovat staré hrnce. Vy si zaletujete rovnou starou kropicí konev. Z toho bude větší užitek. Konev, to je přece dobrých 40 korun. A dáte se do čištění. Po chvíli zjistíte, že celá konev by šla docela pěkně vyčistit, i vyglancovat by šla, jenom zrovna v těch dírkách se drží všechen rez, prach a bůh ví co, jako kdyby to tam člověk přišel. Pak to teda namašlujete kyselinou, něco se rozpustí, něco ne, ale vem to čert, nebudete přece do večera čistit pár dírek a rozpumpujete opalovací lampu. Jenže to letování je přece jenom složitější než svatba tatínka s maminkou. Tyčinka cínu sice taje, ale ne aby to zateklo do dírky a zůstalo to tam. Ono to proteče skrz naskrz, anebo ještě hůř, ono to pokaždé kápne z konve na stůl nebo na tenisku a zrovna do té dírky, co vám kouká malíček. Asi není ta konev dost horká, že se ten cín na ní nechytá. Když však začne být horká dost, když se začne škvířit a páchnout jako peklo, kde zrovna smaží lakomého sedláka, dojde vám v pájecí lampě benzín. Herr Schwetz, jestli pak byste s tím nepraštil vozem. Scháníte tedy podobně benzín, tady byl, to zas tu někdo uklízel, zase to někomu překáželo a když to člověk potřebuje, je to pryč, aha, tady je, to nemůžete říct, že je tady, já ho hledám jako blázen a on je tady. Dolijete benzín, rozpálíte LED lampu, rozpálíte konev a pro pána krále, vždyť se ta dírka zvětšuje místo, aby se zacelila. Kde je voda? A znovu čistíte, znovu kapete kyselinu, znovu to rozpalujete, potíte se a když se sluníčko sklání za horu, tak se vám povede rozstavit cín, kterým bylo přiletováno rameno ke kropicí růžici, trubka odpadne, dno konve se vychlípne a konev můžete zahodit. A nejenom to, ke všemu jste kamarádovi vyplácal celou tyčinku cínu a večer zjistíte, že jste si kyselinou pokapal jeden rukáv a obě nohavice. To byla zase uhozená neděle.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

My městské děti málo se dostáváme do styku s přírodou, její tajemství nám zůstávají utajena a jen těžko chápeme pochody, kterými zrnko z klasu dostává vykovitou podobu voného chleba, z něhož my, žáci, potají ukusujeme při vyučování pod lavicí. Z tohoto důvodu byl zatříděn do učebních osnov předmět nový a nanejvýš potřebný práce na školním pozemku. Naší škole připadla například bývalá farská zahrada, několik málo kroků od hlavní budovy. A týden na to se již rozběhlo na školním pozemku pravidelné vyučování a zároveň správcem polností byl jmenován učitel Kvasinka zvaný Šumák. Parádním kouskem tohoto pedagoga byly poskoky na místě doprovázené voláním. Až jednou vyšumím, tak vyšumím. Na škole vyučoval Šumák češtině, i když pravda zadrhával a slovo často zůstávalo nedopovězeno, což vadilo zvláště při diktátech. Pozemky mu přidělil ředitel Kobrs. Zřejmě doufaje, že se Kvasinkova vada řeči na zdravém vzduchu zlepší. Mezi kolegy ze sboru vzbudilo ředitelovo rozhodnutí značnou nelibost a závist. Všem bylo totiž jasné, že zahradu je možno lehce přeměnit v záhumenek a dřinu žáků i dary matky přírody použít k osobnímu obohacení. Nemýlili se. Šumák uchopil příležitost za pače si beze zbytku. Hned první hodinu nás nechal nastoupit a řekl: úkolem předmětu je naučit vás, že země nic nedá zadarmo. Proto se všichni budete lopotit ne podle svých schopností, ale podle mé potřeby. Kdo je slabý, má zde možnost zesílit. Omluvenky z tělocviku tudíž u mě neplatí. Pak vyskočil a dodal ještě nad zemí: když někoho přistihnu při zahálce, tak vyšumím. Nikdo se nezasmál, všem nám bylo jasné, že je zle, neboť i veřejnou bezpečností stíhaný žák Čoudek, který školou pohrdal, zalomil rukamařka: pánové, je konec. Četl jsem v polepšovně temno. Čoudkovo proroctví se vyplnilo. Šumák neváhal a upravil osnovy podle svého. První rok vás naučím, prohlásil, jak vypadalo zemědělství za feudalismu. Proto v hodinách, ať mě to mrzí, budu více drábem než učitelem. Hladíku, zde máš 10 korun a skoč mi ke kováři pro bič za 15. A 5 koruna? Zamumlal vyzvan. Tu si nech o cestu. Spitomělý hladík políbil Šumákovi ruku a odběhl směrem ke kovárně. Restaurace 18. století byla dokonale připravena. Nebýt živého plotu, naskytl by se náhodnému chodci při pohledu do bývalé farské zahrady tento obraz. Malé postavičky feudálního lidu stály zhrbeny nad brázdami a vykonávali uloženou robotu. Jedva se někdo pokusil narovnat hřbet, zasvištěl drábu v bič. Několik uplakaných děvčat mlelo mezi kameny zrní. U zdi fary se krčil na pranýři Čoudek v kládě, neboť se na začátku hodiny pokusil zesměšnit situaci tím, že recitoval selský očenáš. Náhle k podaným dolehl z nedaleké školy hlas zvonku. Postavičky ožily. Bude čeština, milosti. Volali směrem k drábovi. Kvasinka, který nehodlal nabrat civilní podobu, jim však i hned vzal naději. Čeština proběhne zde. Máme dnes probírat lidová nářečí, kterým nejlépe porozumíte při selské práci. V tu chvíli byl Čoudek rád, že je v kládě. O přestávce jsme, nutno přiznat, pracovat nemuseli. Za to jsme si ale museli od Šumáka koupit námi vypěstované řetkvičky a kedlubny. Ten, kdo chtěl, aby dráb při češtině přihmouřil oko, položil peníze a svazek zeleniny nevzal. Zdálo se, že feudálním řádem na farské zahradě nemůže nic otřást. Marně Čoudek punktoval selské rebelie. Marně se někteří žáci snažili utéci na jiné panství. Až jednoho dne se Šumákovo království nečekaně zhroutilo. Postaral se o to nejmladší člen sboru, chemik Siláček, který celou věc udal panu řediteli, když hodinu předtím poslouchal nářky deputace podaných vedené Čoudkem. Kvasinka byl potrestán přísnou důtkou a pozemky mu byly odňaty. Na jeho místo nastoupil oblíbený Siláček a Kvasinka vzal zase výuku chemie. Nesmírná úleva rozhostila se v našich duších. Nic nám nevadilo, že hodiny chemie se staly peklem, neboť nás Šumák nutil vyrábět zlato a elixír života.
Hlavně, že s robotou na zahradě bude konec. Radostně šli jsme ten den na pozemky. Pohledný siláček tam již stál. Seskupili jsme se kolem milovaného učitele, zachránce našeho, a čekali jeho slova. Siláček se na nás laskavě zadíval a řekl: Čoutku, běž do klády, aby tě přešla chuť na stížnosti. A vy ostatní se svlečte do půly těla. Naučím vás, jak vypadalo zemědělství v řádu otrokářství.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezera.

tedy hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlám.